Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen cykl ke kámošovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel si, oni do toho půjdou ve velkém, akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik, to musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Ne, Trojči, odpověděl Zrzoun, to znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takoví podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř, to může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozzuřil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zbabraný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlouct smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se bude někdo ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak jak bylo zvykem, od betonových botiček, od střelovačů po úplné zmizení. Tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla takzvaná sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít beze zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista tělem i duší oddaný svému řemeslu spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě už nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelil a pak oběsil. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naší bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti.
Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti, a to za pár drobných, za pár úbohých Jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit, navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takovýchto kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se už neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho jim to ještě vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvaje už vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy: když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. Skopl ho ze schodů přeplněné tramvaje. Ale Zesku, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši chránící vstup do klubu vlastními těly dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to už Kvído dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrzkovi, ty sem dnes nechoď, budeš smrdět nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl bych chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živil.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle kránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku zved, srdce se brání, křičí dnes naposled. Snídani dámě zase naložené, vždyť

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je Jiří Šlégr. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Bývalý hokejový obránce, Zlatý hoch z Nagana a také s Detroitem jste vyhrál Stanley Cup. Jste také politikem, nebo byl jste politikem. Ke Stanley Cupu, ten má teď Vegas Golden Knights, relativně mladý tým. Překvapilo vás to?
2: Já myslím, že ne. Oni od první sezóny hráli moc pěkný hokej. Dokonce v první sezóně hned byli ve finále a když jsem viděl, že nastupuje Florida proti Vegas, tak jsem si myslel, že vyhraje Vegas a to se taky jednoznačně potvrdilo.
1: A fandil jste Vegas nebo Floridě?
2: Já se přiznám, že jsem fandil Vegas i přesto, že teda jsme měli jednoho českého zástupce na Floridě, tak ale ve Vegas působí generální nebo sportovní manažer George McPhee, který byl vlastně mým prvním, řekněme, generálním manažerem a tenkrát, když podepisoval jsem ve Vancouveru první NHL smlouvu, takže pro mě je to taková nostalgie, člověk zazpomíná, že ten člověk pořád u hokeje je u toho velkého hokeje v NHL a vlastně se mu podaří vyhrát Stanley Cup, takže jsem mu fandil.
1: A kdybyste mu zavolal, tomu manažerovi, tak pamatoval by si vás, viděl by? To je Jiří Šlégr.
2: A tak já doufám. Samozřejmě nestrávili jsme spolu jenom pár měsíců, ale nějaký roky. A určitě jsme se, není to tak dávno, potkali v letadle, prohodili pár slov, takže určitě by asi věděl, kam se mnou.
1: Co se děje teď v Las Vegas po takovém úspěchu? Co to udělá s tím městem?
2: Tak já myslím, s každým městem to zacloumá Las Vegas o to víc, protože je to specifické město na zábavu, všichni tam jezdí za zábavou a když se tam něco takhle velkého povede, tak věřím, že si dají záležet o to víc. Zaslech jsem někde, že dokonce stíhačky lítaly nad zimním stadionem, takže určitě tam bude teď dost rušno a spoustu zábavy, takže se tam lidi určitě budou zajímat o lední hokej.
1: A bude dlouho trvat ta zábava Las Vegas?
2: A tak ona je tam celý rok, takže
1: to,
2: ale ta intenzita, já si myslím, nějaký 3-4 dny určitě, tak to většinou bývá v těch městech.
1: A můžete odhadnout nějakou budoucnost Las Vegas a vůbec týmu tady Vegas Golden Knights, jestli...
2: Tak já si myslím, že především pro ten sport, pro ten hokej je to velice dobře, že nový město, nový klub vlastně v takhle krátké době za 6 let se mu povedlo získat Stanley Cup, protože vlastně ty lidi, kteří tam žijou, tak vidí, že ten výsledek tam je, že to za to stojí se tomu hokeji věnovat a věřím, že teď se tam možná nastartuje nějaká nová éra i těch dětiček, protože to funguje po celém světě, když něco vyhrajete, tak k vám zlíží ty děti a dovedu si představit, že i v Las Vegas tomu tak bude.
1: Ten nádherný pohár, Stanleyho pohár, se nicméně do Česka nepodívá. To by bylo v případě, kdyby vyhrála Florida, které byste nefandil. Nicméně, vy jste to zažil, vy jste si pohár Stanley Cup jste si mohl přivést do České republiky. Vzpomeňte na tu dobu, kdy jste ho měl, jak jste ho měl, kdo vám ho přivezl.
2: To jsou krásné vzpomínky, přestože už je to dlouho, bylo to v roce 2002, kdy teda tady bohužel byly zrovna povodně. Takže ty oslavy byly takový trošku v uvozovkách pochmurný, protože lidi měli úplně jiné starosti, než slavit nějaký Stanleyův pohár, ale pamatuju si, že třeba Jirka Fischer vlastně bydlel v Berouně a tam na náměstí bylo plný náměstí vody, tak ani vlastně si to nemohl s těma lidma užít. Já měl tu výhodu, že jsem ze severu Čech a ta voda se tam k nám nedostala. Takže já jsem si to náramně užil, u nás bylo plný náměstí, lidi přišli, já jsem z toho měl strašnou radost, hezký pocit, že vlastně ve městě, kde jsem vyrost a kterým jsem vděčný za to, že jsem se vůbec do té NHL dostal, takže vlastně si s nima můžu podělit o tu radost tím, že tu trofej jim můžu ukázat a můžu se s ní vyfotit a na vlastní oči si třeba podívat a šáhnout si na ní.
1: Jak dlouho jste tu trofej měl u sebe?
2: Tak normálně to má každý hráč 24 hodin. A vzhledem k tomu, že Jirka Fischer teda nemohl mít tu oslavu na tom náměstí, tak pak řekl, jestli si ho někdo z nás chceme vzít, že už ho nepotřebuje, tak já jsem si ho rád vzal, takže já jsem ve finále ho měl pak nějaké skoro 3 dny. jezdil jsem s ním po celé republice, pamatuju si, že jsem i ve Zlíně s ním byl a různě takhle. A to byl pro mě krásný zážitek a štěstí teda v neštěstí, protože díky těm povodním jsem vlastně měl šanci ten pohár mít díl.
1: A kdo jezdil s vámi? Jaká jsou bezpečnostní opatření spojená s držením té trofeje?
2: Tak s tím vždycky jezdili bodyguardi, který vlastně ten pohár hlídali. Já jsem shodou okolností se s nimi potkal loni, když Pavel Francouz byl vítězem Stanley Cupu a přivez to do Plzně. Tak tam byli, tak jsem se tam měl podívat a zase jsou to náhody, ale prvního, koho tam vidím, tak byl vlastně ten ochránce toho poháru, který byl i za mě. Což už je spoustu let, já byl bez vlasů, on byl šedivý, tak jsme se tak nad sebou zasmáli, ale říkal, že už udělali takové opatření, že nemusí teda 24 hodin úplně ho hlídat, že to mají do určitý hodiny a pak si jdou opravdu lehnout, odpočinout, protože tenkrát si pamatuju, že se museli střídat, kdo se půjde vyspat a kdo bude hlídat pohár. Protože opravdu ty oslavy byly bujary.
1: A vy jste byl tak laskav, že jste tu ochranku, ty bodyguardy ubytoval u sebe doma, takže to neměli tak náročné jako třeba jinde.
2: Tak to bylo řešení, aby nemuseli se střídat ve spaní, aby se vyspali oba, tak jsem to vyřešil takhle. No.
1: Stanleyův pohár putuje, vlastně musí ho mít tedy každý ten hráč, který se o ten úspěch zasadil, každý ten hráč má 24 hodin, takže putuje po celé Evropě.
2: Prakticky po celém světě.
1: Po celém světě.
2: Po celém světě, odkud ten hráč je, nebo kde si přeje, aby ten pohár přijel na těch 24 hodin, to je na rozhodnutí toho hráče, tak tam je.
1: Výherce Stanleyova poháru dostává také prsten, nebo hráči toho týmu dostají také prsten. Vy ho dnes nemáte, vy máte olympijský prsten z Nagana, ale to jste nedostali, to jste vy nechal vyrobit? Tak nějak.
2: Ono to má dva důvody. Za prvý, tenhle ten prsten je nositelný, není tak velký jako ten Stanley Cupový, za ten Stanley Cup. A druhý důvod je, že já jsem, když jsem vyhrál Stanley Cup, tak já jsem bohužel hrál jenom jeden jediný zápas, sice ten nejdůležitější, ten poslední. A díky tomu jsem teda napsaný na Stanley Cupu a jsem brán jako, že jsem ten Stanley Cup vyhrál. Takže ty pocity jsou tam daleko víc smíšený, než když jsme hráli v Nagánu, kde je ta národní hrdost, to, co se vlastně tady dělo po Nagánu, v ulicích a všude, tak lidé na to do dneška vzpomínají, jaký to byl emotivní zážitek, nejenom sportovní, ale i lidský. Takže proto já ten prsten poměrně dost často nosím, protože prostě jsem na to pyšnej, že se nám to povedlo a hrozně mi to připomíná. A další věc je, že ano, jsem dostal na starost výrobu těch prstenů, což nebylo taky úplně jednoduchý a pak jsem je musel přivést sem do Čech a všem je předat osobně. Takže jo, rád ho nosím.
1: Od Nagana letos uplynulo 25 let. Už jste našel nikoliv olympijskou medaili, ale medaily, kterou vám předal Václav Havel, když jste přiletěli z Nagana.
2: Tak já jsem už udělal tu výzvu, že jsem požádal lidi, jestli náhodou někdo tu medaili, to vyznamenání nemá, protože to znova to můžu povyprávět, že vlastně v té euforii, když jsme přijeli na ten staroměstský náměstí a dostali jsme upomínkový předměty od primátora tak Prahy, tak v druhé ruce jsem držel vyznamenání od pana prezidenta a samozřejmě mě nenapadlo nic jiného, než to vyznamenání vzít a dát ho do té igelitové tašky s těma upomínkovými předmětmi. A potom, jak jsme v té euforii zpívali, tančili, tak někdo tam přišel s nápadem, přece těm lidem musíme něco dát, tady tak dlouho čekali, tak nás nenapadlo nic jiného, než jim dát tu upomínkovou tašku, tak jsme to tam začali házet, no a jak jsem tu tašku hodil, tak když už letěla, tak jsem si vzpomněl, že jsem tam dal to vyznamenání. A jestli to někdo získal nebo nezískal, tak jsem udělal takovou tu trochu jako výzvu, že kdyby ho do dneška někdo měl, tak bych samozřejmě uvítal aspoň se na něj po letech podívat, když už by mi ho nevrátil.
1: Tak ta výzva může padnout i dnes, takže znova prosíme, pokud by někdo měl tady medaily od Václava Hala, co ne té medaile vlastně bylo?
2: Po vyznamenání. Já si to pořádně nepamatuju. My jsme byli v té euforii a v tom stavu, v jakém jsme byli, že teda se přiznám, že nevím, co tam přesně bylo.
1: Každopádně 90. léta a začátek vlastně nového tisíciletí byly velké hokejové úspěchy, medailové žně, řekněme, které už teď dlouho jsme nezažili, kromě tedy loňského bronzu. Nicméně Letos na mistrovství světa hokejovém jsme neuspěli, skončili jsme dokonce až 8. Vypadli jsme ve čtvrtfinále. Jaký je osud nebo jaká bude budoucnost Kari Jalonena?
2: A tak čekali jsme na tu medaili, loňskou medaili, strašně dlouho, 10 let a samozřejmě jsme všichni rádi, že jsme ji získali. Myslím si, že to bylo především účastí a přijetím Davida Pastrňáka, který prostě přines do té kabiny obrovský klid a pohodu a samozřejmě svými výkony a góly zajistil to, že vlastně jsme tu medaili získali. Nicméně si myslím, že ty výkony jak v loni, tak letos nebyly úplně po celou dobu toho mistrovství světa tak přesvědčivé. A jaký bude osud trenéra národního týmu, to je předmětem nějakého našeho jednání ve výkonném výboru. Máme výkonný výbor zase 19. v pondělí a předpokládám, že tam opět otevřeme tuhle diskuzi, jak se k tomu postavíme, protože nás čeká mistrovství světa v Praze, které si myslím, že pro nás všechny, nejenom zainteresovaný, ale i lidi obecně, který fandí hokej, poměrně důležitá záležitost, na kterou se všichni těšíme a rádi bychom uspěli, takže určitě povedeme tu diskuzi, jestli pokračovat v té dané sestavě trenérský takový, jakou jsem měl nastaveno, protože všichni smlouvy mají. A nebo jestli uděláme některé změny. Samozřejmě ty jednání probíhají, bavíme se o tom, ale rozhodnout budeme muset až na výkonném výboru.
1: A kdy bude tedy jasno?
2: Já věřím, že 19. bychom mohli mít jasno, ale to samozřejmě nikdy nevíte, jestli se na tom shodneme.
1: Bude hrát pro Kari Jalonena na to, že loni právě po 10 letech s týmem vybojoval bronz?
2: Tak je to jedna z věcí, které se určitá skupina může přiklonit, že tu medaili přivezl. Nicméně já znova za mě opakuju, že si nemyslím, že ten výkon loňský byl o tolik jiný než ten letošní. Tedy ty první zápasy bez toho Pastrňáka nebyly úplně taky tak přesvědčivé. Ale jestli jsme schopni uvěřit tomu, že se to teďkon změní, že si vlastně celý ten realizační tým uvědomil, že takhle hrát nemůžeme. Já si nemyslím, že to je úplně je samozřejmě jenom na trenérovi, jenom na trenérském týmu, je to i o těch hráčích, ale na druhou stranu, když jsem třeba viděl zápas proti Kanadě, kde v první třetině jsme byli jasně přestříleni 19-4 na střely, a do druhé třetiny jsme přišli úplně s jiným týmem, s jiným nasazením a přehrávali jsme Kanadu, tak jsem si s tím utvrdil, že ty hráči na to mají, že umějí hrát atraktivní, dobrý, agresivní hokej. Nicméně ve třetí třetině od toho zase odešli a vrátili se k hokeji, který hráli v první třetině, tak mě to tak trochu zarazilo. A ptám se sám sebe a samozřejmě trenérského týmu, jak je to možné, proč jsme nebyli schopni zůstat u tak dobrého výkonu, jako jsme předvedli ve druhé třetině. A to je právě předmětem toho jednání a já bych nechtěl předjímat a rozebírat vlastně tady všechno, co si budeme na výkonném výboru říkat, protože to si myslím, že by mělo zůstat tam.
1: Vy jste do místa konání světového šampionátu zavítal, měl jste možnost mluvit s hráči, podívat se do kabiny, jaká tam byla nálada, atmosféra?
2: Tak já jsem se byl rád podívat, musím říct, že mě Riga mile překvapila, jaké je to město. Nicméně do kabiny jsem nešel, protože si myslím, že to mi nepřísluší. Ty kluci potřebují svůj klid, když probíhá ten šampionát, tak tam mají být lidi jenom, kteří jsou součástí toho daného týmu, anebo spadají pod realizační tým, což já jsem nespadal. Takže jsem se účastnil, podíval jsem se na ty zápasy, ale samozřejmě mrzelo mě, že výsledkově to nebylo tak, jak bychom si to všichni představovali.
1: Mistrovství světa vyhrála Kanada, druhé bylo Německo, třetí Lotyšsko a zejména u druhého a třetího místa jsou to dost neobvyklé týmy, které obsadili nebo získali stříbro a bronz. Německo, myslím, že snad po 70 letech získalo medaily ze světového šampionátu a u Lotyšska to snad bylo vůbec poprvé, tak přepisuje se nějak hokejová mapa, budeme toto vídat i v budoucnosti?
2: Já se přiznám, že když jsem viděl, jak stoupají nahoru ty tři vlajky, tak jsem se taky nad tím zamyslel, že je to takové divné, že po takových letech najednou tam vidíme vlajky, které tam buď dlouho, nebo vůbec nikdy nebyly. Což samozřejmě možná je i ku prospěchu toho sportu, protože se to rozšiřuje do jiných končin světa. Na druhou stranu je to otázka toho, proč se tak stalo. Já jsem přesvědčený, že Lotyši to získali díky svému srdci a bojovnosti a tak, jak je lidi hnali dopředu. Prostě tak chtěli strašně moc uspět a to bylo i vidět po tom skončení toho šampionátu, když se vraceli domů, tak jim tam parlament vyhlásil státní svátek a vlastně naplnili úplně celou Rigu lidma. To podle mě přijeli úplně z celého Lotyšska, což bylo teda nádherný a je to pro ně neskutečný úspěch. Já jim to samozřejmě přeju. A co se týká Německa, tak Německo se sotva do té playoffové skupiny, té vyřazovací skupiny, dostalo. Vlastně měli 2 měsíce před mistrovstvím světa, tam šel teprve nový trenér. A myslím si, že se dostatečně tak semkli a měli tam, troufnu si říct, 2 velice kvalitní hráče, lídry, kteří byli schopní zbláznit ten tým natolik, že oni opravdu padali do rán, dělali všechno možné pro to, aby zvítězili, a myslím si, že kdyby u toho zůstali v té poslední třetině, tak byli schopní to i vyhrát. A to mě teda trošku mrzí, protože to by byl opravdu pro ně historický výsledek. A co vím, tak i v tom Německu nebo Švýcarsku se dlouhodobě tím hokejem zabývají a zase říkám, pro lední hokej jako takový je to jedině dobře, že i takovéto země v úvozovkách nehokejové se začínají s tím hokejem zabývat vážně a věnovat se tomu a zase můžou vyrůstat nové generace dětí a ten hokej bude větší a větší a to si myslím, že je správně.
1: Takže už nepodceňovat Lotyšsko či Německo, pokud se objeví v naší skupině třeba příští rok právě na mistrovství světa, které se bude konat tady u nás v Praze a v Ostravě.
2: Já si troufnu říct, že dneska není úplně slabého soupeře. Proti komukoliv hrajete, tak dneska je ta doba, kdy ten hokej je nastavený tak, že je to vyloženě v obruslení a dneska je opravdu bruslej všichni. A potom je to o tom, jak kdo je technicky zdatný, jak dodržuje tu taktiku, ta je taky samozřejmě ty systémy jsou jenom jedny, a jak umějí poskládat tu správnou partu. A já budu věřit, že i my jako Češi budeme umět poskládat tak dobrou partu, která přijede do Prahy, že si uděláme všichni radost.
1: Můžeme ještě mluvit o velké šestce? Tak Rusko už tam není, to je jasné, to nehraje tak dobře velké pětce. Existuje ještě vůbec?
2: A tak musíme si připustit, že už dlouhý léta ty medaile nevozíme, takže odsaď jako tak nějak odcházíme, ale já bych to úplně nepřikládal tomu, že bychom neměli kvalitní hráče. Já si myslím, že se musíme trošku vrátit v čase a začít dávat důvěru těm klukům z Evropy. My jsme pořád zlíželi do té NHL, ale na to mistrovství světa vždycky přijede jenom pár kluků, ty, co vypadnou vlastně brzo z playoff. A možná je dneska na věci, aby jsme se vrátili k tomu systému, že během té sezóny budeme vytvářet to jádro toho mužstva z těch hráčů, co hrajou tady v Evropě. Potažmo v naší extralize, já považuji naši extralize za velice kvalitní soutěž. Mimochodem Lotyši tam měli asi 8 nebo 9 hráčů z naší extraligy, takže tomu taky něco nasvědčuje. Dovedu si představit, že když takhle spolu budou jezdit po těch Eurohockey Tour, takže prostě se vytvoří dostatečně nažhavený, silný jádro, který bude připravený se odevzdat za tu Českou republiku a doplníme to klukama, který vypadnou z NHL a o to budeme silnější.
1: A budete na to právě proto, že příští mistrovství se koná tady, takže se určitě bude chtít národní tým blýsknout, klást větší důraz právě tedy letos?
2: Tak jednoznačně, proto my jsme nechtěli ani udělat nějaké ukvapené rozhodnutí v rámci odvolávání trenéra nebo celého realizačního týmu. Chceme si to dostatečně rozmyslet, zvážit pro a proti, protože pro nás šampionát v Praze si myslím, že je hrozně klíčový ze všech možných hledisek, ať to ekonomicky, tak po herní stránce a lidské stránce. Takže opravdu chceme, aby ty lidi, naši lidi se těšili na ten český hokej, aby se hrál atraktivní hokej, prohrát můžeme, ale musíme prohrát po nějakém důstojném výkonu, že i ten divák to ocení a zatleská.
1: Budeme se těšit. Děkuju, že jste přišel.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byl Jiří Šlégr.

krásná Margita, tanečnice smrti. Má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Pokojská v šest přijde do práce, provětrá madrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásným princi.

0: vles, kam jsi to prosím tě vles.
1: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu

0: mi ji nepamatuju.
1: Oni už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
0: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali, že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, obojovali a v Polsku.
1: Nezlehčovat.
0: Prostě, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: A ale jak to víte, tak
0: je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: Kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
0: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
0: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
1: Takže a vzduchem, pane doktore?
0: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Xaver to vždycky taky vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Xavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je
2: skoro... se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem malém omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitrák.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Oh, počkejte, dobře, ale... tak jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

0: Pane prezidente, díl 55. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: My natáčíme tento pořad 29. srpna odpoledne. A pokud vím, tak vy jste byl v uplynulých hodinách na zemi Žvitelce.
1: Je to tak?
0: Před týdnem.
1: Promiňte.
0: Tak před týdnem a vím, že tam jste každý rok, že to je taková tradice, že jste tam zván a že si to necháte žádný rok ujít, už proto, že to je věc, která má opravdu tradici. Řekněte, co vás tam tak táhne?
1: No ne, tak já myslím, že země živitel, zaprvé, já trošku jsem k tomu inklinoval jako naše chalupa v jižních Čechách a tatínek se narodil tam někde a maminka tam jezdila k nevím komu a takže babička a podobně, takže tím já tam mám to pocit, že trošku patřím, nejenom Pražák, ale že jsem jestli něco, tak trošku Jihočech. No ale já myslím, že ta zeměživitelka se stala takovou jednou z mála známa svátků pro ty zemědělce. Prostě jak ten komunismus zrušil všechny takovéhle náboženské a jiné události, tak najednou ta zeměživitelka i za toho komunismu byla něčím, kam lidi se každý rok těšili, že přijedou, nejen proto, že tam najednou byly pomeranče a mandarinky, ale že prostě oni chtěli vidět ty nejnovější stroje a nejnovější kombajny a podobně, tak tam byly 100 000 lidí vždycky a je to pěkná událost. A já jsem tam asi tak 30krát řečnil na zahájovacím akci prostě, takže já mám pocit, že tam svým způsobem patřím.
0: Promiňte, viděl jsem fotografie z toho, z té akce, z toho zahájení a když si to porovnám s těmi minulými léty, tak tam vždycky hovořili nejvyšší ústavní činitelé, prezidenti, předsedové vlád. Tentokrát jsem viděl na fotografii vás, ale nebyl jsem na místě. Jak tomu mám rozumět, nebo jak tomu rozumíte vy, že to v tom letošním roce vypadalo trošku jinak?
1: No tak já jsem byl trochu překvapen, musím se přiznat, protože jsem tam mnohokrát hovořil jako předseda vlády a prezident a najednou tam tentokrát prvně snad ani ten, ani onen nebyl, co mě paměť sahá, tak se to ještě nikdy nestalo, nevím. Takže nicméně oba dva tito naši nejvyšší funkcionáři tam evidentně byli a jenom se mi zdá, že se netroufli přijít mezi lidi, protože si minule vzpomínám, když jsem tam viděl, jak lidi pískají na premiéra Fialu, tak já jsem rozuměl tomu, že tam asi to nechtěl zkoušet znova, že si nebyli se sima tadyhle tu věc riskovat. Možná je to tohle, to nevím.
0: Pamatuju si nějakou fotografii, kde jste na jevišti stál vy a vedle Miloše Zemana, nebo Miloš Zeman vedle vás. Je to i místo, kde se politici v minulosti třeba setkávali
1: Určitě.
0: K té neformální debatě a říkali si věci.
1: Určitě.
0: A ptám se zároveň na to, jestli už toto vymizelo.
1: Ne, tak já nevím, oni tam taky kde kdo byl, ale snad to ještě nějak tak existuje, no, ale nevím, doufám, že to využívají dnešní vedoucí politici k nějakým zásadním jednáním, protože to zemědělství by to potřebovalo. Takže já doufám, že ta zeměživitelka zůstane. Já jsem se tam potom několik hodin procházel, setkával jsem se tam s různými komorami, potravinářskými, agrárními, se spoustou lidí. Prostě vím, že to ty lidi berou takhle vážně a byl bych rád, aby to jako taková lidová veselice svého typu zůstala.
0: Mm-hmm. Teď můžeme plynule přejít na další tradiční akci a to jsou olympijské hry. Mm-hmm. Protože před pár dny skončily olympijské hry v Paříži. A mě tedy velmi předpokládám, že naše diváky také zajímá váš pohled a vůbec na ten článek, který o olympijských hrách napsal Dominik Duka. A já to možná začnu tu otázku, respektive citací z novinek. Bývalý pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka na svém blogu přirovnal právě skončenou letní olympiádu v Paříži ke hrám v Berlíně v roce 36 a v Moskvě v roce 80. Podle něj všechny odporovali míru a přátelství. A teď jeho citace. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům. K nacismu, komunismu, k novým ideologiím, napsal bývalý pražský arcibiskup ve svém prohlášení. No, co na to říkáte, pane prezidente?
1: Tak já zaprvé se přiznám, že jsem tadyhle to zaregistroval a teprve to mě podnítilo k tomu, abych se podíval mezi blogy. Myslím, že pan kardinál má blog na iDnes nebo něco takového, jestli se nemýlím. Takže jsem si dodatečně, když všichni antidukovci, to znamená všichni ty prohalíkovci, začali ječet o tom, co pan kardinál udělal, tak jsem se teprve podíval na ten jeho blog. No. Ksavere, není to nic jiného než další manipulace veřejným míněním. Prostě kardinál Duka napsal nesmírně sofistikovaný, opravdu já bych řekl nesmírně sofistikovaný text. Já vím, blogy většinou jsou chatrné. Blogování je, že si člověk sedne s rukama v kapsách a má pocit, že musí teď vychylit pár vět. To je sofistikovaný, téměř teologický text, který předvádí pana kardinála jako nesmírně sofistikovaného myslitele, jako hlubokého myslitele, znajícího detaily lidských dějin, včetně detailů olympijských her před tolika a tolika tisíci lety. Takže mě to strašně popudilo, to, co se tam odehrávalo, ten Duka pouze se zamýšlí, co bylo původním smyslem olympijských her, a v co se to zvrtává a v co si to některé země ukradnou k tomu, když tam mohou zorganizovat ty slavnostní závěrečné ceremoniály. To jako já myslím, že je velmi legitimní, že to pana kardinála popudilo také. Mně to nesmírně připomnělo, já jsem byl na slavnostním zahájení olympiády v Londýně. A to jsem se mohl zbláznit. Prostě to byla politická agitka, zelená politická agitka naprosto odporného typu. Nevěřil jsem svým očím a najednou po 12 letech se to zopakovalo. Tentokrát ne zeleného typu, ale tentokrát progresivisticko genderovského typu. A to, že pan kardinál protestuje proti zneužívání motivu poslední večeře páně, no to pro katolickou církev, pro kterou je poslední večeře páně jednou z kmenových vůbec událostí, tak to je naprosto pochopitelné, že to pana kardinála mohlo popudit, ale zase ta brutální reakce, která na něj byla učiněna, je opravdu dětinská, směšná, že se ty lidi nestydí. Prostě pan kardinál jemně mluví v tom svém blogu. Opakuji, to nepatří do blogu, to má být článek. Jako jemně mluví o rozdílech v pojetí interpretaci poslední večeře páně u Leonardo da Vinciho v Miláně, ten jeho známý obraz a neméně známý Tintoretův obraz v Benátkách, kde oba tyto obrazy viděli. Takže to je sofistikovaný rozhovor pana kardinála, na který drtivá většina našich smrtelníků nemá, aby si ho mohla odvážit komentovat. No ale Pisálkové v Seznamu CZ a na různý další se k tomu odvážili, takže to jsem rád, že jste tohleto zmínil.
0: No, ještě mi řekněte, v tom článku mimo jiné se zamýšlí pan Duka nad tím muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu a tak dále. Jo? A má být tvrzením toho, že sportovci byli zneužiti k jiným cílům. Myslíte si, pane prezidente, toto také?
1: No tak já myslím, že já nejsem sledovatel olympijských her v televizi.
0: Ne, vy jste sportovec celý
1: no,
0: život.
1: Já jsem, ale já jsem se podíval na basket, který tam byly v semifinále a finále a to je skoro všechno, co jsem viděl. No nicméně to, co slyšíme o tom, kdo je uznán za muže a či je ženou, nebo no, spíše uznán za ženu a či je mužem, to je přeci téma, které tady není nové, už tady je s námi delší dobu, ale ta olympiáda ho vyhrotila, vypointovala v případě toho boxera nebo boxerky a že si toho všiml i pan kardinál, to bych nečekal, že pan kardinál sleduje olympiádu, to mě potěšilo a překvapilo, to musím říct, až ho příště uvidím.
0: Takže je vám to nepříjemné, když v rámci sportu muž bije ženu?
1: Tak muž nemá být ženu nikdy a jestli mu k tomu někdo ještě dá olympijské instituce, aby se tohleto v rámci nich mohlo odehrát, tak to je žalostný výsledek současné ideologie, která více a více začíná dominovat našemu světu. A já vždycky jsem panu kardinálovi říkal, že já se tomu spírám a on říká, to děláte dobře. On říkal, no a kde je ten hlas té katolické církve? Já bych chtěl, abyste byli víc slyšet, no tak on, když už není tím oficiálním arcibiskupem, tak možná to říká jasněji a ten jeho text je naprosto mimořádný.
0: Vy jste už zmínil, že se vůči němu zvedla vlna kritiky, a to i z řad těch věřících. A já tady mám teda poznámku, že jakýsi profil Pastoral Brothers, což je nějaký pan Jakub Malý, a jsou to údajně knězové, nebo možná knězové, jsou to lidé, kteří chtějí vyučovat náboženství a křesťanství a tak, tak ti napsali, nebo tenhle ten pan Jakub Malý napsal, pan kardinál opět prošvil chvíli, kdy mohl jednoduše nic neříkat. Přejeme mu poklidný důchod a nějakého asistenta, který mu bude přepínat programy na televizi a v létě mu tam vždy neomylně najde chalupáře. Je to skoro takové potupné, když lidé zevnitř církve svého bývalého šéfa.
1: To jsem nikde neviděl. A to je v kterém článku?
0: No to je, prosím, článek, já vám to mohu
1: ne, to je jedno,
0: citovat. Je to z iRozhlas a článek vyšel 13. srpna v 18 hodin a 41 minut. Ne, tak tam v tom to je.
1: To je skutečně děsivé a neuvěřitelné a dětinské. Myslím, že pan kardinál je schopen si přepínat televizní programy.
0: Ne, je tady pokus, já tady, promiňte, ještě jednu vsuvku, já tady cítím pokus o jakousi potupu.
1: Ano, samozřejmě.
0: Zejména od tady Pastoral Brothers, což mají být nějací lidé, kteří mají být zevnitř církve, já o nich nic nevím, ale přijde mi to velmi, tak se ptám, jestli by neměl třeba pan Duka nějak reagovat.
1: Já nevím, jestli reaguje nebo něco takového. Já myslím, že se ho měli zastat někteří jiní v rámci církve a myslím, že ty jsou trošku polekáni tím hrubostí toho útoku, toho ataku a proto radši mlčí. Tak dneska bychom měli připomenout, že má narozeniny mimochodem pan arcibiskup Dukův nástupce,
0: pan arcibiskup Graubner,
1: tak já bych taky čekal, že se ho trošku zastane.
0: Dobře. Ještě s dovolením k jedné tradiční události, která byla přerušena, ale teď se vrací. Včera jsme se dozvěděli v médiích, že se bude opět konat Velká cena Brna. Že to stát zdaní nás všech nějakým způsobem zadotuje, že na brněnském okruhu bude dán nový povrch, což určitě nebude levná věc. Co si myslíte, pane prezidente, potřebuje naše zem Velkou cenu Brna, závody silničních motocyklů?
1: Já myslím, že máme brněnskou, i když je sporné, jestli je víc brněnská nebo ukrajinská vláda, ale máme brněnskou vládu, no tak takže si ta vláda přidělí o kousek víc peněz, než které by jim přidělala, Brnu přidělila asi jiná vláda a navrátí tam tadyhle to závodiště. Budiš, ale já nejsem ten správný člověk, který by měl hodnotit tyhle ty závody. Já jsem na nich nikdy nebyl. Ne, já ne, to nejsem směrodatný.
0: No ale občanem naší země jste.
1: Jsem, já vybavuju se už kdysi za komunismu, že prostě, když jsme se vracívali v neděli večer z chalupy z jižních Čech po té velké ceně Brna, tak tam byly tisíce enderáckých motocyklistů a totálně zahltili naší dálnici D1 a z Beneševa se vůbec nemohlo přijet do Prahy. To je moje vzpomínka před 40, 50 lety.
0: Ale předpokládám tedy z toho, co říkáte, že jinak vám je to asi jedno. Velká cena sem, velká cena tam. Tak, teď vy už jste zmínil Ukrajinu, tedy česko-ukrajinskou vládu, jak jste vtipně řekla. Prezident naší země Petr Pavel poskytnul 19. srpna rozhovor serveru Novinky a Právu tedy, a kde uvádí, že Ukrajina by mohla vstoupit do NATO. Než se dostaneme k některým podrobnostem, řekněte, je to možné technicky? Nebo je to přání pana prezidenta?
1: Možné je všechno. Možné je všechno, protože bez ohledu na všechny fráze o složitých přístupových řízeních a podmínkách, předpodmínkách a tak dále, vstup do NATO stejně jako do EU je politickým rozhodnutím par excellence, které je klidně možné odhlasovat na příštím setkání NATO a když zadupují Spojené státy, tak je klidně možné to odhlasovat. Takže ptáte-li se, jestli je to možné, já si myslím, že možné to je. Jestli je to správné, to je něco úplně jiného. Já opravdu nikdy nezapomenu, když jsme měli složitá vyjednávání vstupu do Evropské unie a do NATO, kterých já jsem byl jako předseda vlády a prezident účastníkem, tak já si vzpomínám, že tam kladli 1,1 milionu podmínek a všimli si, že jsou nevyjasněné poměry v českých severních Čechách a severních Čechách a že jsou nevyjasněné něco a že jsou tam problémy a že není možné nás do těchto institucí vzít. A tehdy se rozhořelo další kolo masivních střetů v severním Irsku. No a severní Irsko spolu s Anglií, samozřejmě s Velkou Británií, samozřejmě bylo už tehdy členem obou těchto institucí. A já vím, že jsem někde provokativně na tomhletom fóru prohlásil, když sleduju ty podmínky, které my tady musíme splnit, a teď se koukám na to, jak se rozhořely pouliční násilnosti a boje v severním Irsku, čili členské zemi, i NATO, i EU, tak já jsem říkal, to budu muset jako předseda vlády někde na jihu Čech nebo východě Čech zorganizovat nějaké takovéhle boje a třeba nás potom do toho NATO vemou. To je drzá věta, kterou jsem před nekonečně lety, před čtvrtstoletím prohlásil, ale to mě zůstává prostě v mysli pořád. Takže to, že by se mohlo přijmout stát, který není jasný, jaké má hranice a kam všechno, kam všude patří, a přes toho vzít do těchto organizací. Konec konců, ale dalo by se říci, že to by nebyla úplně novinka.
0: Dobře, ale co by to znamenalo?
1: Já chci, že novinka ne. Kypr taky přijali. A Kypr je rozdělená země a tak dále. A taky ho přijali do těchto obou organizací.
0: Dobře, ale pokud by to bylo myšleno vážně...
1: To je myšleno vážně.
0: Počkejte, pan prezident náš to asi myslí vážně, ale ten o tom zjevně nerozhoduje. Jo, on to uvedl v nějakém rozhovoru. Takže kdyby to bylo myšleno vážně, začala nějaká ta přístupová jednání, jak by to mohlo působit a co by to mohlo udělat v té dnešní rozkolísané době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Ukrajina napadla Rusko a dějí se věci nevídané?
1: Dějí se věci nevídané.
0: No, ne, ptám já, se, jestli to není přilití oleje do ohně, pane prezidente. No,
1: je to všechno přilívání ohně, oleje do ohně, samozřejmě. A jestli je něco novějšího než, nebo nové, takhle jako ten výrok prezidenta Pavla, tak je to přece jenom ukrajinský vpád do Kurské oblasti, v Rusku, tak to je taky velmi otazníkové, k čemu to je provedeno, co to může přinést, jak pro tu válku, tak pro ty útočící ukrajinské vojáky, jestli to nespíš nevznikne nějaký kotel, ze kterého se budou složitě dostávat. A
0: jak to čtete vy?
1: Nevím, já jsem čet v jednom švýcarském týdeníku jako půvabnou. Dotázali se asi deseti šéfů amerických, ve švýcarském týdeníku, šéfů deseti amerických politicko nebo zahraničně politických think tanků ve Spojených státech, co si myslí o této akci. Tak jsem si to potrhával a zaujalo mě tam číslo. Jinak je to názor všechno. A on říká, no, ten autor říká, no nevím, měli bychom to nějak jako vyhodnotit a dát do správných proporcí. Rusko, teda Ukrajina dneska tím vpádem do Kurské gubernie, nebo jak se to jmenuje, dneska drží 0,00588 jako v podstatě 6 tisícin území Ruska. 0,06 zaokrouhleno nahoru. A Rusko má v Ukrajině pod kontrolou 20% území Ukrajiny. Mně se zdálo, že i tahle dvě čísla trošku to uvádějí do nějakých proporcí, do nějakého kontextu. No.
0: Dobře, takže provokace?
1: Nevím, to říkám, to by byla jedna z těch výkladů. No. Já, oni to tam jako skoro bych řekl, že jako řada z těch lidí, amerických šéfů těchto think tanků říká, no myslím, že to je trap, že to je past, prostě fale, to bylo německy, že do ní vstoupila ta Ukrajina. Druhá věc je, říká, že to bylo, že někdo tam říká, že to bylo zejména pro pokus ovlivnit americké a západní myšlení a předvést, že ta Ukrajina na to ještě má, aby zautočil. Takže to, ten autor to označil za PR akci, výlučně PR akci, což je další slůvko, kterého jsem si všiml v tomhletom, nevím. Takže to hodnocení tamní bylo, na druhé straně tam bylo správné hodnocení, že to Rusko evidentně neumělo zareagovat a nepředpokládalo to, nečekalo to, což, a já myslím, že tam zněla docela dobrá věta, že ukazuje, že se to ruské vojenské velení ještě od těch sovětských dob moc nezměnilo. To je, myslím, další takový soud, který doporučuji každému přečtení, tenhle velký třístránkový text. A já myslím, že současně taky tam někdo z těch autorů říkal, no ale to, že a já myslím, že to je relevantní úvaha, tam říká, že tahle ta akce ve smyslu ta nereakce ruská nebo neschopnost, neumění vhodným způsobem zareagovat, že jenom potvrzení bláznovství představ některých lidí, že by Rusko mělo v úmyslu zaútočit na Evropu. Když neumí zastavit tadyhle ten mini útok těch pár tisíc vojáků, tak ten jeden z těch autorů říká, no to snad těm, který pořád myslí, že Rusko má v úmyslu zaútočit na západní Evropu, tak já myslím, že snad tenhle výpad z toho vyléčil, z téhle představy, což je taky chytrý argument.
0: Na druhou stranu na Ukrajinu zaútočit uměli, abychom to ještě tak. Určitě jste, pane prezidente, přinejmenším v médiích pozoroval vývoj onoho případu, kdy ukrajinští potápěči se souhlasem prezidenta Zelenského výrazně poškodili Nord Stream. Jo? Určitě víte, o čem mluvím. Posléze náš český prezident Petr Pavel pravil na oficiálních místech, že to byl legitimní cíl váleční. Za což dostal tak trošku ťavku z Německa, protože Němci si toto nemysleli. Řekněte mi, podle vás byl to legitimní vojenský cíl, může se ve válce všechno a překvapilo vás, že Ukrajinci za souhlasu svého prezidenta toto udělají?
1: Nevím, já jsem dlouhou dobu, jsme na začátku, když se to stalo, tak jsme hltali všechny možné interpretace, kdo, jak, proč to udělal. Já myslím, že už trošku ta vlna je za námi, takže já články o Nord Stream už dneska nesleduju a nečtu a tak dále. Jestli to bylo opravdu udělané Ukrajinou, tak já myslím, že to byl hloupý čin a hloupý krok, ale já fakt nevím, to nechci spekulovat. Ne.
0: No, vzhledem k tomu, že na ně byl vydán zatykač v Německu, tak to asi není až taková spekulace a to bylo potvrzeno ze všech stran. To, já to nečerpám z žádných diskusí někde pod články.
1: Ježíš, já vás nepodezírám, Ksavere, že byste to čerpal z nějakých dezolátských blogů.
0: No to už vůbec
1: blogů,
0: ne,
1: to snad by se vám nemohlo stát.
0: Určitě ne. Tak prosím, víte, ono, někteří odborníci na bezpečnost tvrdí, že to, co se stalo po začátku války na Ukrajině, to, že sem mohli naprosto nekoordinovaně přijít Ukrajinci v jakémkoliv množství a jakéhokoliv druhu, tak odborníci říkají, že se sem mohou a pravděpodobně vracejí nejrůznější mafie spolu s nimi. Já jsem shodou okolností dnes na novinkách četl článek s titulkem Ukrajinci kradli luxusní oblečení v Polsku a Německu, prodávali ho v českých obchodech a tady je vylíčeno, že škoda byla za 38 milionů. My neustále slyšíme, jak je fajn, že sem přicházejí Ukrajinci, ale ono to má i druhou stranu. Nemáte obavu, že to s přílivem těch Ukrajinců sem může také špatně dopadnout, že sem právě budou polezou tyto mafie a že tady Ukrajinci udělají víc škody než užitku?
1: Já jsem zásadním protivníkem jakýchkoliv migračních toků. Jakýchkoliv migračních toků, kterýmkoliv směrem, odkudkoliv, kamkoliv. Absolutně já jsem přesvědčen, že je normální žít v zemi, kam patříme, kde jsme se narodili, jehož jazyk, kem mluvíme a kde chceme nejenom se narodit, ale mít i někde na špitově svůj hrobeček a tak dále. Já jsem zásadně antimigrační člověk a nemohu s tím souhlasit. Že má migrace v sobě ještě tu složku těch super špatných migrantů, lidí, kteří jsou evidentně ze zločinných prostředí, tak to je samozřejmě přílepek k té celkové migraci. Já odmítám i to první, i ten celek, nejenom tadyhle to, co je tam k tomu přidáno.
0: Ještě tady jeden článek na podobné...
1: Vy jste prostudoval tolik věcí k sobě.
0: Víte, pane prezidente, kdykoliv k nám přicházíte, tak já předtím dva dny a dvě noci studuji článek.
1: Ježiš, to já budu muset zkusit příště taky, abych vám mohl být rovnovážným protivníkem.
0: Tento váš humor nemám moc rád, pane prezidente, ale vydržím to, ano. Tak ano. Prosím, konec imigrační naivity. Solingen je bod obratu. Naléhá německá opozice na Scholze. My všichni víme o tragédii, která se stala. Dokonce se začíná mluvit nahlas v Německu o deportaci, což je slovo, na které my jsme citliví u nás v České republice. Řekněte, souhlasíte s tím, že tragédie v Solingenu může být může být skutečně bodem obratu?
1: Tak v Německu došlo za ta léta k tolika tragédiím, kdy se pokaždé prognozovalo z určitých stran, že už to bude od obratu a že už si to Němci normálně nenechají líbit a že už poženou prostě vládu, která to dovoluje, pryč. V tomto smyslu já myslím, že Solingen je jenom jedna z událostí tohoto typu. Že možná někdy je to, kdy ta poslední kapka způsobí, že ten hrnec přeteče, to můžeme se domýšlet. Evidentně vidím z reakcí některých lidí, že ten Solingen tuto roli možná sehrát může, když vidíme výroky podivné německé ministryně vnitra, která je velmi promigrační, tak najednou ona se tváří přísně a přitvrdila, i když já jí nevěřím ani slovo, teda samozřejmě. Jedu příští týden řečnit na takovou velkou akci do Stuttgartu příští sobotu. Tak jsem zvědav, jak tam uvidím atmosféru na této velké celodenní konferenci a vůbec tam v tom městě a v tom kraji.
0: Teď, pane prezidente, velevážná věc a zajímá...
1: Či to teďka to bylo nevážné, nebo jak to je?
0: Řekl bych, že teď je to stejně vážné, ale dotýkající se nás všech. Před pár dny v XTV byla na rozhovoru paní Lenka Šimůnková, což je maminka dívky Elišky, která byla zavražděna 21. prosince loňského roku při té strašidelné věci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ona nám tady v rozhovoru, ta maminka té dívky, vyprávěla strašné věci, že jí nechtějí říct spoustu informací, že jí nechtějí říct pravdu ani policii, ani ministr vnitra, ani na té fakultě a prožívá to velmi těžce. A myslím, že ten rozhovor byl do jisté míry velmi emotivní a ta paní nemá nikde zastání. A já jsem dnes na Echo 24 četl článek o tom, že rodiče některých těch dětí zastřelených a zraněných požádali o schůzku premiéra, požádali o schůzku prezidenta naší země. Doposud nedostali žádné stanovisko. A vypadá to, že ani jeden z nich zatím je nehodlá přijmout, na to, aby reagovali nějak promptně. Zatímco prezident České republiky jakousi dívku, na kterou měl někdo plivnout nebo něco, přivítal na Pražském hradě za pár hodin. Vzpomeňte na dobu, kdy vy jste byl prezidentem. Zachoval byste se jinak, pane prezidente?
1: Tak já myslím, že prostě prezident má komunikovat s lidmi co nejvíce a všemi možnými způsoby, že tohle to je jedna z klíčových událostí našeho posledního období. To je jasné, že to vyvolává všechny tyhle ty věci. Je jasné také, nevím, já nechci radit nikomu a taky nevím, jak spolu komunikujou s těma lidma, nevím, fakt k tomu nechci nic říkat. Já si myslím, že by to bylo dobré, ale na druhé straně si dovedu představit, že ten prezident řekne, nebo no ale já jim stejně nepomůžu, co já jim mám tady říct, jako vyjádřit nějakou, jo, já myslím, že takhle možná uvažuje, že nevím, jak se má bránit takovému nátlaku, nevím. Já myslím, že má být komunikativní s lidmi v takovýchto situacích. Tečka.
0: Mají rodiče těchto lidí po takové tragédii dostat odpověď na všechny otázky, které kladou?
1: Já si nedovedu představit, jaké tajnosti by měly zůstat utajeny, prostě já nevím, jenom by to by muselo nějak, jako chápu, že by možná policie nebo někdo, nebo škola mohli prostě sebe chránit tím, že nechtějí ukázat, jak byli nepřipravení a podobně. To si jako představit dovedu, ale jinak nedovedu si představit, co by mohl v tom být problém. Nevím proč a nevím jak.
0: Tak četl jsem 15.8. na stránkách Institutu Václava Klause článek vašeho kolegy, pana doktora Weigla, který byl na ekonomická témata a říká, že české ekonomice se nedaří. Průmyslová výroba v Česku poklesla oproti loňskému roku o 3,4%. Inflace naopak proti očekávání minulý měsíc stoupla v meziročním vyjádření na 2,2%. Zatímco předseda vlády říká, že naší vlády, pan Fiala, že už máme nejhorší za sebou a že se začíná dařit, ta fakta z článku pana doktora Weigla o tom nesvědčí. Jaká je podle vás situace?
1: No tak já myslím, že pan doktor Weigl připomenul nebo shrnul naprosto všem nám známá data o to, že česká ekonomika evidentně stagnuje. A jestli jsme dlouhodobu říkali, že rok 2019 ekonomicky HDP bude dosažen až po 5 letech v roce 2024 a že to je hrozná doba, že to je nejdýl v celé Evropě a to jsou texty, které jsme psali jeden za druhým, tak prostě teď to najednou začíná vypadat, že to možná ani ten rok 2024 nestačí a že to bude až po 6 letech, ne po 5 letech. V tom budeme skutečně v Evropě naprosto, naprosto unikátní. Nicméně já mám pocit, že žádná jiná země v Evropě nemá vládu našeho typu, která preferuje všechno jiné, než reagovat na problematiku České republiky, která se pouští do všemožných úvah o Ukrajině, která se pouští do všech možných green dealovských hloupostí a obhajuje za každou cenu. Ta ekonomika naše prostě stagnuje, tečka, ty věty říkáme zleva zprava, všichni možní a pan doktor Weigl jeden článeček tohoto typu napsal, ano, ale opakuji znova, to, že jsme si říkali hrůza, že nám to trvalo 5 let, jediným, aby jsme dosáhli předcovidovou úroveň, tak prostě ono to možná nebude ani v tom letošním roce. To se potom samozřejmě těžko splní nejrůznější plány a cíle této vlády. Tak jestli teď vyrostl spor o platy ve školství, no tak prostě jestli ta ekonomika znova klesne a jestli ještě nedosáhne úrovně roku 2019, no tak ať si ty žadatelé o zvýšení platů ve školství podívají, ať se zamyslí nad tím, jestli je možné, aby to zvýšení těch platů ve státních zařízeních bylo z čeho platit. No prostě, jestli ta ekonomika klesá, tak žádný, že bude Fiala, Stanjura, Beck a všichni další nemůžou mít více peněz k dispozici, aby zvyšovali platy na dnešní úroveň. Detail, triviální, banální, není k tomu co dalšího říci.
0: Za pár dnů tady budou krajské a senátní volby, respektive volby do třetiny senátu, abychom to řekli správně. O tom, ať jsou jakékoliv volby, tak se říká vždycky, že tyto volby jsou klíčové. Tak jsou i tyto volby klíčové, pane prezidente? Nebo jsou to volby druhé kategorie?
1: Tak zaprvé si nemyslím, že by v krajských volbách mohlo dojít k takovým zvratům, že by mohli jakýmkoliv způsobem pohnout Českou republikou. To si nedovedu představit, co by se muselo stát, jestli získá kousek více hlasů, prostě ano, než ODS, to si představit dovedu, ale
0: vzpomeňte si na oranžovou tsunami.
1: No právě, že si na to dobře vzpomínám, takže Já myslím, že v tom se nic velkého nestane. Třetina Senátu, ten Senát je tak beznadějně zabetonován, že i když se tam, i když by se podařilo, že z té třetiny, se prostě pár lid tam dostane pár normálních lidí, kteří budou schopni na vaše dotazy tady odpovídat podobným způsobem, jak jsme odpovídali my. Budiš, možná kéž by se něco takového podařilo, ale žádná změna naší země to nebude. Psychologická změna to může být o kousek větší facka Fialovi nebo menší. To jako o to asi celé tyto volby jsou. Mě to nikdy nenapadlo to takhle nazvat, ale když už jsem to takhle teď vyšknul, tak to budu teď ten měsíc pořád opakovat. Ano, jde o to, jestli to bude větší potupa vládnoucí pětikoalice nebo menší.
0: Těším se na další díl, pane prezidente.
1: Já vidím, jak se usmíváte, že to je dobrá závěrečná věta, no, ale já, to jsme neplánovali.
0: Tak já si to musím někam poznamenat. Děkuju a nashledanou.
1: Děkuju také, nashledanou.
0: Pane prezidente, díl 55. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám no, si,
3: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back.

Don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love.

0: Já jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc Topolovku. To znamená, že jsme, i když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No ano, no. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím s tím
1: čokoládem.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme prosím vás při věci ponořeni do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že jo, a on je v dialogu s matkou vepředu u diváku a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli. Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde? Ženy, ženy. A do Topolu, jako když střelí. My jsme všichni vyletěli.
3: Jsme poslouchali. No,
0: utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali, a může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak. To je jinak.
4: To bylo jinak.
0: Ne,
4: to je jinak. Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. Takže jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Vašek... pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to sám dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem laps.
3: A byl konec.
0: Jako duch jsem si kejchnul
1: smrt.
0: Ten utek, Topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tady... Tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku. No.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jediný stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecář,
0: ten po něm chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuješ.
0: A on měl hrál lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, protože tak z něj vyletěl mol.
1: Ty sám Bůh.
4: Ono to bylo svícený v kontradiktu. Ano, ano, světlo na mě bylo, světlo. Je, na toho mola si vzpomínám.
0: A to jsi ho neviděl, to jsi neviděl,
4: neviděl. Ježiš, kluci, a závěr, Štěpněčka. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti, a ona posledního synka vám nedám, Láďa tady chybí, Láďa Beneš, který začíná v Národním a byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
4: Ne. Ale...
0: Určitě Štěpnička. Určitě.
4: Tak jistu, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět vo všech.
4: Jo, ale je to ten mladej, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a spleci asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
2: Já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem na to udělal a. A on zmlkl, už do konce hry neřekl vůbec nic. No tak mně se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak 5x, 6x jsem tam s ním chodil hrát ten Mariáš a když jsem přišel poprvé, že jo, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat, jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, on to, pan Werich to špatně snáší, že jo. A já jako na potvoru, prostě měl takový listy děsný, že jo.
1: To nešlo, co, to nemůže.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, už, no, tak, jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
2: Já se jsme ho zažili, ale... když byla premiéra Purpurovýho ostrova, pamatuješ?
4: Jo.
2: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to je, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC je obložený, je prostě tapecírum na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným.
4: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
2: To dělal pan Vidra.
4: Starý no, pan Vidra se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci. Jo. A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
1: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmlknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě každý říká Werichův dům,
5: Ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
6: to
5: majetek.
6: To nebyl jeho dům.
5: Verichů. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
2: Jo. Ano, už
6: to tak bývalo.
5: No, no, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sudka, tady
2: Trnku
5: teď jsem to chtěl říct.
6: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takového tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si, čeče, a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
5: Jo? A víš, jak on se podepisoval? Edur z Kampy.
6: Edur z Kampy.
5: Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem si vzal spoustu prázdných stanovisek a pěkně klokotové vybavení, manžetové knoflíčky, protože dneska budu obrazem stávající české diplomacie, čili jedno velké hlasité nic.
1: No, dostali jsme lekci diplomatickou, politickou a dostali jsme lekci od největšího bubáka, kterýho jsme si ovšem stvořili sami, asi se Roberta Fica.
2: Já jsem se lek, že nám napsala Jana Černochová a vyhlásila válku.
1: Ne, ale tý se dostaneme taky, protože i Janíčka...
2: To jste mě uklidnil.
1: Janíčka Sluníčko, jak jí říkají kolegové v ODS, ta do toho spadá taky, do dnešního tématu. A sice my máme vládu, která neumí vládnout reálně, není schopná řešit reálné problémy země, ale za to, o co víc selhává v tomhle, o to víc nám dopřává patetických, trapných gest, ale která už začínají škodit zemi. A já jsem to začal Robertem Ficem, novým slovenským premiérem, kterého a nejen vláda nebo vládní politici, ale i prezident Petr Pavel před slovenskými volbami jsme tady zažili nenávistnou kampaň vůči Robertovi Ficovi. Náš prezident Pavel dokonce hrozil, jestli si Slováci dovolejí zvolit Fica, takže se zhorší československé vztahy. Z vlády jsme viděli obrobu toho, když Robert Fico skutečně teda nakonec, když naší vládu vyslyšeli slovenští voliči a opravdu Robert Fico vyhrál ty volby, tak jsme viděli, že nebyli ani většina našich vládních politiků schopná mu pogratulovat, jak se sluší a patří. No a teď jsme byli traumatizováni dlouho první povolební návštěvou Roberta Fica už ve funkci premiéra, jímž už je mimochodem po čtvrtý, jestli se nepletu.
2: Ne, já jsem byl úplně překvapený, protože si pamatuju ještě, je to teda sranda, že my tady čím dál víc vytahujeme a že už si možná posluchači i sledují naše medailonky, jak jsme staří, že tady vytahujeme takový jako vousatý historky z pozdního komunismu, ale já jsem fakt měl pocit, že ten pátek, co přijel Robert Fico, tak došlo k reinkarnaci Kadáfího. A Kadáfí prostě nějak po smrtné vůli se rozhodl, že navštíví jednu jedinou zemi na světě, a to Českou republiku a vládu Petra Fialy a celou tu naši sestavu těch nejvyšších ústavních činitelů. Protože oni se, jako je provázela úděs, neschopnost vlastně jako to pojmout jako oslavu Československý, jako dvou národů, který mají k sobě blízko. Teďka řeší navíc spoustu stejných témat. Jako možnost nějakého pragmatického souznění. A máte pravdu, Robert Fico přišel věcně, klidně. To vůbec nebyl ten bouřlivák Robert Fico, jako kolikrát známe. Trošku jsem měl pocit, že spíš měl jako štefánikovské rysy. A oni opravdu na něj fakt koukali, jak kdyby prostě Kadáfí se svým stanem přijel a České republice se snažil vnutit svou jako pouštní armádu, nebo já už nevím co.
1: No, počkej, ještě to Robert Fico byl milosrdný na rozdíl od Kadáfího, který cestoval s tím pouštním stanem, v podstatě pouštním harémem, ten rozbalil i v Paříži, když přijel navštívit Sarkozyho, tak Robert Fico přijel bez pouštní stanu a bez harému, ale přijel už jako nový premiér s tím puncem, vy jste mi tak potrhávali nohy ve volbách, že já jsem vám teď jedu dát za pravdu, že jsem teda ty volby skutečně vyhrál. No a ono vlastně se, tady bylo takový trauma ve Strakovce i na Pražském hradě, bude sem chtít přijet ten nenáviděný Fico, ten bubák Evropy a prokremelský šváp a já nevím co všechno. No a najednou jsme viděli, jakoby, jak se to diplomaticky komplikuje a v médiích najednou, v provládních médiích začaly vycházet články o tom, jak náš prezident i vláda vlastně vycházejí vstříc Ficovi, jak se do toho pozitivně vložila jejich oblíbenkyně slovenská prezidentka Čaputová. No a ono to ve skutečnosti bylo víceméně naopak. On vlastně, Robert Fico se snažil víc vstříc našemu prezidentovi i vládě. Nakonec tedy přijel a dal nám lekci v tom, že to byla pragmatická návštěva, diplomatická, a on tady nikomu nic, v podstatě to nebyla žádná vendeta, ani známky žádný vendety
2: za to.
1: Naopak ještě chválil. Ale vlastně, jestli byla nějaká vendeta, a to už se stává nějaká tradice, že se sešel i s Andrejem Babišem, podobně jako se i Macron sešel s Babišem, když byl na návštěvě tady, tak jsme vlastně viděli...
2: A to prošlo. Sice se to trpně jasně přemlčelo, ale prošlo to.
1: Ale dostali jsme diplomatickou lekci od největšího bubáka, v podstatě kterýho naše vláda, náš prezident dávají na stejnou úroveň, jako je maďarský premiér Viktor Orbán. Tak tady jsme dostali lekci krásnou z politické a diplomatické, nebo z politického a diplomatického pragmatismu. Ta návštěva, prostě Robert Fico to udělal skvěle, ale ono to už je jenom to poslední z těch gest naší vlády i prezidenta, který teda vyvrcholil nebo kulminovali v těch slovenských volbách. My jsme viděli podobně vlastně šéfka naší sněmovny a šéfka vládní strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vlastně scénář se opakuje, historie se opakuje. Před maďarskými volbami posledními takhle vzkazovala maďarským voličům, ať teda vyženou toho nenáviděného Orbána.
2: A zapomněla, že maďarština je přece trošku jiný jazyk a oni si to přehodili.
1: Oni to špatně si to
2: přehodili. No jméno a příjmení, oni to mají opačně, takže to nějak blbě pochopili a volili navzdory.
1: A Viktor Orbán vyhrál samozřejmě. Teď jsme viděli další krásný gesto a zase v tom naše obvyklá podezřela Markéta Pekarová Adamová vyrazila do Kyjeva s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem. To je další gesto, kdy vidíme tu zoufalost toho, že už to nezajímá ani ty jejich zpřízněný média, z toho byly tři titulky a samozřejmě, co tam dělali.
2: Ale silné fotky byly.
1: Jsou z toho silné fotky a myslím, že šéfka TOPky Markéta Pekarová se rozhodla atakovat nebo trumfnout premiéra Fialu, protože ten má Nutellu a teď nově holinky s iglitovými pytly a Markéta Pekarová teda má tu krásnou fotku v té vestě neprůstřelný a v té vojenské helmě.
2: Já jsem myslel, a to se fakt strašně moc omlouvám, ale to jenom ukazuje, jaký já jsem ignorant a že bych měl jít kočnímu, ale já jsem si začátku myslel, že to je Jan Lipavský, no. Protože ona jak měla na sobě nandanou tu vestu a tu helmu a byla tam celá do toho zaražená.
1: A měla podobný pohled jako Lipavský, tak, trošku nepřítomný.
2: Tak, brýle podobný a jak dneska už člověk prostě neví, jestli někdo on nebo ona, tak mě už ani ta kabelka jakoby nevarovala a já jsem si fakt myslel, že došlo ke změně a že právě díky teda Kadáfímu Robertu Ficovi, čím se teda omlouvám Slovensku, protože mám velmi rád, tak, ale tak je tady u nás vnímán, tak jsem měl pocit, že teda Markéta Pekarová Adamová zůstala doma se svým slovenským manželem, mimochodem krásný důkaz federálního soužití a já jsem za to rád, protože duší jsem stále federalista, tak že jede Jan Lipavský. Pak jsem teprve dokouk a řekl jsem si, Honzo, ve jménu opravdu tvé politologické, čisté, panenské kariéry, k tomu očnímu už zajdeš. Fotografii jsem si zaznamenal, ponechal, hledám takovou helmu podobnou, protože tak trošku závidím. Ale Petře, promiň, proč jsem zneužil toho teďka gender vstupu, abych tě znejistil, kdo tam teda vlastně je.
1: Ne, já jsem tě chtěl jenom ocenit, že jsi velmi progresivní že a že smazáváš vlastně rozdíl mezi pohlavími, to tak se mi líbí.
2: Je to pravda, já jsem si říkal, proč ta Markéta Pekarová Adamová nemohla dát povel Janu Lipavskému, už stejně píská vládu a premiéra a ve výsledku pískala pak předsedu Senátu. Ale přesně máš pravdu, čemu ta cesta vedla, že vlastně z toho žádný výstup. A to je nádherně ukázaný u toho Roberta Fica, že tragédie současnosti je, že my jsme vlastně začali jako strašně ideologizovat zahraniční politiku, diplomacii a ekonomickou diplomacii. Samozřejmě nám vůbec z toho nic jakoby nekvete, nikdo nás nebere vážně. My tam, kde můžeme reálně dělat vztahy, kde opravdu můžeme to využít k duhu obou těch partnerských vztahů a naší ekonomiky a našich ekonomických zájmů a diplomatických vazeb, tak tam jenom káráme, doporučujeme, hodnotíme. To je vystřední Evropa, tady jsme mistry, že je, jako nebereme moc potaz, nerozvíjíme ty vztahy, ale tam, kde jsme s odpuštěním, někdo by řekl jako trn někde, osina v zadnici, anebo já to teda říkám eufemisticky, písečný malý drobný kamínek na Saharské poušti, čili velevýznamný, tak tam teda do toho promlouváme. To jsou naše vzkazy Americe, Číně, Tchajvanu, Ukrajině, kdo tě napadne, tak tomu doporučujeme. Naposled jsme ohromili a otřásli Afrikou, doteď se ještě nespamatovali.
1: No, otřásáme celým světem, jsme pukem světa.
2: Znejistila.
1: Musíme být hrdí. No, já jsem jenom chtěl dát
2: prostě
1: trošku
2: fráze, no.
1: Průchod svojí škodolibosti taky, když jsi to udělal ty. A sice já, když jsem viděl tu fotku Markety Pekarový Adamový s tou vestou, tak nejdřív jsem si myslel, že ona tam má batoh na prsou, jenom že ho nemá na zádech, ale na prsou, a že tam veze ty trika Zelenskýmu s tím Putinem, protože fakt to bylo naprosto směšný. A ještě...
2: Z nás mluví závist.
1: To je pravda. Ale co ještě se nestalo, on tam přijel téměř ve stejnou dobu švýcarský prezident a ten tam prostě chodil po tom nádraží bez helmy, bez neprůstřelný vesty. A já už říkám, oni vlastně...
2: Vždyť i dokonce předá k senátu. Vždyť pan Vystrčil to strašně kazil kolegyni.
1: Že byl, vedle
2: že byl bez helmy a bez vesty.
1: A byl vestu, on měl tu vestičku takovou tu hipsterskou. On jak teď dělá do mody hodně, tak měl tu vestičku je, hipsterskou, šáličku. Takže bylo to samozřejmě celý směšný. Ale já jsem si jenom říkal, jestli už oni nezačali, jestli je nenajal Vít Rakušan, že vlastně budou zavdávat jako příčinu dezinformacím, protože když je tam člověk viděl hlavně Markétu Pekarovou v té helmě a neprůstřelné vestě, tak jak lidi říkají, oni nebyli v Kyjevě, to se točilo někde na Barandově, nebo byli ve Strakovce někde ve sklepě a tam si to celý zaranžovali. Oni v podstatě už tohle to píšou sami, protože to už je neuvěřitelný. Viděli jsme, že už je to... Jasně, první, kdo tam vyrazil na Ukrajinu, byl Petr Fiala, krátce po ruské invazi, to bylo ohromný mediální halo, ještě to bylo s dalšími politiky středoevropskými.
2: Máš pravdu, nějaký země typu Polsko, Slovinsko.
1: Jo, pak musel samozřejmě to udělat i prezident Petr Pavel, bez toho se to nemohlo obejít, mělo to taky velký mediální pokrytí, ale teď, když tam vyrazili tyhle dva, tak vlastně už to nikoho nezajímalo. Z toho bylo pár titulků, ale nikdo to neřešil, nikdo to nesledoval. Vlastně do dneška nevíme, proč tam byli, co tam vlastně přivezli, co bylo v té kabelce, protože no, Miloš Vystrčil, ten aspoň na Twitter napsal teda, že tam přivezl nějakou svíčku, která může vytopit, já nevím, jestli ukrajinský parlament, říkal, zbraně jsem sem přivíz nemohl, tak jsem přivez aspoň svíčku a ta vás, tou si tady můžete zahřát.
2: Tak to se obávám, že teďka je Ukrajina teda opravdu jako ve velkých těžkostech, protože jestli už pomáháme touto formou, jo, tak mě už začíná být ukrajinského lidu opravdu líto.
1: Vozíme svíčky.
2: No, tak to dotáhneme daleko. Ale to krásně dokumentuješ faktu naší diplomaci. Protože, hele, vždycky byly úlety. Ne, všechno se nezdaří, ale relativně jsme byli v dobrým konzervy. A snažili jsme se jako měnit, co se měnit dá. Někdy jsme byli velmi přihlouplí, viz uznání Kosova, viz oplítačky třeba Bosně a Hercegoviny a tak dál. Já pevně věřím, že z toho je jedno velké poučení. Ale teďka, aby jsme jako mistrovali tam, kde fakt nepohneme s ničím a jsme směšní a tam, kde opravdu můžeme něco opečovávat a má to nějaký smysl a můžeme to doplnit nějakýma hodnotama či realpolitikou, to znamená, řekněme, v Evropě, ale primárně v našem nejbližším okolí, kdy fakt jsme furt ty ekonomické recesy a hodila by se nám úspěšná ekonomická diplomacie, tak my jenom káráme, mistrujeme. Ono je mimochodem směšný i to. A to jenom dokumentuje, jak jako se koukáme přes prsty. My jsme strašně dlouho mistrovali Polsko a Maďarsko. Daňový ráj je v podobě Irska, Lucemburska, Kypru. Mimochodem, to je báječná země, na to se podívejte nejen počasím a teplým mořem, ale hlavně, jak se tam krásně properou ruský miliardářský peníze, často špinavého původu. A my jsme ticho. To nás nezajímá. To není problém. My furt jdeme do Maďarů. Ale Orbán není čistá ovečka, ale kdo je? Co se děje v Rakousku? Jak fungují jejich rafinérie? Z jaký ropy to dělají? Co jsme mimochodem teďka lobovali, aby nám ta ruská ropa dál tekla, protože bychom měli sakra problémy. A to teďka v tom, že už celkem nevíme, jako na jaký problém se zaměřit a kde to všude na nás vykoukne za průšvih. Tak to by nám hodně zkomplikovalo situaci, protože najednou dvě naše rafinérie, prostě by jim ropa, respektive následní produkty z toho významně chyběly a fakt bychom najednou tady měli jako fronty před benzínovými pumpama, což je asi poslední, co potřebujeme. Ale my jako fakt vymýšlíme perpetuum mobile. Fico je špatně, Právo i spravedlivost je dobře. Já třeba teďka se velmi bojím o italskou premiérku Giorgio Meloni, protože tu navštívil Petr Pavel s výraznou ekonomickou delegací, já jsem za to neskutečně rád. Ale říkám si, když Petr Pavel má problém s Robertem Ficem, socialistou, čtyřnásobným premiérem teď aktuálně, jak zvládne Giorgio Meloni, sice to pohlednou dámu, ale která tady byla taky vykreslovaná pomalu jak posel všech fašistů, teďka teda nějak tak najednou nevědějí, kam ji zařadit, ale jako jak v tomhle světě chceme obstát. Máme ministryni války, já jenom připomínám, že naposled jsme ministra války měli Václava Klofáče v první vládě československé, pak už nikdy. Dáma, která se nebojí opravdu vyhlásit válku a vyzvat na steč úplně všechny.
1: Včetně OSN.
2: A já myslím, že OSN se sakra začalo bát, protože my zakládající stát, když my zakládající stát ve své době, Československo se hrdě hlásilo k OSN, ale má spoustu problémů. Ale jako chraň Bůh, jako my, kteří bychom mohli kádrovat svět, my si musíme nejdřív jako vyčistit na svém prahu a že tam máme problémů hodně. A jsme středně velký stát, středně lidnatý, který jako v jeho zájmu je mezinárodní právo. Prostě zrušej ho, bude tady zákon džungle, bude poslední, na který bude brát ohled. Ne, my přesto i touhle cestou jdeme, aniž by něco cokoliv následovalo. A mimochodem, hlavně ještě kouzelný je, že my do tyhle ty organizace se chceme nominovat a uspět v Radě bezpečnosti. A tak si prostě v podstatě nejdřív řekneme, že ten klub, do kterého vlastně chceme, je blbost. Pak projedeme půl světa, kde jako nenaplníme očekávání, viz africká cesta, ale přesto jako stále se tváříme, že my bychom zrovna mohli teda v té radě bezpečnosti být hodně plodní a pískat to.
1: Počkej, ale v Etiopii, nebuď škodolibej a neférovej, v Etiopii jsme navázali zase kávový biznis, když tam byl premiér Fiala.
2: Já vím, já se přiznám, já jsem zapšklej čajař.
1: No,
2: takže tak mě to zase nechytilo. A dokud nebudou chtít ty naše jako stíhačky, a hlavně, dokud nezaplatěj, tak já se omlouvám, ale já bych byl hodně opatrný a to mám Etiopii jako horskou, neskutečně krásnou zemi rád.
1: To jo, a počkej, jak Afrika je známá tím, ta je plná tvrdých měn, od jak živá.
2: Ale teďka jí ano, ne?
1: Afričani platí. No já bych to řekl takhle, my jsme hodnotoví ve světě, akorát ty naše hodnoty doma, zvlášť ekonomický, jsou čím dál tím horší. Já bych řekl, že jsme o to hodnotovější ve světě, nebo pseudohodnotovější, o co jsme hůř hodnotoví doma. Ono to přesně tomu odpovídá. Když už se zmínil toho Orbána, taky dalšího bubáka našeho premiérsko-prezidentského tandemu, tak Viktor Orbán, ten nepoučuje svět, nevyhlašuje hodnotovou politiku, no ale pokud jde o skutečný hodnoty ekonomický, tak on je na dobrý cestě udělat z Maďarska epicentrum budoucí autoprůmyslu evropského, protože tam asi dokáže nalákat největší čínské investory nebo výrobce autobaterií a tohle to je to, co...
2: Na druhou stranu, kdo měl Suzuki z Maďarska, takový své.
1: No, ale...
2: ale promiň, to byl jenom osobní podotek. Mě ho dělali v pátek,
1: to jo.
2: Před víkendem.
1: No, ale co, ono, když člověk zjistí, že čínský baterky anebo, nebo komponenty jich používají už největší evropské automobilky, ať už italský nebo německý,
2: máš pravdu, no.
1: Tak Viktor Orbán je na dobrý cestě, protože to dělá v podstatě hodnotově dobře pro Maďarsko. Ale nám se zatím ty investoři vyhejbají. Vidíme, že my máme tady velkou cestovku politickou na Tajvan a Tajvan potom, když se rozhoduje, tak postaví tu fabriku na sofistikované čipy v Drážďanech a naše hodnotová vláda nebo hodnotoví politici vládí nám oznámí, že vlastně musíme slavit s Němci, protože Drážďany jsou velmi blízko Praze.
2: Ne, jako smutná pravda je, že dokud my jsme Tajvan respektovali, ale v podstatě jsme tam moc nejezdili, jenom jsme se snažili vytvářet dobrou ekonomickou biznisovou diplomaci a biznisové podmínky pro tchajvanské firmy, tak tady zakládali a jsou jeden z našich nejbohatších obchodních partnerů. To všechna čest, nakonec ostatně jeden z kandidátů, že v lednu budou na Tchajvanu prezidentské volby, mimochodem hodně zajímavý, a kandiduje jeden taky z vlastníků tady Foxconu.
1: A já si nekandiduje Miloš Vystrčil.
2: No, je pravda, že Tchajvancem je, ale víš, ono problém bude, že Miloš Vystrčil možná bude za chvilku nucen, protože začíná tady být ideový obrat. Já už začínám vidět jako čínské rysy na Petru Fialovi a polovině jeho vlády. A očividně prostě Tchajván už se jim znudil, okoukal a začnou jezdit do Číny. Ne, je fascinující a mě to hlava nebere. My jsme se kolikrát bavili o tom, jak tam často jezdí německá vláda, spolkový jednotlivý vlády. Hamburg je druhý čínský město. Hamburg je postavený na tom, že prostě je nejen přístavem, ale prostě dobrou adresou pro čínské firmy. Vidíme to, jak se v Německu zadrhla ekonomika v momentě, kdy se zadrhl čínsko-německý biznis. Zvlášť, když se ještě potom zadrhl německo-americký biznis. A teď to vidíme my, že jo, ta ozvěna už doputovala k nám a máme velký problémy. Ale prostě tvářili jsme se, že jako Němci tam nejezdějí. Francouzi, ty se tam v podstatě střídají s Němci, ta intenzita je obdobná, případně se tam objeví Španělé a Britové. My se furt tváříme, že nikdo nejezdí, protože my jsme drsňáci, my tuhle variantu odmítáme, protože Pekin byl Zemanův. Namísto toho, aby jsme prostě rozvíjeli to, kde to má smysl a byli suverénním, rozumným, předvídatelným partnerem, tak jsme přesně spustili diplomatickou ofenzívu všech azimutů, kdy jsme de facto každému akorát posílali velké fráze a do ty ekonomiky vzájemných vztahů jsme moc jako neinvestovali a skutek utek.
1: No, ono...
2: Jo, teďka tvrdě nás to objíždí, míjí a jsme tím kruhovým objezdem Petra Fialy. No,
1: no, když jsi zmínil francouzského prezidenta Macrona, ten tam nedávno byl s nejpočetnější delegací podnikatelů v Číně samozřejmě a to Francie je asi tou zemí, která se ráda opájí hodnotama a filozofií v politice a ráda káže hodnoty podobně jako Fiala světu, ale nakonec...
2: V Číně ne.
1: A... No, ono vlastně, pokud jde o tady ty gesta, ono nedávno nám, zvlášť politici ODS, pořád si pamatuju Marka Bendu, když jsme řešili, proč jsme na energetický burze v Lipsku, proč tam prodáváme naši elektřinu, kterou lacino vyrábíme doma, ale platíme tady za ní jedny z nejvyšších cen v Evropě, tak jestli by nebylo dobrý z té burzy odejít ve vlastním národním zájmu a neničení, nebo aby jsme nepokračovali v ničení národní ekonomiky kvůli drahým energiím, tak Mark Benda, a nejen on, já si to pamatuju, tak vládní politici s vážnou tváří říkali, to přeci nemůžeme udělat Němcům, našim sousedům a speciálně Němci teď a v posledních letech, vlastně už je to po několikátý, kdy vidíme, že hájí ekonomicky své národní zájmy a na žádný Čechy se neohlížejí.
2: Dělá každý. Jako, takže... A kuriozně, my jsme ve fázi, že smutnou pravdou je, že čím se více Němcům a německým firmám daří v Americe nebo v Číně, tak tím je to výhodnější pro naše firmy. My máme teď obrovský problém, že Němci prostě spustili, už běží de facto rok, tvrdý dumping, dotování elektřiny pro jejich vlastní firmy a my nestačíme jako protáčet panenky, protože prostě konkurence přišla ze západu, tam, kde jsme ji nečekali, nedokážeme tomu čelit. Jo, že já nechci ani klišovitě skončit na tom, že se budeme tady lámat nad Tchaj-wanu nebo Číně, ale jen by si člověk lacině řekl, tak proč neděláme diplomaci podobně jako Dánové, Poláci, Rakušani nebo Portugalci. Kdybychom si řekli, budeme to dělat jako Portugalci, Rakušani, Řekové, to znamená státy stejné velikosti, obdobné lidnatosti a tím pádem podobnými zájmy. A v životě jsem mimochodem těchto zemích nezažil, že by si řekl, že jsou malým státem. Jo, že my máme, já miluju, jak ty naši politici dopoledne říkají, že jsme strašně maličcí na světovou diplomaci a na ekonomické vztahy, ale odpoledne, jak se blíží vysílání hlavních zpráv v televizi všech televizních stanic v tuzemsku, tak začnou být pupek světa, rozdávat rady a doporučovat, kdo teda má zaujmout postoj k čemu a jak. Rad máme na pochodu a na rozdávání, ale skutek utek. To je vlastně to nejstrašlivější, jo? Že my namísto toho, my prostě furt utíkáme, fakt to je odezdi ke zdivismus. Buď je to totální servilismus, a nebo je to zase, že budujeme ideovou železnou oponu vůči těm nesprávným zemím a pak jsme mimochodem v situaci, že nám výjimky pro udržení de facto dostupnosti ropy zachraňuje Orbán. My to taktně přejdeme.
1: No tak teda nám pomohl vyjednat výjimku z dovozu ropy v Evropské unii, samozřejmě.
2: Jinak je problémář, jako mám pocit, že dnešní vláda by byla tak ochotná se s ním potkat maximálně na Břeclavském železniční nádraží, dál by ho už nepustili. Nevšiml jsem si, že bychom měli nějakou politiku k Rakousku, nebo že bychom si aspoň kriticky povídali o tom, jak je možné, že za to, za co kritizujeme Maďarsko, tak nekritizujeme Rakousko, ač tu politiku má velmi neutrální. A vůči Rusku řekněme si otevřeně střícnou. A to já jsem dost kritický. Jak říkám, neviděl jsem, že by se někdo zamyslel nad Kyprem, který prostě funguje de facto jako detašované pracoviště pro Rusko, Ruskou federaci a ruské zájmy. No a to, co děláme s Ukrajinou, jako co slibujeme a nejsme schopni naplnit, no to už jako nemá komentáře. Jo? No
1: to teď ukázala vlastně perfektně Markéta Pekarová Adamová, když si tam teď vyjela s Milošem Vystrčilem a výstupem bylo, kdy řekla, budeme prostě Ukrajinu dál vyzbrojovat, jako ale my Češi, a do toho ministryně obrany, nebo války spíš, Jana Černochová, současně skáže, už nemáme co dodat, už jsme tam všechno poslali.
2: No jasně, protože ta už vyhlásila tolik válek, že jako my už fakt nemáme.
1: No a je to vlastně, pokud je o ty gesta, tak když jsme u Jany Černochové, no tak si vzpomeň na ukrajinskou raketu obranou, která ale prostě dopadla do Polska.
2: Z toho mrazilo.
1: A ona byla skutečně schopná vyhlásit válku Rusku se všemi důsledky, tak to už není legrace.
2: Přesně. A to se teda musím zastat teda dvou kandidátů tehdy, protože to byla doba kandidátská, prezidentská, Petra Pavla a Andreje Babiše, protože ty tady fakt byli jediní, kteří říkali, prosím vás, vyhodnotíme, vyčkáme, zeptáme se i Poláků, prořešíme na úrovni NATO a pak budeme zaujímat stanoviska. Protože de facto, když se podíval na ten soused vlády, tak všichni už jako opravdu téměř jako nadávali uniformu, nebo ono to pak pochopíš, protože opravdu Jana Černochová de facto konflikt miluje.
1: Oni nadávali uniformu případně nám, ne sobě.
2: No, ale jako dovedli by nás k hranicím, jo. Markéta Pekarová by vytáhla neprůstřelnou diplomatku, kabelku toho času. Vlastimil Válek, to je nadšený tankista, takže ten by jako nestíhá ty léky, ale taky by měl okamžitě vojenský plán. A nutno dodat, že tam teda jsem byl vylekaný, že se jako chytil i Petr Fiala, který jinak jako bývá často ten opatrnický, odtažitý, to ještě býval jiný Petr Fiala, než byl dnes. Jo. Ale fakt jsem překvapený a musím říct, že mě jako nesmírně mrzí, že se do toho chytá i Petr Pavel, protože tehda ještě než byl prezidentem, tak měl chladnou hlavu. Teďka najednou jako si komplikuje zbytečně vztahy se slovenskými partnery. Prostě řekněme si, Slováci si nějak vybrali, mají slovenskou legitimní vládu, Slováci tady budou a nechci děsit Petra Pavla, Robert Fico tady jednou nebude, ale ona tady nebude ani Zuzana Čaputová. Jo, já mám, když no to já začínám nebude pocit, že oni možná
1: velmi brzo, minimálně v té prezidentské funkci.
2: Já furt čekám, jestli nakonec nebude povolána sem, protože mám pocit, že teďka už se všechno řeší Zuzanou Čaputovou, jako že 17. listopad předvečer se řeší Zuzanou Čaputovou, kontakty se Slovenskem se řeší Zuzanou Čaputovou, výjezdy do evropských institucí se řeší Zuzanou Čaputovou. Takže já sám
1: to je pravda, to by se mohla stát takovou nějakou koordinátorkou vlastně české vlády.
2: Přijde mi, že jak Markéta řídí Petra, tak Zuzana dohlíží na druhého Petra a jako zatím ta diplomacie Petra Pavla, která bych řekl, že je docela věcná k Ukrajině, tak třeba to, co předváděl jako k Evropské unii, vysrušení veta, to, co předvádí k Lichtensteinsku, to mě teda zamrazilo, že jsem říkal, z jakého
1: titulu, dekrety.
2: Jako probíhají soudy, je tedy nějaká dlouhodobá strategie České republiky, jemu to zbla nepřísluší. Proč se do toho vrtá, proč to vůbec vypouští, tohle jsou strašně jako nebezpečná slovíčka, slovy Klauze.
1: Jo, to je jeho reputační myčka. Všimni si, že on jde po těch, jak se říká, focus groups, a aby vyšel laciný gesta, aby se očistil, aby očistil tu svoji minulost toxickou, předlistopadovou, kterou má, a vzhlášť, že tyhle ty skupiny lidí jsou na to háklivější, tak vidí, že si vybírá tady z těch skupin takovýhle jako symboly a tam se snaží čistit takovýmhle způsobem.
2: Já bych mu doporučil, ale když rád posedává, což jsem velmi rád, v knihovně Tomáše a pracovně Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Což jste, že tam posedává?
2: Říká to. Jo. Do televizí to říká a že bych chtěl posedávat i déle a listuje knihovnou Václava Havla a jeho sebraných spisů, tak bych ho chtěl upozornit, že i Václav Havel byl velmi opatrný vůči Lichtenštejnskému knížectví a vůči celé té kauze a spálil se několikrát, když vstoupil do činnosti soudů a myslím si, že Petr Pavel už se taky spálil několikrát, když vstoupil do činnosti a nominací ústavního soudu. Čili já bych prostě fakt byl radši, kdyby si řekli méně více. A pokud už potřebují po někom šilhat, že nemůžeme dělat svou vlastní politiku, tak prosím koukejte se do Varšavy a do Vídně. Někdy se koukněte, co třeba taky v Kodani.
1: No on, jsme u Petra Pavla, on vlastně začal vykrádat Petra Fialu. On už v volební kampani začal používat slovo hodnotová politika, hodnotový prezident a vlastně teď jakoby splácel nějaký dluh vládě Petra Fialy za tu podporu a jakoby chtěl nějak být druhým Petrem Fialy.

0: Ne, je to kouzelný, ale přesně ty si uhodil na jako famózní náš český trapas. A mrzí mě to, že já nemám rád takový to jako útočení na Čechy a na čecháčkovství a na české pozice, protože upřímně řečeno, ty lidi jsou všude stejný. Jo. Ale jak říkám, pro mě je vždycky velmi důležitý. A když jako někdo začne o malý zemi a o malých manírek, tak já vždycky říkám, prosím vás, a slyšeli jste tohleto fakt někdy v Lisabonu, slyšeli jste tohleto někdy v Dánsku, který je násobně menší a méně lidnatý. Slyšeli jste tohle ve Vídni, slyšeli jste tohleto v Aténách a podobně, kde se fakt bavíme o ekvivalentních zemích. A přesně ty si to pojmenoval u té Vyšegrádské skupiny. My bychom Vyšegrádskou skupinu rozmetávali co druhý volby, když nevyhraje ten náš oblíbenec. A teď jsme v situaci, kdy i Němci a Rakušani se scházejí v rámci formátu ministrů vnitra, aby řešili migraci a ochranu hranic. Mimochodem nedávno, že jo, ještě pár let zpátky, jak byl kritizován Orbánův plot na maďarsko-srbských hranicích. Teď se tam mimochodem páni ministři
1: sešli. Teď jsou dobrý, jsou potřeba i pro nás.
0: Samozřejmě, Maďaři si to zaplatili za svý, ale jako nemají problém, protože když vidí, že ta platforma je funkční, sejdou se a vyjednávají a budou se scházet co měsíc. Ne, my bychom rozmetávali Vyšegrádskou skupinu. Kdyby si Polákům řekl, že ať vystoupí z tyhle ty organizace, z tamty organizace. Poláci ještě jsou pověstní tím, že zakládají další organizace, ale hlavně cynicko-pragmaticky si chytře řeknou, kde je to pro nás partnersky výhodný. Tam se narvem. Takže najednou vidí, že Poláci nemají problém být severskou zemí, když je to pro ně výhodný. Když je to výhodný, sejdou se s Němci a s Francouzi v rámci Vývarského trojúhelníku. Nerezignou na ukrajinský vztahy, ale řeknou si svý a prosadějí si svý. Scházejí se s pobaltskýma státama. Vytvářejí si trojmořskou skupinu. Někdy najednou zjistí, že jsou i balkánskou zemí, když je to pro ně výhodný. Nemají problém je do Vídně si něco vyjednat. Jsou v rámci Vyšegrádu. Všude potkáš Poláky, vyjednávali si, že jo, neměli problém se scházet s Chajvanem, neměli problém se scházet s Číňanama, jsou v NATO, jsou v Evropské unii, ale vedle toho dokážou vystupovat i jako nejbližší partner Spojených států amerických. Jo, čili jako kde je problém? Jen my prostě buď jsme tady a buď jsme jenom s těmahle, a s ostatníma neexistuje, anebo to pro jistotu rozmeteme, protože prostě chceme nový a nový hračky.
1: My to začíná připomínat trošku soudružskou politiku posledních komunistických vlád, který jsem ještě zažil. To bylo podobně vlastně ideologický a soudružský a všechno založený na těch gestech a sloganech, který už i opravdu to, co plodí jak Petr Pavel, tak Fialova vláda, mi to připomíná. Přitom je to ironie, protože máme premiéra, já vím, už téměř neexistující ODS, ale pořád ještě dobře nominálně je Petr Fiala i šéf ODS.
0: Ale má velký spolustan.
1: A ten Kadáfího, myslíš? Ten Kadáfího.
0: Stan s malým se teda, jo, aby Vít Rakušan nespozornil, že mu někdo ukradl hnutí.
1: Ale jestli někdo vždycky byl zastáncem pragmatický zahraniční politiky a nepraktikoval politiku gest, tak to byla ODS. On k tomu měl sklony Václav Havel, k takovým moralizování a k těm gestům, ale i on potom se naučil a jeho vlastní gesta, jak si zmínil, ho často doběhla a vyučila. TOP 09 k tomu měla taky sklony, ale i Karel Schwarzenberg byl pragmatičtější.
0: Mnohem pragmatičtější.
1: Než nějaká Markéta Pekarová Adamová.
0: On sice něco jakoby říkal, ale řekněme si na rovinu, že jeho diplomacie byla velice pragmatická a nutno dodat, že on potom sám přiznával, že kdyby bylo na něm, tak třeba Kosovo. Omlouvám se, jo, že někdo řekne, proč zrovna Kosovo teďka vzpomíná, ale je to klasická ukázka. Prostě jsou určité mantry, jsou určité zájmy, diplomacie je velmi konzervativní a Karel Schwarzenberg byl velmi v diplomaci konzervativní na poměry dnešní. Jo. A prostě platili určitý nepsaný pravidla. Pravda je, že třeba to uznání Kosova, to spíš bylo jako vytlačeno jako z jiných útrop. To nebyla úplně jeho aktivita. Taky nás to mimochodem teďka dobíhá, že jo, najednou máme problémy s tou černou dírou na všechny peníze a jeden velký bezpečnostní otazník a bude ten problém jako jenom narůstá. Ale odskočím z toho, ale každopádně chci říct, prostě ctilo se, že ta diplomacie je velmi konzervativní. Je to strašně pomalej parník, který pluje Missouri, jen tak ho neotočíš, ale tím ti taky generuje výsledky. Ale my jak prostě furt někde něco vykřikujeme a děláme to pro ty titulky a děláme to hlavně bohužel jenom pro český média a pro jeden den,
1: tak jsme směšný. Pateticky, jsme tak jako až směšně, no.
0: Jo, že jako řeknu to takto, pokud teďka někdo poslouchá a moc má pocit, že a strašně by rád řekl, Kubáček je čínský špion,

0: pod tchajvanský špion, že tam je mimochodem nádherný hory.
1: No, jsi šiřitel pročínských narrativů.
0: Já spíš mám, že jsem člověče polský špion, protože já fakt, a mě to strašně štve, když se prostě podívám fakt na tu diplomaci Varšavy, diplomaci Vídně, a nebo fakt diplomaci už třeba to vzpomínaného Lisabonu, nebo ty Kodaně, a říkám si, proč my prostě musíme furt na ty vidle nabíhat. A vrací se nám to do, čím dál jako méně a méně úspěchů, a fakt pak jsme ve fázi, že se radujeme, že fabriku postavili o 40, jo, že si řekneme, ale je to úspěch, není to o 500 kilometrů dál, je to jenom o 40 kilometrů dál, ale pro Bůh fakt v jiném státě a našim lidem to příliš nepomůže.
1: No, no, vlastně pionýři tady té politiky zahraniční gest byli Piráti na pražském magistrátu. Primátor Ryb, ty s tím začali vlastně a zvlášť proti čínsky. A teď vidíme, že to pokračuje, ale já jsem si vzpomněl.
0: No,
1: ale
0: teďka mimochodem exprimátor Ryb už začal otáčet. On zase no, už s tou Čínou jako nemá problém. Mě to fascinuje, já se strašně těším. Jakože teďka třeba se někde v krytu a v podobných pracovištích jako červenaj rudnou jim uši, co slyšejí z tyhle ty férovky. A typuju v červnu příštího roku oficiální politické komuniké a oficiální diplomatická nota bude, že najednou se Čína jako pochlapila. My ji polepšíme a polepšujeme a povinně tam musíme jezdit. A jo, a na nás budou koukat jak na nějaký příštipkáře, kverulanty, no jak, co se třeba ptají, proč najednou tu Čínu tak objevujeme a kde jsou ty výsledky.
1: No ne, já jsem chtěl říct, já jsem si vzpomněl na Petra Nečase, vlastně posledního předchůdce Petra Fialy jako premiéra za ODS, kdy on říkal, že ten takzvaný dalajlámismus havlovský hrozně podkopává naši ekonomickou diplomaci ve světě. A to je, já myslím, že to je výrok někdy z roku, no, před 10 let zhruba, plus minus. A to tehdy Čína, samozřejmě je to dekáda minus. A Čína za tu dobu udělala ohromný pokrok, ta země je k nepoznání a je dneska mnohem větším politickým, ekonomickým i vojenským hráčem ve světě. Takže o to víc vlastně my bychom měli praktikovat nějakou pragmatickou politiku k Číně, což neznamená, že Miloš Vystrčil nemůže lítat na Tajvan, jestli se mu tam líbí, přesně, ale současně přesně by mohl občas zaletět i do Číny. A teď.
0: A možná by mohli lítat možná méně, anebo když by už lítali, tak aby taky s něčím přiletěli. Jo? Protože takový to jenom, že se ukázali světu a že prostě někde mají s nima fotečky, tak jako
1: svíčku nějakou
0: hřejvou. Tak teďka je advent, tak i my si zasloužíme to by bylo, svíčky.
1: To by bylo hezký. No,
0: myslíš, že nám Miloš Vystrčil přijde sem zasvítit?
1: To uvidíme. A při na té svíce si můžeš ohřát i v oběd nějaký.
0: No pane, jak tak krásně. A myslíš, že nám veme?
1: To je současně sváč i vařič.
0: No tak to je paráda, to je paráda. Člověče, tak to se musím popídit.
1: To je Miloš Vystrčil, nikdy ono nikam nejezdí s prázdnou náručí.
0: Ať přijede. Férovka zve Miloše Vystrčila.
1: Jo. Ty jsi to zmínil, že jsi tady ve vzduchu začala viset najednou návštěva Petra Fialy Číny. Dlouho odkládaná, to je to, co člověk slyší od lidí z průmyslu hlavně. Pro Boha, klidně si lítejte na ten Tajvan, ale lítejte i do Číny, my potřebujeme hájit ekonomický zájmy i tam. Je to prostě náš, ať už přímý, nebo hlavně i nepřímý obchodní partner ekonomický. A vy jste tady vyhlásili Číně v podstatě téměř nějakou diplomatickou válku. Praktikují se tady gesta nepřátelský vůči Číně. A já jsem si vzpomněl vlastně, že Petr Fiala, jak tady často zmiňujeme tu jeho, ten jeho pohled a tu ikonografii, kterou šíří jeho propaganda, že on se trošku podobá Maovi. Mao měl taky takový, jestli si vybavíš, ten zasněný pohled do dály.
0: A knížečku.
1: Jo, a Petr Fiala vlastně našláp na stejnou cestu, pohled maovský už si osvojil a knížeček má za sebou, si myslím, dokonce víc
0: pravdu,
1: než Mao.
0: Protože já si teďka uvědomu, Mao vlastně strašně rád i plaval, pravda, v řekách. Petr Fiala taky se nechává slyšet, že rád plave, ale teda v moři jaderském. No, je pravda, že ta ideologická strnulost je obdobná, ale pak ti říkám, poděž pánbu s námi, protože až nastoupí ty Maovy děti, čili ten komsomolský hub, abych to řekl moderně, postmoderně, Petra Fialy, s těma jeho citátama, s těma všema takovýma těma hybridníma hrozbama a podléhání neověřeným faktům a podobným záležitostem, čili těm přikázáním, no tak potěž pánbu s námi.
1: No já jsem jenom zvědavý, jestli teda skutečně se uskuteční ta cesta Petra Fialy do Číny, jak on vybere tu případně podnikatelskou delegaci s tím jeho kádrováním.
0: No my tam nebudeme.
1: No my ne. To je jistý, ale jenom jak on i ty podnikatele a firmy káduje na ty správný a nesprávný, tak jsem zvědavý, jak poskládá případně tu delegaci.
0: No hlavně, aby ty
1: delegaci.
0: Fabriky hele byly. Já nechci být
1: to
0: cynikem,
1: je druhá
0: ale
1: věc.
0: Když vidím teďka prostě, co se děje okolo elektřiny, tak aby ty fabriky ještě byly. Aby tam nejelo jenom IT a to Číňani nechtějí, protože ty jestli, tak by ty IT firmy poslali rády sem a vyzobali si ještě ten zbytek, co se tady vyzobat dá, ale je teda pravda, že když mám tyhle ty osobní apely, já bych chtěl vysílat z Tchajpeje. Takže až bude vznikat tchajvanská delegace, třeba až Miloš Vystrčil přijde, něco nám tady svíčkově, to mi mohl vzít svíčkovou, to, přijde
1: určitě,
0: se svíčkou.
1: Určitě.
0: Uvaří, tak já bych se třeba do ty tchajvanské delegace jako opravdu hlásil. Tchajvan má moc pěknou vlajku a v Šanghaji na letišti na mě byli zlí, takže já už jsem s Čínou skončil. Ale tím chci jenom říct, prostě prosím, jako tak trošku nám končí ten listopad. Chtělo by se říct, my fakt nejsme děti. A přestaneme dělat dětskou diplomacii, protože když se nám už posmívají naši nejbližší sousedi, a to fakt myslím Poláky, jako ten polský špion.
1: Ne, pozor, ale nejen Poláci, i Slováci už pochopili, že my jsme největší soudruzi v celé Evropské unii.
0: Je to fakt. Je to fakt a nic z toho neplyne, není nám to hodno a já to završím pateticky. Jsme národ Masaryka, i Štefánika, i toho Beneše, a fakt máme navíc.
1: Já se chci říct i toho Pavla. Ale...
0: Přesně, a teďka ti vidíš, že jsi nahrál Petře Pavle. Neboli i pro Petra, i pro Pavla, i pro Ludmilku. Fakt, prosím, začněme dělat dospělou zahraniční politiku, protože když ta naše infantilizace bude, a hlavně ideologická zastupnost pokračovat, tak ještě rok, tak to fakt začnou všichni dělat bez nás.
1: No ty jsi to řekl takovým tónem, že já zapaluju svíčku tady úplně z toho. No já bych
0: hoří
1: si to přál. Tady hoří furt něco. Já bych si to přál, aby se vláda změnila, aby vlastně odhodila veškerý tenhle ten pseudohodnotový balast. A tím nemyslím, aby byla v opravdu bezhodnotová úplně,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Aby přestala šířit tyhle ty prázdný slogany.
0: Přesně.
1: A přestala páchat tyhle ty patetický prázdný gesta a začala dělat pragmatickou politiku, ale já se obávám, že tato skvadra toho není schopná.
0: No tak pak bude muset zavolat Zuzanu Čaputovou, aby Petru Pavlovi promluvila do hlavy.
1: No ale ta je ještě horší ohledně tohohle.
0: Je, ale já pak totiž sázím na jednu věc a jsem ti právě zatajil tu koncovku. Ona se ozve, paní Pavlová. Ona
1: si vzpomene na své pragmatické kořeny jako politručka, myslíš?
0: Tak,
1: na tu bych spolíhal, že to v ní bouchne, protože když jsi zmínil Zuzanu Čaputovou, Kdo navez Petra Pavla v Bratislavě do transgendru nějakýho a do té její, když to řeknu, agendy dobra? Zuzana Čaputová prostě se ukázala jako silnější osobnost a prostě si s Petrem Pavlem udělala, co potřebovala.
0: Já ti říkám, že ten federál stále v nás je. Já zdravím své sestry a bratry, jak tady, nejen Lidovecké, aby to Marian Jurečka nepochopil nějak mezi řádky.
1: Ty už skoro žádný nejsou, to se ne...
0: To je pravda. Ale i vy pojďte s námi za řeku Moravu. Jak říkám, Petr Fiala má Markétu Adamovou Pekarovou, my tady máme Helenu Langšádlovou a Věru Kovářovou, já jsem to zase musel říct, protože furt doufám, že už konečně přijdou zjednat pořádek do tohoto studia.
1: Ty tam kolem ní cítíš hodnota, já to vidím. Viď?
0: Tak to je jedna velká hodnota. A Petr Pavel má Zuzanu Čaputovou a já se ptám, co na to paní Pavlová a hlavně se ptám, kdy konečně začneme mít ekonomickou diplomaci. Já vím, že už to jsou skřivánci na niti, že slovy Václava Neckáře by se člověk chtěl zeptat, a kdy nám vrátíte mlíkaře, ale nám by zatím stačilo trošku řešit tu elektřinu, trochu zvednout hlavu a začít to řešit pragmaticky a ať fakt nezním jako pro polský špion, tak nekoukejte do Varšavy, ale podívejte se třeba do ty Kodaně.
1: No, nám by vlastně stačilo vzít si ponaučení z lekce Fico. a bylo by to dobrý.
0: Ale je to pravda, protože jestli tady někdo čekal mstivého buldoka, tak on se samozřejmě pomstil tím setkáním s Andrejem Babišem, že jo, to prostě byl jasný vzkaz. Ale nakonec i ty nepříjemné kraťonké schůzky, 20 minut u prezidenta, opravdu není mnoho, dokázal vlastně pochválit, dokázal to pojmout optimisticky. A otázka, co si teďka Bratislava říká. No já se jenom bojím, aby si Bratislava neřekla, radši budeme jezdit do Vídně, ono v té Praze není o co stát. Ale mají hezký památky a super ženský.
1: No jestli bude naše vláda prezident takhle pokračovat, tak se to může brzo stát.
0: A to mě dost mrzí, jo, protože fakt já vždycky na tu férovku jdu a říkám si, já bych chtěl už fakt chválit, protože...
1: Já jsem plný hodnot.
0: No samozřejmě. A teďka teda ty svíčky, kterou si říkal, že přineseš. Ale než půjdem na ten Tchaj-wan, do těch hor, tak bych si prostě řekl, že si tady taky zasloužíme trošku jako fakt nastartovat nejen ekonomický růst, ale prostě zase dobrou náladu. Tahle země by opravdu, když je ten advent skoro už, tu dobrou náladu potřebovala.
1: No já bych řekl, že je nejvyšší čas začít tvořit ty správné hodnoty, ne? Nejlíp ekonomický.
0: To ti jenom podepisuju.
1: To je krásný hodnotový konec.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
4: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
3: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? To je pohádka, ale řekněte.
4: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
3: No to říkal už František, ale...
4: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
3: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala
4: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
3: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
4: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
3: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
4: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Kateřino Sečteno a Karolína Stoněková. Vítám tě, Karol.
1: Děkuju, ahoj.
0: Jak užíváš léto?
1: Zatím dobře. Trochu hekticky, ale dobře.
0: Hekticky teď myslíš jako s ohledem na množství zpráv, které se valí?
1: S ohledem úplně na všechno.
0: Ale pojďme k těm zprávám. Deník CZ. Green Deal po Česku vláda odkládá. Podle odborníků ji vyděsily povolenky. Tak já si myslela, že už to je jasná věc. A ono najednou velký zvrat.
1: Ne, to je klasický český scénář. Něco schválíš, něco někde odmáváš a když má dojít na ty praktické věci, které s tím souvisí, tak se lekneš. Pro boha, co jsme to tehdy schválili. Vláda se zvykla s tím Green Dealem ukazovat prstem za to může Babiš. A docela dlouho s tím vydržela s dechem. Až do chvíle, než se ukázalo, že přesně ty povolenky, rozšíření emisních povolenek na oblasti, které už se přímo dotýkají každého z nás. Ony i ty povolenky předtím se týkaly každého z nás, ale tady už je to trošku jiný level, abych tak řekla. Tak se najednou vyděsili, co to ta paní Hubáčková, krátkodobá ministryně, schválila tehdy v tom Bruselu, co to odmávala. A teď si představ, že jsou krajské a senátní volby za rohem. Oni chtěli napřed využít tu prázdninovou pauzu, že všichni mají přece přes prázdniny jiné starosti, jsou někde hození u moře, sekají zahrádku na chalupy a tak podobně. Tak napřed mysleli, že ten Green Deal potichoučku schválí. A potom se ukázalo, že to tak úplně jednoduché nebude. Někteří novináři jsou takový šťouraví, takže na to začali upozorňovat. Vládě se to nelíbí, nehodí a teď bere zpátečku.
0: A to už je co říct, když novináři šťourají do vlády a začínají na to poukazovat. To už musí být velká věc.
1: Tak někteří a jiní se svezli na té vlně, protože už jim nic jiného nezbylo.
0: No a jak to nakonec dopadne? Nespadne to na tu další vládu?
1: Spadne to na tu další vládu a myslím si, že s tím tak trochu počítají, protože v podstatě v tuhle chvíli už se s tím mnoho nenadělá. Ty povolenky byly, to je jedno z dědictví, které nám tady zbyde po českém předsednictví. Petr Fiala s tím nic neudělal. Vzpomeňme si na jeho slova, která říkal ještě před parlamentními volbami, že Green Deal už je realita, všichni se s ním musíme smířit, takže se teď budeme s tou realitou pracně smířovat u těch tankovacích stojanů, až nám tam budou naskakovat ty koruny za každý načerpaný litr ještě rychleji než doposud.
0: No, takže toto téma teďka nikdy asi nebude rezonovat, že jo, rychle to uklidit a objeví se to až po volbách, předpokládám.
1: Oni se k tomu musí vrátit, teď se tvářili, že zatím řeší Dukovany, protože ano. To je taky důležitá věc, ale myslím si, že jim to úplně nepodaří od toho tématu se distancovat a úplně se od toho odstřihnout, protože, jak říkám, je to něco, co souvisí s jejich předsednictvím, co souvisí s hlasováním paní Hubáčkové, která sice už, jak víme, ministryní není, no ale byla, to, že není, už je jedno. Nikdo jim neodpáře, že to byla ministryně v jejich vládě, takže padá to na hlavu Petra Fialy a spol. A následky dopadnou na nás a na příští vládu.
0: A ani už ten Babiš jim v tom nepomůže teď. To házení na toho Andreje Babiše. Možná ono, v budoucnu to budou zase moci.
1: ono jim to jako pomáhá čím dál tím méně, ale oni jedou na setrvačník, takže oni ze setrvačnosti pořád ještě tohle téma přiživují, protože jim vlastně nic příliš jiného nezbývá.
0: No, ale... A to je další téma. Ano. Echo 24 napsalo, von der Leyenová píše vládě, že chce dva kandidáty. Kabinet trvá jen na Síkelovi. Paní von der Leyenová chce muže a ženu, chce vyváženost. Tak a to znamená, že by se do hry dostala zpátky Danuše?
1: Paní von der Leyenová hlavně nemá co chtít. Protože toho komisaře navrhujeme my, jako Česká republika. A tato dáma, kterou jsme zmiňovali, by měla být ráda, že vůbec má další pětiletý mandát v čele Evropské komise. Protože ona je symbolem všech těch věcí, ať je to Green Deal, ať je to cenzura, vzpomeň si na Pfizergate, dalších věcí, ona je symbolem toho všeho, co se za poslední roky v Unii nepovedlo, abychom to řekli slušně a kulantně. A přesto, že se to nepovedlo, tak dostala velmi vysokou podporu v Evropském parlamentu, může znovu pokračovat, může mimo jiné pokračovat právě i zásluhou Petra Fialy. Ostatně, přestože nám ODS a pan Saša Vondra tvrdili před volbami, jak s tím Green Dealem je potřeba něco udělat, tak pan Krutílek i paní Vrecionová se hrdě přihlásili k tomu, že Ursulu volili.
0: S těžkým srdcem, ale já bych se jich zastala, ne? Paní Vrecionová říkala, že s těžkým...
1: Hele, já nejsem politický kardiolog, takže... Tyhle věci já neumím rozlišit, ale ono to zas tak s těžkým srdcem nebylo, protože já v pondělí na streamu jsem říkala, že by mě zajímalo, jestli ta podpora alespoň byla za něco vyobchodovaná.
0: A to se ukázalo.
1: A vlastně hned v úterý, tuším, že to bylo, kdy se objevila informace o tom, že paní Vrecionová povede zemědělský výbor v Evropském parlamentu, takže ano, můžeme si oddechnout, ta podpora byla aspoň za něco vyobchodovaná. Ale tady nemá co paní Ursula vznášet jakékoliv požadavky. Ona se trochu chytla do pasti, protože tím, jak se snažila okouzlit zelené, aby jí volili, aby jí dali hlasy při té kandidatuře nebo při té volbě do čela Evropské komise, tak tam tvrdila všechny ty populární genderové záležitosti, genderově vyvážená komise. No akorát problém je, že chce pokračovat celá řada stávajících eurokomisařů, což jsou muži. Takže proto ona teď tady škemrá, když viděla, že jsme nabídli Síkelu, tak říká, pane bože, dejte mi tam nějakou ženu, abych já dostála tomu zelenému závazku. Ale stejně je to genderově vyvážené, nebudeme, přece víme, že máme asi 57 pohlaví. Ona tam má, i kdyby tam paní Naduše Nerudová nakrásně byla, tak tam pořád bude mít jenom dvě. Co těch zbývajících 55?
0: To bude diskriminace.
1: To bude diskriminace.
0: Tak je to jedno, hlavně, aby tam byla žena bez ohledu na to, jestli na to má ty schopnosti, kvalifikace a tak, hlavně, že tam
1: ano,
0: bude žena.
1: Ano, to je přesně o ničem jiném. Tyhle genderové záležitosti nejsou. To je o tom splnit nějakou kolonku, bez ohledu na to, jestli tam bude někdo, kdo těm věcem jeho aspoň trochu rozumí. Přece jenom ne, že by to byl ideální kandidát na eurokomisaře pan Síkela, ale když to porovnáš s paní Nerudovou, tak je to pořád někde o, ne parník, ale o celou flotilu jinde, než paní Nerudová.
0: No a zvolením Ursuly opět do čela Evropské komise byla naplněna vůle voličů? Po volbách?
1: S vůlí voličů...
0: A vůbec, když se podíváš na celé to... současné složení.
1: Tak vůli voličů se snaží ty evropské elity okázale ignorovat a tvářit se, že to nevidí. Na druhou stranu, já už jsem to říkala v jednom jiném komentáři, oni tu Ursulu vlastně nemohli nezvolit. Protože jak jsem říkala, ona je symbol úplně všeho, co se nepovedlo, ale z hlediska toho evropského mainstreamu jsou to ty věci, které oni chtějí, čili vlastně z jejich pohledu se to povedlo. A oni si nemůžou dovolit uznat chybu tím, že by teď přepřahali. Takže ona musela být zvolená, přestože je to symbol všech těch špatností, všech těch malérů a průšvihů, tak oni, než by přiznali, byly to maléry a byly to průšvihy, tak si raději dál pojedou močálem temným podél bílých skal a ten koráb bude i nadále navigovat paní Ursula.
0: A úplně stejným způsobem?
1: Možná ještě horší.
0: Tak ona říkala, že z Green Dealu se neuhne ani opíť? Že bude proukrajinská, nebo bude se bavit s těmi, kdo jsou proukrajinští. Takže k žádné změně asi nedojde.
1: Tak ono to teď docela to její zvolení, protože ona je Němka, jak víme, ale docela i v Německu to vyvolalo poprask, protože zrovna třeba CSU, partnerská strana CDU, tak tam z toho byla velice rozvrkočená, že paní van der Leyenová bude pokračovat. Navíc v Německu je poměrně významný z hlediska ekonomiky ten stavební sektor, na který všechny tyhle ty Green Dealové nesmysly dopadnou. A vypadá to, že Německo teď začíná si uvědomovat míru problému a možná, že bude brát zpátečku. Takže já spíš vidím řešení toho Green Dealu. Je úplně jedno, jestli paní Ursula bude od něčeho uhýbat nebo nebude, ale myslím si, že se může celkem snadno stát, že začnou uhýbat ty členské státy.
0: Další téma, smutné téma. Žal, bezmoc a frustrace naštvaní rodiče zavražděných dětí z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se obrací na Fialu a Pavla. Ty jsi psala velmi zajímavé srovnání střelby u nás a střelby v Německu po atentátu na Trumpa, takže k tomu máš dost co říci. Tak tě nechám.
1: Jednak jak tady z toho titulku, že se obrací na Fialu a na Pavla, já si myslím, že to stejně nebude k ničemu. protože kdyby to mělo k něčemu být, tak by Petr Fiala prostě jako premiér musel uznat, že rezort ministra obrany, přesně řečeno policie, za kterou ale Vít Rakušan jakožto ministr obrany, vnitra zodpovídá, takže pochybila. Pochybila, tím pádem pochybil i ministr a měly padat hlavy, měla být vyvozena odpovědnost. A já jsem to v tom komentáři, který se zmiňovala, srovnávala s děním ve Spojených státech amerických po střelbě na Donalda Trumpa, kdy se Joe Biden prakticky hned poté, co ty záběry z zakrváceného Trumpa oblétly svět, tak se Joe Biden nechal slyšet, že chce, aby bylo prověřeno, zda nedošlo k nějakému pochybení, že se mají znovu prověřit bezpečnostní opatření před tím velkým shromážděním republikánské strany. A zhruba do deseti dnů po té střelbě položila svoji funkci šéfka tajných služeb Čitlejová. Takhle vypadá osobní vyvození odpovědnosti v okamžiku, kdy se něco stane. Ten scénář je jednoduchý. Stane se pochybení, přizná se pochybení, ne že se zametá pod koberec, jako se tady půl roku někdo snaží ututlat, jak obrovské to pochybení policie bylo. A nakonec se tam vyvodí ta osobní odpovědnost, to znamená rezignuje se. Takhle to funguje na tom západě, ke kterému pan Fiala, i pan Rakušan, i další představitelé této vlády tak rádi vzhlížejí. Neustále nám opakují, my patříme na západ, směřujeme na západ, ale jenom do okamžiku, než by se oni sami měli chovat podle modelů, které fungují na tom západě. Já vím, že nechci si to idealizovat, nefunguje to tak vždycky, ale zrovna v tomto konkrétním případě to zafungovalo. Nebyla tam žádná snaha ty věci nějakým způsobem maskovat, zametat je pod koberec. My víme, že to pochybení tam v USA bylo, protože řada lidí vypověděla, že policii upozorňovali na to, že na střeše je střelec, že se dlouhé minuty nic nedělo. Stejně tak tady víme, že policisté přišli do té filozofické fakulty pár minut poté, co tam tedy byl ten vrah Kozák. Víme, že tam poměrně rychle odtamtud odešli, byli odvoláni zpátky do té cele, ne, že si neprošly ty kamerové záznamy. Navíc nám tady policie zhruba půl roku lhala o tom, že v době, kdy hledala toho střelce na filozofické fakultě, ještě nevěděla, že hledají vraha. Přitom z těch policejních zpráv, které už dnes utekly do médií, tak víme, že to tak nebylo, že oni věděli, že zabil přinejmenším toho svého otce. Takže všechno bylo jinak, vyvození odpovědnosti veškeré žádné. A ti rodiče nemají nejenom svoje děti nebo svoje blízké, nemají ani nějaké oficiální přiznání, ano, my jsme pochybili, natož, aby se konala nějaká omluva.
0: A zničených životů. Premiér Fiala, rodiče se na ní obrátili dopisem emotivním a premiér Fiala potvrdil, že ho dostal a že odpoví dopisem. A Petr Pavel, tuším, že si pozůstalé pozval na hrad. A to bylo asi tak všechno? Nebo zaznamenala si ještě něco dalšího od
1: vedení? Zatím nezaznamenala. Je hezké, že rodiče dostanou dopis od pana premiéra. To si v takové situaci určitě chceš založit do rodinného alba. Stejně tak, jako si chceš pamatovat, že se byla pozvaná k prezidentovi na hrad, ale nic z toho neřeší tu podstatu. Zase je to jenom nějaká zakrývací strategie, nějaký krycí manévr, aby se nemuselo říct, někdo tady pochybil. A já rozumím tomu, že to jako není úplně jednoduché tohle přiznat, ale prostě v té situaci se to přiznat musí. Marná sláva, tomu střelci podlehlo 17 lidí, když tedy počítáme i jeho otce a počítáme ty dva mrtvé v Klánovickém lese. Je to jedna z největších tragédií, jaká se tady stala minimálně za poslední roky. A je potřeba se k tomu postavit čelem. A je potřeba, aby se k tomu postavili čelem i ti, kteří samozřejmě nebyli přímo odpovědní za ty policisty. Vít Rakušan není odpovědný za každého policistu, který je v ulicích, ale nese za to politickou odpovědnost jako šéf ministerstva vnitra.
0: Tak. Kéž by si tvá slova vzali k srdci.
1: Nevezmou.
0: Byla tu legenda české diplomacie paní Eva Filipi, která se po 32 letech vlastně vrátila z Blízkého východu, po 13 letech strávených v Sýrii, v loni, tedy v říjnu, popisovala i to, do jaké společnosti české se vrátila, nebylo to moc pozitivní. A mimo jiné pro XTV řekla, černobílým postojem k Rusku jsme maximálně směšní, naše podpora ozbrojené opozice v Sýrii byla nepřijatelná, demokracie, lidská práva jsou už prázdná slova. Tak co si z toho vybereš?
1: Možná to můžeme vzít postupně, se vším bych asi souhlasila, jenom u té první části titulku, že černobílým postojem k Rusku jsme směšní, ano jsme, ale budeme ještě víc. Já si myslím, že ta doba, kdy opravdu přijde ta směšnost s velkým S, teprve přijde. Přijde v okamžiku, až ten konflikt bude končit, až se ty dvě znepřátelené strany posadí k jednomu stolu. A ti, kteří tady vykřikovali roky, že Rusko musí být zničeno a Ukrajina si musí zachovat svoji teritoriální celistvost, že nejsou možné nějaké ústupky, tak v tu chvíli najednou se ta směšnost ukáže v plné nahotě. Ale zase musím říct, že jsem si o tomhle povídala před už poměrně dlouhou dobou s profesorem Drulákem ve svém streamu, tak on mě trošku vyvedl z té mojí naivity a říká, podívejte se na Afghánistán. Podívejte se, když celá ta záležitost začínala, jak se tady nadšeně křičelo, že bojujeme proti terorismu po boku našich partnerů z USA nebo vůbec ze Severoatlantické aliance. A podívejte se, když potom to neslavně skončilo, tak se vlastně všichni tvářili, že oni s tím neměli nic společného a že je to zase tolik nezajímá, byla tady jiná, daleko zajímavější témata, takže nikdo ani k té odpovědnosti příliš netlačil, nechalo se to tak trochu vyšumět. Takže ona existuje jistá šance, že i tady se těm Pekarovým a dalším podaří uniknout. Ale přece jenom my, kteří ještě máme v živé paměti všechny ty výkřiky o pletení svetrů a o tom, že ani mililitr ropy od agresora nebo něco podobného, tak my si to pochopitelně budeme pamatovat a bylo by fajn, abychom to těm politikům připomínali.
0: No a demokracie, lidská práva, jsou to už prázdná slova? Často to slyšíme. Demokratické strany, demokracie.
1: Ano, tady se podařilo udělat z několika termínů naprosto prázdné v pojmy, nejenom ta demokracie a lidská práva, ale třeba i dezinformace. Ten termín je teď ve veřejném prostoru tak nadužíván a používán v situacích, které vůbec s tou autentickou dezinformací nemají nic společného, že se ty pojmy postupně vyprazňují. A co je na tom ten největší paradox a ta největší vlastně zajímavost, že je vyprazňují ti, kteří se tím zaštiťují. To, že Petr Fiala děkuje demokratickým voličům, jako kdyby snad u voleb byli nějací jiní než demokratičtí voliči. To, že mluví o jakýchsi populistech a extrémistech, což už je vlastně jenom synonymum pro kohokoliv, kdo nezastává stejný názor jako on, to všechno vede k tomu, že se ty termíny postupně vyprazňují. A speciálně z té demokracie, k té demokracii začala spousta politiků přistupovat jako ke žvíkačce. Prostě berou si do úst, kdykoliv si potřebují politicky osvěžit dech a dodat tomu, co říkají, nějakou váhu. Ale oni sami tím v podstatě z toho termínu udělali jenom prázdnou floskuli.
0: No a otázkou je, jestli demokracie, to slovo, někdy bude mít zase tu váhu. Nebo jestli už na něj budeme... nebo někteří z nás alergičtí trochu. To prozápadní, demokracie, to jsou taková ta slova.
1: Ano, to je ten současný český politický newspeak a vlastně nejenom český. Ale já si myslím, že s tím, jak vlastně o tu demokracii, protože demokracie je v prvé řadě o svobodě. O osobní svobodě, ale zároveň, jak jsme se bavili třeba u té předchozí ukázky, tak je také o osobní odpovědnosti. A s tím, jak vlastně tady bude tlak na to, aby nikdo za nic nenesl odpovědnost, včetně tvojí osobní odpovědnosti, protože všechno za tebe přece vyřeší ten moudrý stát, na horký kafe ti napíšou pozor pálí, jo, auto ti seberou, aby se nedej bože nebourala a tak podobně, takže teď to trochu přeháním, ale asi je jasné, kam tím mířím. Takže tím, jak vlastně to, na čem ta demokracie stojí, bude neustále podkopáváno a zpochybňováno, tak o to víc bude potřeba bojovat za tu skutečnou demokracii, která je o svobodě, je osobní svobodě a osobní odpovědnosti.
0: Jak říkala paní Filipy, že ty hodnoty máme skutečně žít a ne jenom používat ta slova. Tak, lidovky. A jsme zase ve Spojených státech. Harrisová má plán, jak na Trumpa v prezidentské kampani. Znám ten typ lidí, jako je on. Paní Kamala Harrisová, byť jsem někdy i zaslechla, že je jakoby srovnávána s naší paní Pekarovou Adamovou, což při vší úctě paní Harrisová přeci jenom tuším, že to byla nejvyšší státní zástupkyně v Kalifornii a chce vést tu kampaň jakože prokurátorka versus obviněný, obžalovaný prostě Trump. Může to vyjít?
1: Tak já se musím paní Pekarové zastat, ona třeba mohla být vrchní prodejkyní mobilních telefonů u jednoho operátora, kdyby se tam v té branži trošku déle zdržela, tak mohla to dotáhnout daleko. Ale když tady je v titulku...
0: Zahodila kariéru.
1: Zahodila slibnou úplně kariéru pro pletení svetrů, ano. Že paní Harrisová říká, znám ten typ lidí, jako je Trump, no tak my zase známe ten typ progresivních socialistů, jako je paní Harrisová. A to bude jedna z těch jakoby základních štěpných linií. Zároveň další věc bude i ten postoj k té válce na Ukrajině, k tomu konfliktu. Protože, jak víme, tak Trump, když kandidoval na prezidenta poprvé, tak vlastně sliboval, že už žádnou americkou účast v těch válkách, které vlastně s Amerikou striktně vzato nemají tak mnoho společného. A tehdy ty volby i na tomto tématu vyhrál. Takže to taky bude určitě hrát svoji roli a pro nás ty americké volby budou v tomhle taky naprosto zásadní, protože v podstatě, když to stáhneme na českou politiku, tak Petr Fiala kromě Antibabiš a Ukrajina žádné jiné téma nemá. Antibabiš, jak jsme se tu bavili před chvílí, je věc, která se neuvěřitelně vyčerpává, aby taky ne. No a to, jak dlouho vydrží s dechem s Ukrajinou, to je mimo jiné i otázka toho, jestli v úřadu amerického prezidenta zasedne Donald Trump, nebo nedej bože tato dáma.
0: Tak a Donald Trump mu pak do toho hodí vidle. Premiéru Fialovi, tím myslím, do války na Ukrajině. A co potom?
1: Tak ono je samozřejmě nějaká otázka, do těch voleb pořád ještě nějaký čas zbývá. Je pravda, že demokratům se tou výměnou Joea Bidena za Kamalu Harrisovou ty vody podařilo trochu rozhýbat, takže teď je to daleko větší neznámá. Slyšela jsem, že panovalo, nebo teď se rozhostilo takové velké uspokojení nad tím, že se objevil nějaký průzkum, kde paní Harrisová asi o 2% body poráží Donalda Trumpa. Jenom je otázka, aby ta radost nebyla předčasná, protože víme, jak vypadaly průzkumy veřejného mínění v době, kdy kandidovala Hillary Clinton. Tam taky dlouho vedla a nakonec ty volby dopadly jinak, ale já, jak jsem ti říkala před vysíláním, pořád jsem trochu skeptik, protože jak praví známé, moudro není důležité, kdo volby vyhrál, ale jak se to spočítá a všichni si ještě pamatujeme Bidenovu křivku před 4 lety.
0: To je trochu depresivní toto. Tak, no, morálně pokleslá nora, řekla bych. Parlamentní listy napsali. Mlek se nažral a koza zůstala celá. Okolnosti zrušení 168 hodin České televize. Tak, co k tomu říci? Je to, měla odejít i Nora Fridrichová a ten tým, který 168 hodin připravoval? Nebo je to v pořádku, že zůstávají?
1: No, je to pravda, vlastně tak, jak se praví v titulku, že je to takové trochu řešení a la chytrá horákyně. Na druhou stranu pro tu Noru je to samozřejmě zásah. I když tam můžeš zůstat, ale vezmou ti tvoji vlajkovou loď, tvůj hlavní pořad, tvoje dítě v podstatě, tak je velká otázka, jak na to zareaguje. Já jsem se přiznám neslyšela, jestli ona řekne, že tam zůstane nebo nezůstane. Většina lidí, kteří mají trochu hrdosti v těle, by v tu chvíli pravděpodobně odešli. Uvidíme, jak je na tom s osobní hrdostí paní Fridrichová, to se teprve dozvíme. Ale přestože je to takové, jak jsme si říkali, řešení oblečená, neoblečená, ani pěšky, ani na voze, tak pořád je to nějaký závan čerstvého vzduchu z těch Kavčí hor. No. Kdo by si to byl býval pomyslel, že někdy zruší 168. Je pravda, že to byl jeden z asi nejproblematičtějších pořadů, protože těch pochybení, které tam našla ať už ta velká televizní rada pro rozhlasové a televizní vysílání, anebo Rada České televize, tam bylo poměrně hodně. Už se nedalo nad tím jenom mávat rukou nebo zavírat oči. Do toho ta veselá komunikace s panem Wollnerem a vůbec přestřelky s panem Wollnerem, kdy to téměř vypadá tak, že si jeden na druhého schovávali kompro a šlo jenom o to, kdo bude ten první, který ho použije. Ale vlastně, když se podíváme trochu za tyhle kulisy, které tady vidíme, tak ono je to celé o tom problému moci. V České televizi se od té krize v České televizi na přelomu let 2000-2001 v těch hlavních star televizních neustále budoval pocit, že oni jsou neohrožené, že na ně nikdo nemůže, že ať udělají, řeknou, napíšou nebo odvysílají cokoliv, takže stejně na ně nikdo nemůže, protože oni jsou ti hlavní tady arbitři veřejného dění, politiky, morálky a všeho dalšího. A když v tobě tenhle pocit vlastně neomezené moci bují, tak je jenom otázka, kdy ho kromě televizní obrazovky začneš uplatňovat i na svoje kolegy, na svoje podřízené, kdy máš prostě pocit, že si fakt můžeš dovolit úplně všechno a začneš to zjednodušeně řečeno neúprosně kosit. No a nakonec na to oba dojeli, ať Marek Wollner nebo Nora Fridrichová. A teď už jenom čekáme, kdy dojde na Vašíka.
0: Ale tak. Na to sedí to s tou vodou. Tak dlouho se chodí se čpánem, až ne, se ucho utrhne.
1: Tak tady už to ucho má paní Fridrichová takhle v ruce a čbán je rozlitej na zemi, to je pravda.
0: No dobře, ale umí si představit, že Nora Fridrichová zase někde se objeví v České televizi na obrazovce a bude kázat morálku a říkat, co je etické, neetické, co je morální, nemorální a podobně?
1: Já si to moc představit neumím, ale přesto, že paní Noru Fridrichovou osobně neznám, tak si myslím, že ona si to umí představit úplně bez problému. A o tom to celé je.
0: Já děkuju, že jsi přišla. Budu se těšit někdy příště.
1: Já taky, měj se krásně, ahoj.
0: Podtrženo sečteno a Karolína Stoněková.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já přesně jsem toho Fialu viděl, to je jako když z té výšiny té Ukrajiny posvátný a Ukrajina spadnete do jihomoravské vesnice na náměstí a tam se vám přihodí rovnou tohle.
2: A takže jsem to pochopil, že ten člověk, co mu nepodal ruku, byl nějaký kámoš od šlachty, jo?
1: To já nevím, já jsem to viděl anonymně, já jsem viděl jenom, poznal jenom plukovníka Fialu, kdo je ten dotyčný muž, to nevím, koho volí nebo jaký má preference.
2: No, měli bychom začít vytvářet sbírku lidí, fotek a videí, kteří Fialovi nepodali ruku. Ale jemu se to sype tomu Fialovi teda po všech stranách.
1: Totálně.
2: Ale víte co, díval jsem se na projev Zelenského. Mm-hmm. Viděl jste to?
1: Viděl, mě to zajímalo.
2: Mně to přišlo nedobrý.
1: Mně to přišlo jako zručnej PR-ovej kýč, který nás měl chytnout za srdce i za hlavu, aby jsme dál pomáhali. A v tom si myslím, že to bylo napsané zručně. Akorát jsem si tam třeba, jako, když byly ty paralely na ty osmičky, ho vzpomněl, že v roce 68 nás přišli okupovat i vojáci z Ukrajiny a bydleli v Milovicích s Rusama a tak dál, ale dobře. Ale za něj musím říct, on ten projev jede přes kopírák a slouží k jedinému a sice my vás tady chceme chytnout za srdce, že trpíme a vy nám a chceme, abyste nám dál pomáhali. A ocenil se, musím říct, že nám nevynadal. Aspoň. Protože třeba Němcům i Američanům i vynadal.
2: Tak. Rozumím, mě to, co říkal, nějak hezky neznělo. Zaprvé mi to přišlo celý nedůstojný, protože proč nepřijel teda?
1: No tak jako samozřejmě ta online verze není.
2: Za druhý, on tam seděl tak jako divně v nějakým takovým, teď tam seděl v tričku.
1: A počkej, to už sedí od začátku války v tričku na stejném místě.
2: Ale mluví k mýmu národu. Tak to je jako.
1: Tak je vojevůdce, ne?
2: Vojevůdce, no. Tak to je. Ale vystrčil tragický projev.
1: To jsem naštěstí neslyšel. Já jsem slyšel Fialův.
2: Fiala měl aspoň to hezky řekl a přednesl plynule. Pekarová strašně koktala.
1: To bylo potupný, ne?
2: To bylo potupný, mě to, až mi bylo líto.
1: To mě ne.
2: Já vím, vy nemáte jí rád.
1: Ale ne? Já na její obranu musím říct jednu věc vážnou. Já myslím, že před sebou na stole měla smlouvu na prodej Budvaru Američanům, Budweiseru. A že si tam, víte, rešeršovala, jako jak to udělat pro ty Američany líp. Takže úplně tomu nevěnovala pozornost a pak jí vytrhli a ona musela něco říct k tomu.
2: To je vtipná poznámka. Schválně si poslechněte, jak toto komentoval ten Ringo na XTV, Ringo Čech. Prodej Budvaru a pekárnu. To se pobavíte. Ale já chci říct, proč si to nepředstavíte?

0: nebo zvuk klavíru, jo, takový ty. A kdyby tu Pekarovou někdo titulkoval, a co ona tam říká pro ty jako neslyšící, tak by tam v té závorce, tady u těch efektů všech bylo celou dobu koktá, koktá, nemůže to přečíst, špatně přečetla větu. Proč tam není někdo, buď to měla strašnou trému, a to nechápu, proč za mnou nepřišla, já bych
1: to taky odnaučil. Ne tohle, to se přiznám. Mohla zavolat aspoň, ne?
0: Víte, jak se to odnaučuje, tréma, takováto, na mediálním cvičení? Já bych ji to odnaučil. No. To se dělá tak, když já jsem mnohokrát dělal mediální školení, že řeknete tomu dotyčnímu, a to pozor, to jsou rozumí od jisté americké agentury, jo, aby přečetl nějaký text, napíšete projev třeba otvírání výstavy. A ona se to stydí a řekne, no to je to, a koktá a má trému a tak, tak vy toho člověka svléknete do naha, úplně do naha. Stojí nahatý před vámi, žena, muž,
1: nebinární. Takhle děláte vy mediální cvičení, jo?
0: Já ne, ale dělá se správně. Dělá se. Kdyby to chtěla Pekarová, bych udělal. Ten člověk zcela nahatý to přečte, to fakt existuje. A stydí se ještě stokrát tolik.
1: To si dělá ve vězení, ne? Někde?
0: Ne, počkej, to jsou americká
1: já už,
0: firma.
1: Tak já už vím, proč tady bývají zavřený dveře často, když přijde a říká se, oni tam mají mediální školení.
0: No, to jsou staré časy, mediální školení.
1: Já jsem je někdy chtěl otevřít, abych se přiučil a radši nebudu. Radši nechám zavřený.
0: Dívat klíčovou dírkou jako kolegové.
1: Tam je vždycky plno, tam je už jako...
0: A potom mu řeknete, oblíkni se a odřeďte znovu a on to přečte naprosto plynule, protože už má pocit komfortu. Tak to fakt je. Tak to opravdu je.
1: Po téhletý vlzonce vám bude non-stop zvonit telefon se žádostma o mediální školení.
0: Kdyby přišla včera paní Pekarová, anebo předevčírem a řekla, pane Xaver, ona by řekla mistře, ne? Spíš.
1: To si myslím, že jo. Že je pravděpodobně.
0: Mistře, řekla, no. Mistře, promiňte, já mám zítra důležitou, budu říkat věc tam před Zelenským a parlamentem, že celým, a mám pocit, že se budu stydět, že budu koktat. Tak já bych řekl, pojďte, paní místopředsedkyně, slíknout do půl pasu, jako u doktora.
1: Nestýjte se, slíkněte se. Ne?
0: A tady by přišla do půl pas, tady bych řekl, a teď úplně do nahata, takže, a ona by tady stála, takhle by, já bych se samozřejmě díval jen tak decentně, ne, že bych, to není takový to, jako když přijde se tanečnice utyče, ucházet, tak... jako že ten majitel ty restaurace říká, ukažte, zpátky.
1: Nejste žádný chlípík.
0: Ne, to je žádný prase. A takhle bychom to s paní Pekarovou nacvičili.
1: No a taky, ale tak můžete jí zavolat do budoucna, že řekněte, že jste viděla, jak se trápila tam trošku během Zelenského projevu a že máte tuhletu, že máte tenhle ten způsob americký, na to ona uslyší, ona má
0: jo,
1: Ameriku ráda.
0: Jo.
1: A myslím, že tady bude non-stop u vás.
0: Víte, co já to zkusím? No. Myslíte, že je stydlivá jako v tomto?
1: Myslím, že ne, já myslím, že vy zapůsobíte tak, že se úplně vám odevzdá.
0: A řeknu, a paní místopředsedkyně, jestli budete u toho vyvádět a budete se nějak jako cukat, tak se nahatá budete muset projít tady ještě u zubařů po chodbě, tam a zpátky.
1: Vedle. A možná po hlaváku, ne? Po peroně aspoň jednu. Co?
0: Tam by jí mohl znásilnit nějaký uprchák.
1: Jo.
0: To zase ne.
1: A počkej, tak tohle to byla ošklivá xenofobní poznámka.
0: No, tak tam nikdo jiný není.
1: Fakt ne?
0: Ne. Já jsem tam šel předevčírem, šel jsem si kupovat a tam byly jenom takový ti, jak tam leží na zemi.
1: A já myslel, že už tam nejsou, že nám hřibátor říkal, že už tam nikdo není?
0: Předevčírem tam byli.
1: To tam někdo vozí snad,
0: možná
1: ne?
0: Možná byli nějaký příbuzní ještě, nebo jo. Pozůstatky. Ale vypadali jako živý. Takže asi se to... Detail. Prostě ten Zelenský, já vám řeknu, pane holče, mě to urazilo.
1: To mě ne zas, ale...
0: Můj jemnocit to urazilo, tak.
1: Já říkám, já jsem kvitoval, že nám nevynadal. Takže vlastně jsem...
0: Vy nemáte velké požadavky, no.
1: Nemám. Já jsem minimalista. Co byste čekal?
0: Proč nesednul do vrtulníku a nepřetěl?
1: Hele, mě se neptejte, já to nevím.
0: Tak vy jste...
1: Víte, kdo by to mohl... Jana Černochová by to mohla vědět.
0: to, a ta je dobrá.
1: Do nějakého

0: No, možná našeho, ne, vrtulníku.
1: Já nevím.
0: Starýho, nebo já nevím, co jsme tam poslali všechno.
1: No, ještě mi v této věci ještě musíte odpovědět na jednu věc. My jsme pořád ještě se nevyjádřili k tomu, co ta, jak moc může utrpět ta vláda. Myslíte, že s tím, co se teď děje, že to může setnout Fialový krk?
0: Pojďte, já si myslím, že už teď vidím, jak to bublá a jak i lidi, kteří rozhodně, spíš bych řekl, že byli na straně téhle vlády, tohohle projektu, nejsou to žádní babišovci, tak jak najednou jsou už i oni, jak by řekla Miroslava Němcová, zděšení. A jsou rozladění a říkají, tohle jsme nechtěli, tohle jsme nečekali, teď budou prázdniny, během toho vlastně ta krize socioekonomická se bude prohlubovat, pak jsou volby, které jako koaličnímu přátelství nikdy nepřidají a na podzim to bude naplno, takže na podzim si myslím, že může mít vláda vážný problém. Já jsem teď četl i super koment jako fakt od, že to řeknu od plic, té ekonomky Švihlíkový. Ona je lehce pedlá, ale samozřejmě chytrá, vzdělaná.
1: Co jste řekl, že je?
0: Lehce prdlá.
1: Kriste, já tady nemůžu s váma sedět.
0: Půjdete k soudu. Půjdete k soudu.
1: Jdu za 15 minut, mám být u soudu. No. Tak pojďme rychle.
0: A,
1: nepoužívejte ale vůči
0: to,
1: ženám.
0: To, já, pardon. To,
1: pane holče, ty to, že je prdlá, co to je za výraz? Řekněte, že je osobitá.
0: Originální.
1: Originální.
0: Originální, svébytná. A ona napsala fakt prdlá. Koment.
1: Ježíš, ten holec se utrhnul z řetězu.
0: Kde prostě napsala, tahle vláda dělá, nedělá nic. Jejím výkazem práce jsou patetické fotky a videa z nesmyslných akcí prostě za blinkama a já nevím, kde všude. A
1: kdo to? Za blinkama? Kdo to je?
0: Petr Fiala má teď takový hit na sociálních sítích, jak se byl podívat někde na blinkách nějakým, on se mu říká akvaponie nebo jak? A je tam v takovým tom plášti, jak jsme se o něm bavili, v tom modrým, který za totality nosili prodavači, tak v takovým plášti tam
1: stojí.
0: A on si to dal na Twitter a samozřejmě je to hit. No ale zpátky ke Švihlíkový. No a napsala prostě, dala tam i to, co udělala německá vláda, co udělala rakouská vláda a tahle vláda neudělala nic a ještě se chová příšerně arrogantně. Myslím, že to vystihla perfektně.

šel, abych spoustu peněz vydělával. Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám, daleko od

kyselej a kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej, i když to věkem bylo sporný.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Česko... jsem derzolát,
1: ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... Takový, úplně pobavé stejně, takový v opozici učívám, ale
1: no ne, no tak.
2: Je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom... Říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
3: Myslíte?
2: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov, tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec. Mm-hmm.
1: No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Nevím, jestli jste možná nedával pozor,
1: no,
0: protože hodně se v souvislosti s Karlovarským festivalem hovoří o premiéře nebo předpremiéře filmu Úsvit, aha, ve kterém se objevuje transgendrové téma.
1: Jo, tak tím je to vyřešený.
0: Takže tím je to vyřešený, nemusím, o tom se musí mluvit.
1: A dívat se na to nemusím to... povinně zatím. Není to kruh přátel sovětského filmu.
0: Ne, nic takového to není, ale myslím si, že vás to stejně časem nemine.
1: Jo, tak to
0: já myslím, že to budou dávat někdy na Silvestra večer, aby tu agitku ještě víc trošku rozmasírovali.
1: Z pistolí u hlavy se na takovou blbost podívám. A řekněte mi opravdu film, který já chvilkama jako čumím, co všechno je možný.
0: Hmm.
1: Já jsem třeba do dneška nepochopil, o čem je film Instalatér z Tuchlovic.
0: Já se přiznám, že jsem ho ani neviděl.
1: A já mám rád toho pána, jak tam jezdí na kole, hraje toho instalatéra, toho hlavního představitele, to je takový jako sympatický a dobrý herec podle mě. Tak jsem se na to podíval a nějak se mi vychytal, o čem že to je?
0: No asi o tom, že kdo schání v Tuchlovicích instalatéra, tak ví, kam se má obrátit.
1: No, no děkuju za vysvětlení. A tak já nevím, no tak festival čím dál se rozrůstá, ale já pořád nevidím ten odraz na té české...
0: Ale tam nejde o odraz, tam jde prostě o ty večírky, jde o to, že tam vystoupíte z té limošky na ten červený koberec, máte robu, kterou se snažíte mít hezčí než ty ostatní herečky, který tam vystoupí z toho lima na ten červený koberec. Jedna herečka tam má šaty z piva, druhá vyvenčí dceru, která je krásná, protože je jí 15, zatímco maminka, který je 50, se pořád ještě snaží vypadat, jako kdyby jí bylo 15, ale všichni novináři říkají, že vypadá na 15. Do toho tam přijde jeden nejmenovaný herco, hudebník, který má černě nalakované nehty. Pak je tam nějaká modelka, která vypadá u 40 let stejně a ta se tam vyfotí v sexy šatech, dá fotky na Instagram. O tom jsou Karlovy Vary. Já nevím, proč vy tam hledáte furt nějaký filmy.
1: To jste si připravila tohle?
0: Ne, no tak to mě teď tak napadlo, tak to je stejný jako s golfem, že jo? Golf taky není o tom, že chodíte po zeleném trávníku a nějakou tyčkou pícháte nebo pinkáte do balónku. To je o tom, že tam jdete předvádět ty hadry značkový a uzavírat ten biznis a s někým si na čerstvém vzduchu popovídat o tom, jak klesá nebo stoupá cena akcí.
1: Fakt jo? To jsem netušil.
0: No vy jste myslel, že to je o pinkání do balónku, že jo?
1: No vždyť jsou mistrovství světa a všechno v tom.
0: No to musí být nějaká oficiální zástěrka, aby to pinkání do balonku mělo nějakýho ducha, že jo? No, ve skutečnosti
1: to
0: jde
1: koukám.
0: O ty věci
1: zatím. Zas, a kdo měl, jak jste říkala, nalakovaný nechty kariérec? To nevím vůbec.
0: Tiffany.
1: Tyfoška.
0: Tyfoška.
1: Ona tam byla i Tyfoška.
0: Tyfoška tam byla, no.
1: Oh.
0: No jasně, a měl nalakovaný nechty na černo. Ale musím říct, když jsem se zaměřila jenom na ty ruce, tak abychom si z něj nedělali jenom legraci. On má ruce, které normálně já bych mu mohla závidět.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům,

0: Nielsa.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Markéto, vy jste se vrátila z dovolený a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
3: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
2: No, jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 2027. Naposled to byl ministr životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, a jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, v kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo. Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu Konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi Konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že seš prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli chci říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili, celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu bude jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak ještě netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat
2: musíme. Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná,
1: von der Leyen.
2: Že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí tý Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že já všechno vím, tak... bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal, furt na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji moc.
1: To všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Naším hostem je Andrea Brzobohatá. Vítám vás v XTV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Politička, bývalá poslankyně za hnutí ANO a také žena, kterou zákeřná meningitída připravila o nohy. Dnes je 24. dubna, Světový den meningitídy, který si dává za cíl osvětu, seznámit veřejnost s tímto zákeřným onemocněním a také nabádá k prevenci. A kdo jiný by o této nemoci měl mluvit, než ten, koho postihla, a to velmi nelítostně. Paní Brzobohatá, všechno zlé je k něčemu dobré, se říká. Je možné toto aplikovat i ve vašem případě?
1: No, asi ano, ale musím vám říct, že bych tu nemoc nepřála vůbec nikomu. Že pro mě to byla docela jako katastrofa to prožít, protože jsem takový aktivní člověk a najednou zůstanete úplně paralyzovaný a téměř rok ležíte ve špitále, pak se z toho rok dostáváte, možná někdy ještě díl, takže ano, dá se to tak říct, ale opravdu bych to nikomu nepřála.
0: A je tedy s odstupem času, protože tu nemoc jste prodělala před 13 lety?
1: Asi hruba. Tak, no.
0: Jste našla něco pozitivního na tom?
1: Myslím si, že ano. Jestli je pozitivní to, že jsem se třeba dostala do poslanecké sněmovny, asi pro někoho je to pozitivní, pro někoho ne, a že se mě podařilo vlastně pro to očkování něco udělat, že maminky, které mají děti, buď malé mimina nebo adolescenty, tak si je mohou nechat naočkovat a nestojí je to vůbec nic.
0: K očkování se určitě dostaneme, začneme ale vaším příběhem. Vy jste se nakazila, když vám bylo 39 let, což není ta ohrožená skupina. Ohrožené jsou děti do 4 let věku a potom 14-letý, 15-letý adolescenti. Čili vy jste nebyla ta nejohroženější skupina?
1: Nebyla a musím říct, že jsem tu nemoc vůbec neznala, ani jak se projevuje. Vůbec jsem o ní nikdy neslyšela, takže jsem ani nedokázala si vlastně včas zavolat pomoc. Takže já si myslím, že někdo si asi přál, abych tady zůstala, protože jsem se dostala do špitálu takových 10 minut po 12. opravdu.
0: Jak jste se tady nakazila?
1: Nevím. Nevím, musíte mít oslabenou imunitu a ta bakterie meningokoka je vlastně nejzákeřnější bakterie na světě. Někdy může trvat 24 hodin a člověk umírá a můžou se lékaři všichni okolo snažit. Je to prostě tak. Takže já jsem ji vlastně dostala v těch 39 letech a měla jsem malé rok a půl leté dítě. Odjeli jsme do hor. A tím, že jsem neznala, mě bolelo v krku, bolela mě hlava, takže klasické příznaky chřipky. Vůbec mě nenapadlo, že je to nějaká závažná nemoc. A tím, že jsem to nevěděla, tak jsem zůstala sama vlastně v penzionu. Moji přátelé odešli a tam byl právě ten moment toho, že jsem zůstala sama celý den. Možná, kdybych si v té době zavolala pomoc, nebo mě ji někdo zavolal, tak jsem třeba nemusela o ty nohy přijít, protože je spoustu případů, kdy vlastně nejsou ani žádné potom příznaky po té nemoci.
0: Ale roli hraje čas.
1: Určitě. Velkou roli hraje čas.
0: Čili ona nemoc je zákeřná vůbec v tom, že propukne z plného zdraví a pak najednou tedy jde o hodiny. Vám se ta pomoc dostala, řekněme, ne asi úplně pozdě, protože jste nezemřela, jste tady, ale postihla vás vážným způsobem. Čili odvezla vás záchranná služba, střih a potom bylo co?
1: No, pak byl střih, ano. Asi ta doba byla hrozně těžká pro moji rodinu, protože já jsem 5 týdnů spala a tím, že jsem měla vlastně sepsi, otravu krve, že se mě otravovaly všechny orgány a začaly mě černat dolní končetiny, tak oni mě začali zkracovat, opravdu doslova jak salám, abych vlastně se to tělo moje neotrávilo, jo, abych přežila. Takže moje rodina musela řešit, kam až vlastně dojdeme. A došli jsme teda tak daleko, že jsem skončila amputací nad kolenem. A já jsem se zbudila po 5 týdnech a to byl ten střih.
0: Tak a co si z toho pamatujete, když jste se probudila?
1: Když jsem se vzbudila, tak jsem nevěděla, že ty nohy nemám. Protože na těle vlastně máte ty petechie, což jsou nejdřív fialové skvrny, to je taky takový typický příznak té nemoci. A oni vám vyžírají vlastně tu kůži, takže já jsem byla celá ofašovaná, ležela jsem v posteli a byla jsem tak ochrnutá, že jsem si nedokázala ani prstem dotknout nosu po těch 5 týdnech. Takže já jsem vůbec nevěděla, co se děje. A pak jenom vím, že nějaká sestřička mě řekla mezi řečí, že jsem po ní něco chtěla jsem stát. Ona mi říká, co vy děláte, jako vy nemáte nohy, kam chcete jít. A v ten moment zase střih, prostě, myslím si, že by to napadlo každýho, jako co tady budu dělat, konec, prostě konec všeho. Jenomže paradoxně, jak chcete v té nemocnici si vzít život, že? Když nemáte nohy, tak ani k tomu oknu nedojdete, takže ale nepovažuju to jako za něco strašného. Myslím si, že to by udělal asi každý.
0: Uvažovala jste nebo rodina povolala vám psychologickou pomoc?
1: No, moc ne. Za mnou chodila psycholožka jednou tak za 14 dní. A myslím si, že člověk musí najít tu sílu a hlavně si musí pomoct sám, protože jednou za 14 dní půl hodinka s psychologem, jak vám může pomoct. A tenkrát ta doba byla taková, že se ještě o všech tady těch věcech úplně moc nevědělo. My teď vlastně tím, že máme to sdružení, ten spolek, tak se snažíme těm lidem pomáhat a dodávat jim odvahy a vlastně i svým vlastním příkladem. Takže
0: a co tehdy pomohlo vám?
1: No, mně pomohlo to, že vlastně jsem si uvědomila, že tady mám děti a začala jsem, jak jsem byla už trošku mobilnější, tak jsem začala studovat, že vlastně existují protézy, nohy, které vám simulují vlastně tu svoji vlastní nohu a není problém se naučit chodit. A taky to, že toho člověka nelitujete. A to se stalo tím, že jsem vlastně šla za jedním panem doktorem, který byl od nás rodiny a chtěla jsem od něho slyšet nějakou pozitivu. A on mě tenkrát řekl, o co vám jde. Jako vy nikdy chodit nebudete, vy skončíte na LDNce. A to pro mě byla ta doba, prostě jsem si řekla, tak to teda ne. To mě tak strašně nakoplo, že jsem si říkala, ne, prostě já jako

0: komplexně opravdu pomohl.
1: Vy jste říkala, že jste měla malé děti, že i to byl ten hlavní důvod, proč tu zůstat, proč bojovat. Mm-hmm. Váš syn byl tehdy velmi malý, snad roční, nebo
0: rok a půl měl.
1: Nebo rok a půl. Nemohl s vámi být, musel být u tatínka, mm-hmm. tím pádem se vám vzdaloval jako matce.
0: Velmi.
1: Jak to jste vnímala, nebo jak to jste v sobě řešila?
0: Vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Dneska si říkám, když ležíte v té posteli, nemůžete se pohnout. Jedno dítě vám maturuje, druhý dítě, vlastně, který jste si vymodlila v těch 39 letech, už jsem byla taková zralá matka, jo? To už si pořizujete dítě, když ho opravdu chcete. Tak vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Není mi to vůbec jasný. Fakt.
1: A poznamenala ta nemoc vztah s vašimi dětmi nějak?
0: No, myslím si, že nás to paradoxně ještě zblížilo. Teď dokonce moje dcera byla na nějakém sezení a přišla vlastně a začala mě objímat a říkala, že si uvědomila, že vlastně nejvíc ze všeho se bojí o svoji mámu, jo. Teď jsme si to jakoby vyříkali a teď se prostě jenom objímáme, takže myslím si, že určitě poznamenala. Hlavně mě vzala asi ten čas s mým synem, protože jsem ho neviděla vlastně, jak neviděla jsem ho, jak začal chodit, jo, jak se zbavil plínek a to mě teda moc mrzí, ale to už nikdy bohužel nevezmu zpět.
1: Tak a zmiňovali jsme děti, ptát se na to, jestli jsou obě očkované, si myslím, že je celkem zbytečná otázka, jestli jsou očkované určitě. Na meningitidu, kdy jste je nechala naočkovat.
0: No hned potom, co se mi to stalo. A dokonce je paradoxní, že i já vlastně, když jsem onemocněla, tu nemoc můžu dostat znovu.
1: Takže není doživotní imunita?
0: To ne, ale kdybych nebyla očkovaná, tak vlastně se můžu znovu nakazit.
1: A když očkovaná jste?
0: Tak bych se neměla nakazit.
1: Tak očkování je tedy řešení. Vy jste říkala, když jste byla v Poslanecké sněmovně, že jste se zasadila o to, aby očkování aspoň pro tu rizikovou skupinu bylo hrazené. Mělo to vliv tím, že je to hrazené, více maminek nechává očkovat své děti?
0: No, nejdřív musím říct, že to není jenom moje zásluha, že v té Poslanecké sněmovně potřebujete velkou podporu těch kolegů, protože sám tam člověk nic nedokáže, takže potřebujete podporu zdravotního výboru kolegů ve sněmovně.
1: Ale vy to téma jste tam asi vnesla díky své zkušenosti.
0: Tím, že jsem to prožila opravdu od A až do Z, tak to bylo moje nosné téma, které jsem chtěla změnit. Takže to určitě. A na co jste se ptala to druhé?
1: Jestli zrostl počet třeba ano, dětí, jo. které jsou očkované díky tomu, že
0: určitě,
1: je očkování
0: vlastně
1: hrazené.
0: To očkování, je to paradox v tom, že když začínal covid, tak se nám podařilo změnit, že to očkování bylo hrazeno do půl roku věku dítěte. V té době, kdy prostě se šetřila každá koruna. A v roce 2022 začalo platit to očkování, že je hrazené do jednoho roku. A jako první na světě jsme země, která vlastně má úhradu i pro 14 až 15 leté adolescenty. A určitě vy jste se vlastně ptala, jestli vzrostl počet a k dnešku je naočkováno nebo vyočkováno téměř 1 000 000 dávek. Takže někdo má vlastně 2 dávky, někdo má 3 a dá se odvodit, kolik z toho dětí je, já nevím, 300 tisíc, 400 tisíc, což je nádherné číslo.
1: Měli by se očkovat i dospělí, pokud dosud očkovaní nebyli?
0: No, je to na každém z nás, že jestli se očkovat proti klíšťatům nebo proti meningokoku. Vidíte, že já jsem ho dostala ve 39 letech, takže člověk není nikdy dostatečně chráněný.
1: Vy jste zmiňovala covid, pandemii. Jaké to pro vás bylo, když se objevovali takzvaní antivaxeři, kteří prostě striktně byli proti očkování a vy máte za sebou takovouhle zkušenost, kdy víte, že právě očkování vám mohlo, řekněme, zachránit kvalitní život.
0: Ty mě to samozřejmě ve skrytu duše rozčiluje, ale jako víte co, nic s tím neuděláte. Když je někdo pevně rozhodnutý, že se očkovat prostě nebude, tak nemá cenu ho přemlouvat, protože ten člověk má nějaký svůj názor a vy ho nezměníte.
1: Poté, co jste prodělala onemocnění, ležela jste v nemocnici, přišla jste o nohy, samé špatné zprávy, kdy se váš život začal barvit na růžovo?
0: No, trošku na světlo růžovo, když jsem vlastně dostala svoje druhé nohy, což jsou ty bionické nohy. A jsou to vlastně nohy, které simulují vlastně tu vaši nohu, jakoby pravou. Takže vám krásně kopírují tu chůzi. A naučila jsem se s Hankou Kohoutovou tady na Malovázinkách v Praze chodit. A od té doby si myslím, že to nastalo, tam nastal ten správný směr. Už se začalo trošku z té světlo růžové barvy do té tmavoru.

0: růžové.
1: Vy jste říkala, že to byly vaše druhé nohy. Ty první nohy byly jaké?
0: První nohy byly základní nohy, které dostane každý člověk po amputaci, a to je opravdu noha téměř dřevěná, jako nemá žádný funkce, ale je to jenom o tom, že si ji naučíte vlastně nasazovat, zvykáte si na ní, uděláte v ní třeba jeden krok, ale není to na nějakou jako běžnou prostě chůzi, kterou potřebujete k životu.
1: Jaké to bylo poprvé se zase postavit na nohy?
0: Úžasné.
1: Přepadly vás slzy, nějaké opravdu silná emoce.
0: Je to silná
1: rodina, když
0: emoce.
1: Vás viděla, že stojíte na svých nohou, když jste málem umřela.
0: Je to úžasný. Je to úžasný.
1: Dnes je Světový den meningitidy. Je podle vás osvěta dostatečná? Mluví se dostatečně o meningitidě a o tom, co může způsobit?
0: No, za mě si myslím, že je to málo. Tím, že vlastně teď už je naočkovaných tolik dětí, tak asi zřejmě pediatři ten svůj úděl si nesou, že maminky informují, ale mně se moc krát stane, že mě někdo zastaví a diví se, co se mně stalo, a ptá se, já mu řeknu, že jsem měla meningokoka, a on řekne, jo, to je od klíštěte. Jo, a myslím si, že ale za to nemůže bohužel nikdo jiný než zákon o reklamě, že vlastně jedna nejmenovaná značka má tu vakcínu, má spot v televizi, ale nemůže tam ukázat, co ten meningok způsobí. Že třeba děti přijdou o články na prstech, jo? Nebo že jim začnou černat nohy, nebo že začnou mít ty fleky. Ta reklama je jenom o tom, že děti se potkají, prostě, že se může něco stát, že to se může něco změnit, ale není tam nikde ukázaný ten strach, a já samozřejmě to chápu, ale myslím si, že člověk trošičku strachu potřebuje k tomu, aby ho to vyprovokovalo se nechat naočkovat.
1: Čili není dostatečně silná ta reklama,
0: no,
1: ale zapůsobí.
0: No, protože máme takový zákon o reklamě.
1: Bez pochyby ale zapůsobí osobní zkušenost, kterou vy máte za sebou. Založila jste neziskovou organizaci No Food, No Stress. Součástí toho je také osvěta. Byl to i třeba váš, řekněme, váš nějaký, jak to říct, jak se s tím vyrovnat, vaše
0: určitě,
1: terapie, byla
0: určitě,
1: to forma vaší 100%. Terapie?
0: Protože víte, když pomáháte druhým, tak vlastně nejvíc pomůžete sám sobě. Jo. A to je strašně důležitý. A my vlastně s tou Hankou, nebo loni jsme slavili už 10 let, a to už je nějaká doba. A my se snažíme ty lidi nějak sdružovat, dělat pro ně různé akce. Třeba tady v Praze na Malvazinkách v srpnu máme 14-denní soustředění, pak máme vlastně ten běh a výtěžek z toho běhu dáváme amputářům nohy vlastně třeba na běhání, protože ty nedostávají od pojišťovny. Jo. A ta noha je buď na lyžování nebo na běhání. A jako vlastně ten člověk, pokud nemá třeba jenom jednu nohu, tak může dělat úplně všecko. Já můžu dělat taky téměř všecko, ale nemůžu třeba běhat, že jo? Nebo možná bych mohla, kdybych denně trénovala, třeba jak nějací vojáci v Afghánistánu, v Americe, prostě chodí bez berlí a nepoznala byste to. Tak kdyby se člověk věnoval jenom tomu, tak byste to třeba nepoznala i na mě, jo? Ale já jsem tak spokojená, možná nechodím úplně perfektně, chodím o berlích, ale já jsem ráda, že si dojdu z bodu A do bodu B, doma sundám nohy, sednu na vozík, uvařím, upeču, uklidím, poliskám to doma. Ne, to si dělám legraci a prostě funguji jako běžný člověk.
1: Kromě toho také jezdíte po školách. Říkáte, mluvíte s dětmi, respektive už to jsou vlastně puberťáci.
0: Adolescenti.
1: Čili ta ohrožená skupina dětí. Jak na vás reagují? Jak reagují na meningitidu? Na to,
0: měla jsem z toho strach, ale jako velice dobře. Děti z toho byly úplně, měly oči na vrch hlavy a vlastně si sedli okolo mě do kolečka a ptali se úplně na otázky, které by mě třeba ani nenapadly. Takže to bylo hrozně fajn.
1: Co se vás třeba ptali?
0: Jo, teď jsem mě teda dostala. No, hrozně se jim líbily ty kryty, že to vlastně vypadá jako punčoch, jo.
1: Takže mohla jste jim ukazovat, jak fungují vaše nohy?
0: No, nejvíc se jim líbilo, když jsem si dala nohu za krk, jo. To jako, to měly oči opravdu na vrch hlavy. A já jezdím nejenom po školách, ale vlastně i po pediatrech po celé republice, a tam je to teda taky hodně emotivní.
1: A po pediatrech a třeba s tím, aby i oni jakoby sami od sebe informovali maminky?
0: Oni by to měli dělat, ale myslím si, že dneska je ta doba taková, že mají tolik těch úkolů různých, že mají ordinovat a dělat spoustu zápisu a ještě vlastně informovat rodiče a jich strašně málo těch pediatrů, takže ten čas, co mají na tu ordinační dobu, musí prostě rozdělit mezi všechny děti. Takže věřím, že ta informovanost jako asi by mohla být lepší, ale jako snaží se tomu věnovat a když to slyší, tak si myslím, že je to pro ně taky dobrá věc.
1: Co byste skázala lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci, jako jste se ocitla vy?
0: Určitě bych jim vzkázala to, že v životě je spoustu jistot, které vám vlastně může osud během jednoho dne naprosto převrátit a může se ten život stát úplně jiný. A je asi dobré tady těmto věcem předcházet. A mezi tyto věci patří i infekční onemocnění. A pokud to jde, tak bych se určitě nechala očkovat. Hmm.
1: Kolik lidí si myslíte, že po shlédnutí tohoto našeho rozhovoru se nechá naočkovat, případně nechá naočkovat své dítě?
0: Doufám, že 99,9%.
1: Já myslím, že i kdyby to znamenalo očkování jednoho dítěte, tak to za to stálo.
0: Tak to pomůže určitě.
1: Moc děkuju, že jste přišla.
0: Já také vám moc děkuju.
1: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květem měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byl na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno. Takže
1: ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. Aha. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a
2: jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že Teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevím, určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Pra 5. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironik, Sever.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Sever, je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože no,
1: to
2: tohle dokázat...
1: Ale někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělá schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč. No.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to, No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasná, tak
1: že Maďarsk... Šák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán půjde. A myslím, že to
2: čekal. No tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabulicti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Ten,
1: já
2: vidíte
1: jsem
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já musel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksevere, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksevere, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksevere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu. Hm?
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to? Angažmá.
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Ksavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Hm? tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje. Dobře, tak, jak... knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložíno od Filipa Turka?
1: No na ložíno je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Nebo to pan
2: Knedlík,
1: minister... Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už.
2: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Dobře, opravdu. Ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane
2: Dolče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby... A
1: je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
2: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějak. No, neříkej tomu knedlík.
2: Vždyť je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče, já na
2: tak knedlík jsem... Tak je to
1: já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrovej.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to
2: vynálepkuju. Knedlík, blbuše.
1: Tak...
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
2: jen. Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Tak si víte, jak si říkal.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Tak takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je?
1: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: se ptáte. Ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasný. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku ještě.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Xaver má
1: super účest.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Já po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. To ještě nevíte.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm... Co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vydete ještě někam?
2: Jdete
1: šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já jsem z malé vesnice, blízko Porovan.

0: Českým soudem zněly Dárii a paštunština.
1: Krásně jste to přečet.
0: Uprchlíci žalují určování věku.
1: Vy jste tu paštunštinu přečetl tak plynule, kdybyste paštunsky uměl. Krása. Dneska vám to strašně jde, Xaver, musím vás pochválit.
0: Ale nebudu to řeknu popravdě, že nevím, co to je. Paštunština.
1: Paštunština.
0: Paštunština.
1: No, tohle je krásný příklad toho, jak neziskovky sice berou peníze od státu a od nás všech, ale v zásadě za ty naše peníze potom pracují proti nám a pracují proti tomu státu. Protože organizace na pomoc uprchlíkům podala žalobu proti postupu policie v kauze těch domněle nezletilých migrantů, u kterých zkoumání kostí, což je celkem exaktní metoda, určila, že jim není 15 nebo 17, jak oni tvrdili, ale že jim nejméně o 10 let více.
0: Cože?
1: Přičemž organizace na pomoc uprchlíkům tento postup napadla. Tento exaktní postup, který je prostě exaktní, měřitelný. A ještě bychom mohli uvést pro diváky pro dokreslení, že podle odborníků tenhle ten postup má odchylku plus minus 2 roky. Jo, můžete se v tom určování věku, tak je určitě je exaktní plus minus 2 roky, to je jako s Cimrmanem. Zkoumal jsem bláto na jeho botách pomocí metody rozpadu radioaktivního uhlíku a díky tomu jsem zjistil, že Cimrman přišel do Liptákova roku 1901 s přesností plus minus 350 let.
0: No, přesně.
1: Ale tohle je jako metoda velmi přesná, liší se o 2 roky, to znamená, nemůže se lišit o těch 10 let.
0: No a který z nich je tam to dítě?
1: Ten prostřední chlapec je přece to děcko. Ten prostřední chlapec je to děcko. Podle zkoumání, ke kterému došli odborníci,

0: Já myslím, že ještě nedáme minutu ticha za uprchlíky, protože uprchlická... Ne, neprosadíte. Já si myslím, že dneska ne.
1: Hrůza. Neziskovky, hlavní
0: je to, je to klasická ukázka toho, jak ty neziskovky pracují proti státu a jak ještě zastávají postoje, které jsou nelogické, protože, jak říkám, dávat dospělého 27-letého člověka nebo člověka, kterému je prokazatelně mezi 20 a 30, to znamená, není to dítě, dávat ho do zařízení pro děti je vlastně nebezpečné pro ty děti, ale o to lidem z neziskovek očividně nejde.
1: A na něco, ale zase na druhou stranu, abych taky to bylo v rovnováze, musí dělat ty neziskovky. Nemůžu jenom sedět v kapsu.
0: Musí dělat nějaký zisk, ty neziskovky. Musí
1: ne,
0: z něčeho
1: nějakou
0: žít.
1: Činnost, tak potřebuji vyplnit papír, že byli u soudu tady s nějakým pánem. No. Ne, nebo něco.
0: Já bych asi takhle tolerantní, jako by v tomhle případě nebyla.
1: Já jsem velmi tolerantní.
0: To je pravda. Tady se neshodneme.
1: A toto je taky pro vás, pro ekonomii, že ženy pořád berou mnohem méně, vadí jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
2: Je do toho potřeba.
1: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
2: To vymyslela si dobrý téma. Já myslím, že ta paní
1: vždyť
2: komisařka...
1: Toto už nikoho nezajímá.
2: Nezajímá, jo.
1: Tři ženy.
2: No tak ale...
1: Celé Praze.
2: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbil se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo. Tak to zrovna mi připadá jako dost... Hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat. No. No ono ale... se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic,
1: to
2: ale kampaň je to dobrá.
1: Jo, myslíte.
2: Kampaň
1: je
2: to dobrá.
1: Akorát, že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali. Aby nevypadaly blbě, ne?
2: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
1: Nevím, ptám se.
2: No možná jo.
1: Vy jste ekonom.
2: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
1: Marketing.
2: Jak to pomůže jiným?
1: Ve skutečnosti nefunkční. Tak to mám rozumět.
2: Marketing je to dobrý. Jí to určitě pomůže. Některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
1: Navíc si říkám, že ona je také žena.
2: Jo.
1: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
2: A smíme to říkat?
1: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu. Jako eurokomisařka.
2: No to jo, ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě mi to výborný.
1: Něco kolem půl milionu.
2: No krásně, měsíčně, že jo?
1: Měsíčně.
2: No krásně.
1: A to
2: krásný.
1: Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to.
2: No.
1: A toto je taky dobrý.
3: Ale cítí se dobře?
1: Je vidět, že to je šťastný muž.
3: Jo.
1: Ale kdo by nebyl?
3: 50 milionů rozdělených.
1: Manažeři ČT rozporcovali si 50 milionů na odměnách. Tak to psali v médiích. Jedná se o 16 manažerů, kteří si rozdělili na odměnách, podotýkám, 50 milionů. Jestli platíte poplatek...
3: Ne, musím, když mám televizi, tak musím.
1: No, jasně, ale tak, že se tak skládáte...
3: Já jsem teď mám radost, že jak jsem mu to poslal taky, takže že je takový spokojený člověk.
1: Jinak,
3: ale to paráda. Za prvý mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce, podobně hrazená z veřejných peněz, nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákona, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci. A oni odmítají sdělit vlastně, kdo ty odměny dostal.
1: No ano.
3: A oni pořád honí politiky za transparentnost. Vy jste nám neřekli tohleto a vy jste nám neřekli támhleto. A když po nich kdokoliv chce jedinou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní. A pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. A já jsem rád, teď se volí Rada České televize.
1: Vím o tom.
3: Vím. Tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože tahle ta instituce potřebuje provětrat. A mimochodem, já bych byl rád, kdyby nějaký kandidát na toho radního řekl, nebo jim vysvětlil třeba potom, hele, víte, co to je odměna? To není automatická soutěž.

0: část platu. To je něco za extra práci. A podívali jste se někdy na svůj televizi?
1: To oni dostali za ten pořad o fake news.
0: Jo, aha. Ten, co zrušili už.
1: No, a za Kopta show.
0: Tak Kopta, ten je dobrý.
1: A to už taky zrušili, ale Kopta show.
0: Taky. tak mají smůlu, no. Tak možná jim zbyly peníze na ty show, tak si to rozdělili sami sobě, ne?
1: Mně se líbí skoro, je to taková ta slepičí radost, hnusná, potěuchlá, jak se tady ten muž těm lidem všem vysmívá.
0: No tak když ho platíme všichni, tak se mu nedivím.
1: Jak kdyby mezi řádky říkal, posílejte měsíčně, posílejte, příští rok zase budu potřebovat 50 milionů pro sebe a pro pár mých kámošů. Tak ať je to tady.
0: Ale já vám řeknu, posílejte mi 5 milionů ročně a máte mě tady denně a budu se na vás smát klidně těch 15 minut denně tady.
1: Fakt? Jo. 15 minut? Aha. Kolik jste říkal?
0: Já jsem řekl 5, ale jestli jste řekl 15, tak i za těch 15.
1: No ne, to já vyzvu veřejnost.
0: Sbírku uděláme a crowdfunding na něco potřebného. Tak.
1: Jestli je na něco potřeba udělat crowdfunding, jak říkáte, tak na to, aby ti lidi dostali už rozum. A to někdo zastavil.
0: Nevíte, ještě krátce jenom k tomu. On celou tu misi svůj teď přesvědčovací, jako jak potřebujeme Českou televizi, oni se vůbec sami sebe nezeptali, jako proč všichni, nebo téměř všichni mladí utíkají k Netflixu a HBO, proč se nechtí koukat na ty béčkové detektivky. Ale on to pojal jako hlavně mi, prosím vás, dejte těch 7 miliard zase, jasně, aby jsme si mohli rozdělit ty odměny a platy.
1: Jediný, co... Ale bohužel. No tak, když si vezmete tu minulou radu, tak jednohlasně ho zvolila ředitelem, že?
0: Já vlastně nevím, za co tam ty radní berou peníze, upřímně řečeno.
1: Já jsem v konfliktu zájmu, ale jak rád bych to...
0: Ale možná to
1: už příště, zjistíte, ale... Už příště to tady, už příště vám to řeknu.
0: Dobře.
1: A nebo to záhy zjistím. Ale já už to vím. Německá televize velebí virus, vymítí staré, planeta zezelená. Víte, co to mě, tento titulek mi nahání hrůzu, teda musím říct.
2: Mě taky, a to je ještě ke všemu snad veřejnoprávní německá televize. To je k neuvěření, to je pokračování té písničky, vzpomínáte moje babičke, stará ekologická svině, jo, že to je ta grétovská záležitost. A teď to jde pokračování, už to nasadili na koronavirus, že to je vlastně to nejlepší, že to tady ty starý zkrátka zlikviduje. Je to mimořádně odporný, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je. To je prostě odporný. A to potom člověku jako v hlavě naskakují ty stereotypy, že jo, když se říká o tom, že Němci jsou takový a makový, tak tohle je přesně nahrávka na tenhle ten smeč. Je to obludný a hnusný a... Člověk až napadne, jako kde se tady ten virus vlastně vzal, když se to těm lidem tak líbí. Mm-hmm.
1: No mně na tom přijde nejděsivější právě ta souvislost, že to je v Německu. Promiňte, nechci nikomu křivdit.
2: No jistě, to je ono. Říkalo se, že za to můžou Číňani, že za to můžou Američani a já nevím kdo. A teď si říkám, jestli se to nakonec nehodí těm Němcům, teda těmhle těm určitým vybraným Němcům.
1: Může si toto dovolit veřejnoprávní televize?
2: No určitě ne, já nechápu, jak je to vůbec možný. Nerozumím tomu. Já myslím, že tohle by se u nás nestalo, Ksavere.
1: No a až to opadne celé, tak nepůjdeme tam demonstrovat?
2: Ne, určitě ne. Budeme mít spoustu jiných starostí a proti těmhle lidem nic nezmůžete, to je tam zažraný.
1: A co kdyby jsme aspoň napsali výhružný dopis?
2: Výhružný ne, ale tak jako můžeme napsat petici. Jo, petici, Schreiben. Petice, protest, Schreiben petice.
1: Dobře. No je to hnus, je to odporný. Tak to dovolte takovou jako tečku.
2: Ano, tady se shodneme.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka s naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje. No. Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ním.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, mě už, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, nevím, dvě, tři trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: Jo,
2: smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
2: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: on se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Oni se jako oni půjdou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo
1: cože?
2: Tatínkem.
1: Minister spravedlnosti?
2: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
2: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No to v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
2: Well-beingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ale tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda. A to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo, tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Hmm. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co?
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: Hm? Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, vidíte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, vidíte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
2: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, prostě mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol, no opravdu, jak to mluvíte ona se o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
2: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: No Jurečka.
2: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Dostali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no.
2: Modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře. No,
1: tu bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No. Teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře, náš taky. Čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
2: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
2: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
2: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den. A teď by to docházelo.
2: Jo, už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
2: zvolit.
1: Tlak.
2: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
2: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
2: No teď jste se ovládl.
1: No vidíte to.
2: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Ladislav Jakl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ladislav Jakl, novinář, hudebník a muž z Institutu Václava Klause. A komentátor bych také řekl.
1: To taky sedí.
0: My jsme se neviděli nějakou dobu, pane Jakle, takže jsme spolu nehovořili ještě o výsledku prezidentských voleb. Pojďme krátce tímto začít. Co myslíte, vybral si náš národ, naše společnost dobrého prezidenta?
1: Tak hlavně jsem přesvědčen, že to nebyla pozitivní volba, ale negativní. Současného prezidenta před 1,5 rokem v podstatě nikdo neznal. Možná snad jeho jméno jenom. A myslím, že ani dnes většina národa netuší nic o jeho názorech na spousty věcí. Nezúčastnil se žádného politického života, žádných střetů, debat, diskusí. Neznám od něj žádné knížky, články, vystoupení na konferencích. Takže bylo to takový, to mi připomíná jako jeden vtip na Slovensku, nebo jestli to byl vtip v nějaké reportáži, se ptali nějakého respondenta na chodníku. Prosím vás, kdybyste měl na vybranou, máte možnosti A a B, kdybyste měl na vybranou strávit po celý zbytek svého, za A, strávit po celý zbytek svého života se svou manželkou,
2: B,
1: tak vlastně lidi jenom věděli, že teda jako A teda jako ne a B cokoliv. Ani nemusel ten co se ptal z televize upřesňovat, co je to
0: B. Mluvíte o AB.
1: A to A je AB, přesně tak. Ale na druhou stranu, víte, jestliže ta společenská politická scéna, kde se pohybují lidi, kteří mají nějaké vyhraněné krystalické názory na spousty věcí, s kterými mají možnost souhlasit, nesouhlasit, polemizovat, přijít se, diskutovat. Jestliže tato společenská scéna vlastně v podstatě nevyprodukovala nikoho, dejme tomu, kdo by byl protiváhou třeba současné vládní moci, a tak těžko může někdo si rvát vlasy, já už teda nemám co, nad tím, jak to dopadlo, protože Andrej Babiš vyhrát nemohl. To je jasné. Určitě má velké množství příznivců, ale jakožto člověk, který za

0: komunistický funkcionář, vojenský rozvědčík, takzvaný lampasák, jak se říkalo lidově, ale nemím
1: předmínit. Předseda základní organizace KSČ, člověk s falešnou identitou, falešnými doklady, vycvičený na vysazení
0: v pílu
1: nepřítele.
0: Ano. Znamená to, že všechno odpuštěno, že teď už jakákoliv debata v budoucnu, jestli někdo byl nebo nebyl členem nějaké rozvědky, notabene politicky angažovaný za komunistického režimu, už je jednou proždy smazaná?
1: No v každém případě lidi, kteří tím nejvíce šermovali tímhle tématem, tak ti byli nejhorlivějšími podporovateli kandidáta Pavla. A takže ty to teď budou mít trošku složitější, tuto kartu hrát. Protože vykrystalizovali ty volby a kampaň tak, že on jediný bude schopný porazit nenáviděného Babiše, tak všechno zapomenuto. Prostě volby se odehrávaly v duchu, že ten náš komouš je lepší než ten váš komouš.
0: Svého času některé ty osobnosti, řekněme i kulturního života, podepisovali petici ve smyslu s komunisty se nemluví. A tak. Je to teď důsledek toho, že se ta doba opravdu změnila, nebo je to jenom ta jedna věc, co vy říkáte, kdyby nebyl Babiš, kdyby tím protikandidátem, byť třeba slabším, byl někdo z bývalého disentu nebo něco, takže by tento kandidát pan Pavel neměl šanci?
1: Myslím si, že kdyby byla schopna politická scéna vyprodukovat někoho věrohodného bez takového zásadního škraloupu, tak by to nepochybně tento kandidát horší měl, protože to je velká zátěž, velké břemeno, ta jeho minulost. A to, že to spousty lidí jako přešlo, to jenom díky tomu, že prostě mají pěnu u úst, když vysloví Babišovo jméno, pak do značné míry oprávněně, a dál už prostě nejsou schopni uvažovat a radši cokoliv. Myslím si, že toto téma ale není vyhaslé, to asi těžko. Určitě věcí i do značné míry vkusu, ale takový ty jejich svět se zúžil na ty minulé války, to znamená nehledat nebezpečí pro svobodu a pro riziko teď, které vyrůstá teď, ale bojovat s minulým nepřítelem, no tak pro tyhle ty jednodušší typy to teď bude určitě těžší, protože budou vysvětlovat, že on vlastně nebyl zas takový komouš, no tak a teď byl jenom předseda základní organizace na generálním štábu, to zase jako není zas tak moc. Je fakt, že na takhle vysoké funkci komunistický funkcionář u nás po listopadu ještě nebyl. A že bude 34 let po listopadu, to by mě fakt nenapadlo. No, život přináší různé paradoxy.
0: Pane Jakle, co znamená váš výrok nebo to sousloví poptávka po osvoboditeli? Osvoboditeli v úvozovkách.
1: Ne, to osvoboditeli není můj termín, ale slovo poptávka vysloveně ano. My teď zažíváme, hlavně na takové té scéně, která sama sebe nazývá alternativní scéna, čili alternativní k současné vládní moci, asi nejenom vládě, tak tam probíhá debata, jestli je nějaká struktura, která se nabízí lidem, volitelná, jestli jsou nějaké osobnosti věrohodné, které můžou za sebou někoho táhnout. Já na to vždycky říkám a tlumím tuhle tu cestu, protože si myslím, že ten průšvih je horší. Kdyby totiž existovala jasně strukturovaná poptávka, která by vycházela z identifikace příčin průšvihu aktuálního, v kterém jsme, čím je způsoben, co ho ovlivňuje nejvíc a co by eventuálně které kroky vedly k nějaké nápravě, kdyby na tom byla nějaká určitá míra společenské shody,

0: tak jsem si jist, že takovou poptávku by někdo uspokojil svou nabídkou a že určitě by se někdo našel, kdo by přišel s projektem, který by s takovou poptávkou uměl pracovat. Ale já si nemyslím, že jsme teď ve stádiu, kdy ta nespokojená část obyvatel se je vůbec schopna se na něčem shodnout, a to jak na příčinách těch problémů, tak na způsobem řešení. Ono totiž být nespokojen a odmítat současný režim, to je fakt strašně málo. Protože když si to představíte jako nějaký diagram vektorů, tak tenhle ten vektor to potáhne tímhle směrem, tenhle tamtím. Výsledkem je, že bod, s kterým se má pohnout, zůstane na místě, protože ty vektory se navzájem vyruší. A jsme v této fázi. Proto si myslím, že než mluvit o nějakém umělém zastřešování, sjednocování opozice a slučování a fúzování a tak dál, že to vůbec není na programu dne. Na programu dne je bavit se o tématech, nalézat v nich shodu a pochopit, v čem shoda není a proč. A ty rozdíly respektovat. To si myslím, že v téhle fázi jsme.
1: Dobře, ale zaprvé to, že jsou 10 000 občanů na Václavském náměstí, je bezesporu poptávka. To mi neříkejte, že ne.
0: To a ano, věc. Ale každý z nich, když s nima uděláte rozhovor, bude chtít trošku něco jiného.
1: To určitě jo, ale ti
0: ví, občané shodnou se na tom, co nechtějí.
1: No, ať je po vašem, ale ta důležitější věc. Ten osvoboditel by přece musel vybublat z nějakého davu nebo z nějaké již připravené struktury, někdy by se musel vzít. A já si pořád z toho, co říkáte, neumím představit, jak by vypadal.
0: No, možná ho potkáváme někde na ulici nebo
1: je to pan Reichl,
0: nebo v tramvaji. Možná ty lidi potkáváme, možná, že to není nikdo, kdo by byl teď v aktuálním horizontu, ale nemyslím si, že zachrání nás nějaký marťan, který bude umět dobře politický marketing, bude skvěle umět mluvit, bude umět dobře prodat svůj projekt. To fakt nestačí. Myslím, že to nestačí. Myslím si, že potřebujeme někoho, kdo o věcech přemýšlí a kdo se drží nějakých zásad, nějakých principů, které protože byly opuštěny, tak proto žijeme v nějakém společenském i ekonomickém rozvratu. A tohle si uvědomit, které věci nám dávají nějakou šanci a mít v tomhletom konzistentní, srovnané, přesvědčivé názory. Ne někdo, kdo umí skvěle mluvit a být výborným táborovým řečníkem, to pořád ještě nestačí. Protože takový člověk možná osloví různé skupiny lidí, ale oni se pak vzájemně nebudou rozumět.
1: S tím souvisí zcela určitě tedy váš výrok už, jsem přecitlivělý na obrat správný názor. Mimochodem, premiér této země před pár dny řekl, že proti těm správným názorům se má bojovat, když to budu parafrázovat, měli by se nějak napravovat. To je tak nebezpečný termín podle vás, to správný názor? Nebo co vám na tom vadí, že jste přecitlivělý?
0: Názor je daný úhlem pohledu, znalostí problematiky, znalostí nějakých společenských zákonitostí a taky zájmy. A čili je to konglomerát všech těchto věcí. A je naprosto jasné, že do té reality pohledu, spektra pohledu na stejnou věc, na stejný problém, je několik legitimních názorů zcela. A není dost možná, některé jsou relevantnější a osvědčí se v nějaké debatě, ale u některých poměřovat, vážit míru jejich relevance v podstatě ani nejde, protože pokud se vydá řešení tímto směrem, tak to bude vyhovovat jedné skupině, pokud jiným, tak jiné skupině, protože se lišíme. Lišíme se svými zájmy, lišíme se postavením ve společnosti a je to legitimní. A myslet si, že názor je nějaký správný, závazný, jsem absolutně přesvědčený, že potlačování takzvaných nesprávných názorů je mnohem společensky riskantnější než to, že někdo říká úplný pitomosti. To ve skutečnosti společnost imunizuje a debatu tříbí a myšlení. Ale vylučování z debaty, to znamená, že ty věci jenom posíláme někam do undergroundu, někam do podzemí, kde klíčí, bublají a vybublají možná způsobem, z kterého bude leckdo vyděšen. Já nevím, jestli tohle někdo chce. Jestli si někdo myslí, že když zprovodí z veřejné debaty nějaký pohled na svět, sebepitomnější, takže přestane existovat. Víte, o tématu svoboda slova, svoboda projevu bylo napsáno mnoho a i uměleckých děl. A ten, kdo pochopil ten princip svobody slova, tak dobře ví, že svobodu slova nejvíc potřebují právě ti, kdo říkají pitomosti. Ale pokud oni budou mít svobodu slova, je pak zaručena i pro všechny ostatní. Jak říká ve slavném Formanově filmu Larry Flint, říká, já jsem nejhorší z vás. Pokud já budu mít právo mluvit a dělat to, co dělám, tak vy všichni, protože jste lepší než já, tak budete nedotknutelní a nikdo vám nikdy nebude hrozit stíháním za vaše názory. Ale jestli svoboda slova skončí u mě, nebo začne být porušována u mě, tak to u mě nikdy neskončí a nakonec si dojdou i pro vás.
1: Co si tedy máme myslet o výroku pana premiéra, že se s těmi nesprávnými názory má bojovat?
0: No, tak teď bojuje chlapec, no, tak...
1: No ne, tak je to premiér této země, muž takzvaně s prstem na tlačítku, není to jen tak někdo, tak mnoho občanů.
0: Je otázka, ale je to člověk, který drží v ruce výkonnou moc. A když někdo, kdo má moc, má faktickou exekutivní moc a schopnost i měnit legislativu, většinu v obou komorách parlamentu a poslušného prezidenta, tak takový slov přece mrazí. On tím nemyslí, že je s nimi třeba bojovat v diskusích, svolat konference a někoho přeargumentovat. On to přece myslí úplně jinak. On to myslí, že bojovat tím, že by neměli vůbec zaznívat.
1: Ano, ano.
0: Že by neměli být slyšet. A to je pro mě konec svobody, protože ohrožením svobody slova to nikdy neskončí a okamžitě začnou být omezovány i jiné svobody. Spolčovací, shromažďovací, podnikání, vlastnění, všeho možného.
1: No, rok a něco se válčí na Ukrajině, pane Jakle, vy na celý ten konflikt máte svůj velmi vyhraněný názor, který, s kterým se nedá než souhlasit. Mám teď na mysli to, jak jste vyprávěl, myslím, že už dokonce i tady u nás XTV, a mám na mysli ten původ vaší babičky. A vy jste říkal, že jste nikdy o nich, Ukrajincích, nemluvil jako o UKáčkách a nevidíte teď důvod, proč se balit
0: do ukrajinských. V nějakých smradlavých burenech, který se dělí na nájemní vrahy, poslat na někoho Ukrajince, to znamenalo jenom nechat ho zabít, anebo který jako jim čouhá sláma z bot a dělají někde na stavbách a zemědělství.
1: Posunulo se to
0: vždycky, ten názor. Vždycky mi to bylo odporné. A protože jsem včera s váma na ně neplival, tak teď se s váma je nezačnu adorovat. Já si myslím, že ve většině lidí, kteří mávají ukrajinskými vlajkama, je nějaká Ukrajina úplně někde. Neznají ani jednu ukrajinskou píseň, neměli by říct ani 10 měst, neznají nic o historii, jim to úplně fuk. a Ukrajinec, když by ho potkal, je úplně stejný buran, jako byl vždycky. Pro ně ta demonstrace, to přihlašování se k Ukrajině, to je spíš projev, jak moc jako nenávidět Moskvu. Kdyby Rusko bojovalo s Ceylonem, tak jsou všichni ceylonisti najednou a všichni jsou na to obrovský odborníci na Sri Lanku.
1: Posunuje se to podle vás, ten názor lidí?
0: Tak lidi hlavně mají nějaké reálné zkušenosti. To není to pro ně věc, kterou by znali z novin. Potkávají se s problémem imigrace ukrajinské na ulici, na chodníku, všude možně. A něco si o tom myslí, to zcela jistě. Ale zároveň posloucháme naše vládní představitele, kteří si nemyslí, že je třeba mluvit, jednat, zkusit příměří, zkusit aspoň na den přestat střílet, cokoliv dělat pro to, aby se zmírnilo nebo na chvíli zastavilo utrpení nevinných lidí, ale jedině vyhrát, porazit. Domýšlí si vůbec někdo, že tahle jediná cesta taky může vést do pekla?
1: Určitě. A kde to má začít, ten váš způsob toho vyjednávání?
0: Přece už se tady několik iniciativ našlo a víte, někdo říká, s teroristy se nevyjednává. Já jsem třeba před lety, když jsme hrdině bojovali s domorodci v Afghánistánu, tak jsem říkal, stejně bude nutno mluvit s Talibánem. A dokonce jsem na nějaké debatě v Brně, mě tam málem chtěli umlátit čepicem a za to jsem říkal, no to může taky špatně skončit a měli bychom odejít. Nemáme někde na druhém konci světa v pouštích střílet domorodce, protože chtějí žít podle svého a jinak. Co nám je do toho? A nemáme někam vyvážet do světa dobro. A jestliže jsme to dělali my a děláme to, tak jak proč nám zase vodí, tak strašně vadí nějaký voják na cizím území, když u nás nám to nevadilo, že nám přece prosazovali ty správné věci. A jak jsem to řekl a jak mě odsoudili za tu myšlenku, tak 24 hodin na to vyšla zpráva, že oficiální jednání Američanů s Talibánem už probíhají. Tak jsem si říkal, tak jsem zvědavý na vás, chlapci a děvčata, jestli vyberete tuhle zatáčku.
1: V tom případě na co se čeká? Rok a něco?
0: Myslím si, že leckomu ten boj vyhovuje. Vyhovuje mnoha zájmům. A takže se čeká na to, aby si ten jeho zájmům to nevyhovuje, uvědomil, že to už dál takhle podporovat nechce a že je třeba přemýšlet o nějakých dalších řešeních. Nemyslím si nějakých definitivních, to totiž není žádná sranda vymyslet nějaké tam mírové uspořádání. A myslím si, že to je pro dnešní chvíli přílišná ambice. Ale udělat všechno pro to, aby se na hodinu přestalo střílet, na 2 hodiny, na 2 dny, na 2 týdny, aby se vyměnili zajatci, aby se zapojili nějaké humanitární procesy. To je sprosté, tohle něco takového chtít? To je málo hrdinské? No, možná, že ten, kdo se bije v prsa, že je třeba bojovat do konečného vítězství, no, tak chtěl bych je vidět.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště.
0: Děkuji za vaše pozvání.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Ladislav Jakl.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete. Radio Xaver.

0: zkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, ta nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo toto, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženy jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Jo, to je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojdělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbit. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat.
1: No, budiš, neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíct kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

Jo, když jsem tě viděl vohozenou, fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit,

Jo, když jsi chodila do školy, all right, miss lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže,

to bylo něco jinýho, než kladu pod strom, mama stál, ale jak ti bylo toho rána, než přestala si se smát, než nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad, už neměla si co dát, tak sebral

Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedly hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili, vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou. Tak
2: to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přesně už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketingu odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, já chci být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
2: Počkej,
1: ale sní.
2: Xaveré, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma, a říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Xaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebo
2: zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem přesně.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo
2: pixelů,
1: málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková ne, dobro.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tramvaj. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18.
1: Osmnáctkou. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. Že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně. Ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel Vovi Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
2: Jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku umělecký, a klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký, co jsi?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak, jsem. Tak, je, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo. Chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristu, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No, zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje? To
2: určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek,
2: Žádný střevání, čičina nemá střevání.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba, že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste snad rozporoval, ne, že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
2: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom fór.
2: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: Jsi pro židličku?
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne? Nebo?
2: Jako my? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už a dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako, a bude tam titulek, řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
2: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou. Něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak nevodížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde. Ona jde. To je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
1: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí. Pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. Toto už je možný?
0: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé. Jsem u toho držel háky, u těch operací. Čili samozřejmě se to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili ten článek, který zněl jako strašně, jako že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo to, jak jsem četl ten článek, že tam byla reoperace, něco nebylo spokojený a takové věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
1: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
0: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, ale souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
1: předpokládám, nemá smysl. Že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
0: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak to už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže tady máme docela dost těch kolegů.
1: To každého zajímá, ale tato věc.
0: Ne, to určitě, to je člověk, něco víc, jenom abych to věděl, nejsem
1: člověk
0: na to odborník.
1: Má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sedírka a on se mu stopoří.
0: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
1: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
0: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci. Hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
1: Ještě jedna věc na závěr. Tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu, národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi?
0: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
1: Moje do toho nepočítejte.
0: Ne, my jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci,

0: trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazu mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazu se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce schodil. Když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
1: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky. No,
0: tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženého zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam těch počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
1: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
0: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip... Ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký 2 věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovný, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
1: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
0: My se snažíme, už to těm lidem líp říct, dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Či není to to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestézie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestézie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestézie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců Rusů. Tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice, no a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojde.
1: Děkuju a těším se na příště.
0: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
1: Podtrženo sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jak konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 tisíc lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu
1: má
2: Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky.
1: Jasně,
2: nebo
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme.
2: Takže západní
1: data, institut.
2: No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma
2: nějakých
1: neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz, velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny, No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhle tím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Máme tady nový díl Za stranu a za lidi, paní Karol. To jsme se poměli, vidíte.
2: Probrali jsme toho spoustu a já jsem byla obdarována.
1: Karol byla obdarována, bylo dokonce gastronomické okénko, aneb jak paní Karol vařila dort. Myslím, že ta paralela s tím pejskem a s kočičkou tady nefunguje, jo? Chválili jsme, no a hlavně status umělce.
2: Ano.
1: To je naše. Pořad Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, nebo ho můžete slyšet na YouTubeovém kanále

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám těch fotek na tisíc. Chci ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prav, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Máš jenom ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No, letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň, vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím, já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo, jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se,
2: ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam třeba okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život, za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým místě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se ven koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, která posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volný? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No. A to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo se čtenou a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Bublina dezinfoteroru splaskla a mě nejvíc těší, kdo jí propíchnul. Víte, ne žádnej dezolát, to nešlo, to by bylo okamžitě ruský šváb a tak dál. Navíc mám ohromnou radost, že se to děje jenom po té, bizarní tiskovce ve sněmovně, kam přišel šéf BIS Koudelka a sdělil nám, že vypátrali čučkaři, že tady běhá jakýsi ruský agent a má v igelice desítky tisíc eur a rozdává je předním společenským osobnostem, novinářům za to, aby jeli ruskou propagandu. A neřekl nám ani jedno jméno z těch případných novinářů, ani jedno jméno z těch osobností, nic. Ježišmarja, kdo tomuhle má věřit? Ale pojďme na to, odkud přišla ta ťavka. A sice vojenské zpravodajství zveřejnilo svoji výroční zprávu za loňský rok. A podívejte se, tady to je Echo 24, ten titulek, tam to docela máte. Slovo dezinformace se používalo tak často, až ztratilo původní význam, hlásí vojenské zpravodajství. A tamhle tohleto je nejlepší, tahle pasáž je naprosto geniální, trefná. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kde někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty, uvádí vojenské zpravodajství. Tohleto, vážení, je na ovace. Ne ty canci Petra Pavla v Europarlamentu, který přednes jenom proto, aby měl ty ovace. Tohleto je na nekonečný ovace. Já bych řekl, kdyby vojenské zpravodajství, teď parafrázu našeho premiéra Fialu, už neudělalo nic, tak tohleto, co udělali, že zveřejnili tuhle zprávu a takhle to popsali perfektně, tak za to jim patří ohromný dík a nemusí udělat už nic, protože pro Česko udělali neuvěřitelně moc tímhletím jediným počinem, který vypadá nenápadně, ale když tohleto konstatuje vojenské zpravodajství, tak tady z nich neudělají ruský šváby a dezoláty. No a víte, tady ještě parlamentky ty to hned přebrali taky a celý to přečetli a interpretovali. BIS je zahambena, vojenské zpravodajství zničilo bojovníky s dezinformacemi. Super, super za to, ale přiměte si, co je příznačný. Zmínili to parlamentky ve velkém článku, zmínilo to Echo, čili parlamentky z těch pořád dělají dezinformační web a Echo 24 si jede svojí vlastní cestou, já je mám za to rád, ty se ještě nezbláznili a viděli jste to jako hlavní titulek na Seznamu, hlavní titulek na Novinkách, České televizi, hlavní téma, hele, 19.30 padne a tohleto, ne. Jenom tady tak jako v těch médiích, přitom je to tak důležitá zpráva, ale já to chápu. To jde naprosto proti tomu vládnímu dezinfoteroru, který tady zavedli po invazi Ruska na Ukrajinu a kdy skutečně začali pod bojem s dezinfem, tak začali skutečně stíhat lidi, kteří mají nevládní názory. A všichni, každý rozumný člověk to viděl a bylo to děsivý, ale prostě nebyla síla to zastavit. A tady ještě se k tomu vyjádřuje, nebo byl zajímavý článek na Seznamu, ale ten se netýkal tohodle, ale ta byla zpráva o tom, že ex-šéfka Deloitu prostě vstupuje jako investorka do společnosti Vision Semantic mimochodem, a že už nechce bojovat s dezinformacemi taky a podívejte se, ona dezinformace, nadefinujte mi, co to je, říká bývalá šéfka Deloitu a ona v tom rozhodu

0: státní správě, která mimochodem má být za prvý apolitická a za druhý do téhle doby platilo víceméně, že se vlády, které se mění a ministři, kteří se mění a jednou mají takovouhle politickou preferenci a po druhý klidně opačnou, ale státní správa je apolitická, to jsou úředníci, tak se nikdo nezjišťoval pro boha, jaký mají osobní politické preference, nikdo je nechtěl zvát na takzvané oboustranné rozhovory do krytu, po níž bude následovat jednostranná cesta, možná dostanou padáka a tak dál. Tak tohle to, prosím vás, dneska, já jsem říkal, šťastný večer. Já bych udělal nějaký hromadný pálení všeho tohodle svinstva dezinformačního vládního na Staromáku. Spálíme to a skončíme to, protože rok a půl tohodle teroru stačilo. A teď víme přesně, co to je. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak tomuhle šílenství propadnou i vzdělaní lidé, jak si to okamžitě osvojí. No, víte, já mám rád George Orwella a on viděl skrz věci velmi dobře a proto ho neměli rádi takzvaní intelektuálové neboli taky inteligence, jak se někdy říká. Já to slovo nenávidím, protože to používali komunisti. Ale on říkal, inteligence propadne nejhorším bludům a víme to z různých totalit. A podívejte se, tady byla ve sněmovně taková konference. Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance, antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí Spolu a Pirstan. A co je neuvěřitelné, ona dokonce to rozdělila jako na skupiny a kategorie jako dobra a zla a hodnotových lidí a dezolátů. A podívejte se, podle výzkumnice včera 48% občanů je bez silného názoru na rusko-ukrajinský konflikt. Tito občané jsou označeni jako nedemokraté, či téměř polovina. Další skupinou jsou demokraté, kteří se dělí na racionální pro-ukrajinské demokraty, kterých je 22%, proti ruské demokraty těch je 7%. Ve výzkumu jsou i antidemokraté, kteří se rovněž dělí na dvě skupiny. Větší z nich jsou proruští postkomunisté, 15%, a obecně dezinformovaných antidemokratů je v Česku 9%. A asi tušíte, k čemu dospěla to hlavní dělení. Demokraté se správným názorem volí vládní strany, antidemokraté s nesprávným názorem volí opoziční strany. Tohle to je samozřejmě odporný. Já obdivuju tu paní teda, jak to na ty procenta, jak to spočítala, to je nádherný sociální inženýrství bolševiků 50. let. I ta kategorizace lidí. A vidíte, tohle běží furt dál. Bohužel je to tak rozběhnutý, že zašlo to tak daleko, že i na Akademii věd se tomu věnují psychologové a tohle to, prosím, myslí vážně. Je to neuvěřitelný. Taky jsme si zažili rok s cenzorem. Fialova vláda demokratů je první vláda od pádu totality, která nám zavedla nebo obnovila funkci cenzora. Jak jinak se tomu říkalo, tady je Michal Klíma, který to hrdě zastával ten rok. On mimochodem se nemůže zastavit, on už nemá funkci, ale na Twitteru to solí dál, jakoby furt tím cenzorem byl. Jaký byl oficiální název té jeho funkce? Ne cenzor, ale vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Tak já myslím, že ani Michal Klíma úplně neslaví a nemá radost z toho, z té výroční zprávy vojenského zpravodajství, ale já mu to moc přeju. Jenom vidíte, padnul vrchní cenzor, který měl dohlížet na boj s dezinfem, a do toho patřilo to slavné udávání a bonzování a on si to velmi pochvaloval, jak se v lidech, jak vláda dokázala zažehnout tohleto odporné chování. Tohle se fakt budeme zbavovat velmi dlouho. Protože i Petr Pavel, o čem tak asi mluvil, Pavel navštívil Evropský parlament, kde vyzval k boji proti dezinformacím. Mimo jiné. Petr Pavel samozřejmě mluvil o dalších věcech. Mně se moc líbí, jak bývalý lampasák a guma, člověk prominent silových složek totalitního režimu, jak tam několikrát vzýval Václava Havla, to je opravdu nádherná ironie. Já myslím, že on by si to troufnul klidně, i kdyby na té národní 17. listopadu 89 stál na té cisterně s tou stříkačkou a cákal tam na studenty, tak že dneska by si to dovolil klidně, i kdyby tohle měl za sebou, protože by mu to prostě v médiích prošlo. Dneska je tak milovaný, že mu sežerou úplně všechno.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutný to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte, jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil.
1: Myslím si,
2: že šéf toho soudu, myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebně řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jaksi ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba od poslechu. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak
2: že,
1: proto...
2: Že, dobře, že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal skoro 6 let, byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda Senátu, pan Mikeš, s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jaksi soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona se vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když první Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Posloucháte Radio Xaver.

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Janeček je někdejší šéf pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu. Když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize?
1: Já myslím, že jsme na začátku energetické krize.
0: Na začátku?
1: No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my v podstatě se dostáváme do fundamentálního nedostatku elektrických zdrojů, to znamená silných elektrických zdrojů, tak to jsme v žádném případě nevyřešili. My v podstatě teď jenom pevně doufáme, že Francouzi správně opravili svoje jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě, že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, protože to o ničem jiném není, a že budeme mít dostatečné množství těch splňovacích kapacit na pobřeží Evropy. To znamená, já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, že jsme na ní na tom začátku především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a ty jsme nevyřešili.
0: Odstřihli jsme se od Ruska?
1: Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan minister Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou zvětšeny, plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená.
0: A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost.
1: To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn. A vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl jít k nám?
0: Takže teoreticky je to možné.
1: Teoreticky to určitě možné je.
0: Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli?
1: Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je.
0: Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky?
1: No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveny.
0: Už to je definitivně všechno.
1: Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny.
0: Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to už je, to je hloupost.
1: To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam, ta odstávka, ten phase out, to znamená, to odpojení má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu o něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné, mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: V praxi, tak jak jsi to slyšel?
0: No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat?
1: No jasně.
0: Nebo rozebrat?
1: Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit.
0: No, není to rušení jaderných elektráren v Německu, zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii.
1: No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen.
0: Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne?
1: No to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký takový období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak perčliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok.
0: To znamená ty věže takové.
1: Ty věže.
0: No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla v Německu z jádra energii.
1: Ano.
0: No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace.
1: No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější.
0: Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČES vzal peníze? To bude.
1: Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit.
0: To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné?
1: Je to určitě realizovatelné, věřte mi.
0: A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že
1: určitě,
0: o tom někdo uvažuje?
1: Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří.
0: A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím.
1: No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim s tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení.
0: Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí.
1: Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete?
0: No ne, já tomu určitě, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné.
1: Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing. Nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasné vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii.
0: Takže no, jsou v tom peníze jednoduše.
1: No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejné je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere.
0: Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a...
1: U peněz,
0: tak to oni nevědí?
1: Určitě to vědí.
0: A oni to podporují?
1: Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď.
0: No, řekněte mi... Když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak se v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje?
1: Ne, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament.
0: Dobře, navenek.
1: Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a nevím, podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí.
0: Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto?
1: Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím. Jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací.
0: Počkejte, to, co jste tady

0: mobil.
1: Kdo
0: to je to
1: je
0: samé.
1: tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem?
0: Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru.
1: Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk?
0: Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct.
1: Není to ten, kdo by organizoval to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta?
0: Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto.
1: Pojďme ještě k té elektrické energii. Pane Janečku, jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky?
0: S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolili, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo tak intenzivně, jak teď.
1: Ne?
0: No tak určitě, jasně, že. To byly ty desátky a to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kWh, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím stanovování.
1: Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech, platíme za tu povolenku?
0: Z uhlí už je to většina. To znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%.
1: A elektrická energie?
0: V současné době...
1: Tam se točí na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka.
0: Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020.
1: No ale
0: to je trošku problém.
1: Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku. Tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo. Tak
0: samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem,
1: no,
0: to jsem se snažil vysvětlit.
1: Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu?
0: Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu.
1: Aha. Takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR.
0: Je to PR, to politika.
1: No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne?
0: To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte.
1: No, jste občan, ne?
0: Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena.
1: to zastropování samotné

0: kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo. Vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli?
1: Pozdě a vysoko.
0: Pozdě a vysoko, takže to chtělo zastropovat kde, jako experta se ptá.
1: Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si ale, že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám gážisti, to jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují a toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já myslím, že tenkrát jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo, že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022 a vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1000 euro za megawattu způsobených, ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie primárně z francouzských jaderných elektráren.
0: Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech?
1: Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie.
0: Na spotu jenom, aby
1: spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného množství.
0: Spotový prodej.
1: Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnících, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky.
0: Dobře, čeká nás katastrofa?
1: Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím.
0: Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní live stream na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen taková hozená rukavice.
1: Rád, s vámi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel Janeč.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my, co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčil. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem. Že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: jak šílený je koncept toho, že v současné době vlastně někdo říká, že si někdo něco může odpracovat. Prosím vás pěkně, odpracovat si můžete to, že uděláte někde nějakou chybu, ale to, že se chcete vědomě stát špionem komunistické tajné služby, komunistické rozvědky, to není chyba, to je charakterová vada. To je prostě věc, kterou nelze v žádném případě odpracovat. Celý ten koncept toho, co já jsem tady poslouchal, celou tu prezidentskou kampaň, že si to někdo něco odpracoval, je naprostý nesmysl. Nemůžete si to odpracovat, ten člověk prostě za mě je kariéristou, který bude v každém režimu sloužit tomu, co je zrovna in. A také jsem použil jednu větu, za kterou si stojím, že kdyby ten komunistický režim vůbec nepadl, nebyl listopad 89 a pokračoval tady komunismus, pan Jakeš a všechny tyhle věci, tak ten Petr Pavel byl možná dneska prezidentem taky.
1: Dobře, to všechno ano. Mně na tom přijde silné to srovnání s Hermanem Göringem. Jestli to není...
0: Ale vždyť je to přece totalitní systém jako totalitní systém.
1: Já jsem neřekl to důležité, že vy jste komentoval tu jeho fotografii u místa, kde se upálil Jan Palach.
0: Jan Palach, ještě, ale to je přece Jan Palach bojoval a položil svůj život přesně za boj proti takovýmhle kariéristům, proti lidem, kteří se neštítí využít prostě svoje schopnosti k tomu, aby legitimizovali, aby pomáhali zločinnému režimu potlačovat svobody jednotlivých obyvatel v České republice. Ten Palach proti takovýmhle lidem bojoval a on se mu jde poklonit. No vždyť ten chudák Palach se musí v tu chvíli otáčet v hrobě. Nezlobte se na mě, ale to přece není možné, aby člověk, který byl komunistickým rozvědčíkem, šel uctít památku Jana Palacha, který přesně proti těmhle lidem bojoval.
1: Pane předsedo Reichle, máte obavu, že nově zvolený prezident může být pro naší zemi bezpečnostním rizikem? A teď mířím tam, že z minulosti tam mohou být, nevím, jestli jsou třeba nějaké vázací akty s ruskými tajnými službami. Co myslíte jako právník?
0: Kdyby jenom s ruskými. Prostě situace je taková, že samozřejmě tam může být složka jak v GRU někde v Moskvě, tak prostě v Langley. A já znovu říkám, podle mého názoru je velmi nešťastné, že jaksi našim voličům to nevadí a že skutečně si zvolí za prezidenta člověka, který zcela jednoznačně působil v rámci rozvědky, který působil prostě na jedné i na druhé straně.
1: Je to riziko?
0: Je to riziko. Je to
1: a ten pán, přítel po boku, ten pán, tuším, že se jmenuje Kolář, toho považujete také za riziko s tou jeho minulostí a tak?
0: To je v podstatě jaksi stejný vrch.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio.
1: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
2: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než 1 bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá. A současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
2: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm,
2: tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Hmm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské.
1: Z pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, no. že byste mi položila telefon.
2: Neporadila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
2: Hmm.
1: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, hmm. tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila no. a chtěla byste býti ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade.
2: Mm.
1: Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: Pátý přes devátý, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No to nevypadá úplně.
1: Ale to se v devadesátkách nosilo.
2: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vymění za černý.
2: To už vám asi nevemou, ale já být váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
2: tak
1: Horák
2: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil... Třeba vašich 7 milionů, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě, staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To zmatel, Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si nemůžu představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
2: a jak to... Se dívám
1: tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat.
2: No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je jasný. Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No jo,
2: tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní zmačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišnovi u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. Je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, ty jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
2: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
2: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No. No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody?
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
2: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No,
2: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo?
2: Mm.
1: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
2: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
2: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
2: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
2: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechala vzít.
2: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
2: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
2: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
2: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by před tím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
2: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
2: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
2: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
2: Mně hrozně.
1: Fakt?
2: No jo.
1: Vy jste faninka?
2: No, jste klasika.
1: Jo.
2: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
2: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
2: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
2: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
2: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ty, co rozdávají prachy?
2: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
2: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
2: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
2: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
2: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
2: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
2: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
2: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
2: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
2: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
2: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
2: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
2: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
2: Kam?
1: No nevím.
2: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
2: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
2: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
2: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
2: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Špěl za kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

kam než se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Viděl jste, jak okamžitě Fiala Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako
1: Babišovi. No, jako, že to je vohavný. Jako
2: že myslíte pozůstalý a tak.
1: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
2: Dobře, ale pane hoře.
1: Já říkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července.
2: Nebo necelých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jední vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to
1: kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Ne, nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom píděl dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo?
1: No.
2: Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa. Tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají, ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to,
1: je
2: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také
1: užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: docela dobrá. Ale já nejraději čtu tu paní Šichtařovou.
1: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
0: Ostrá, ostrá.
1: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá, ale jasně.
0: No, mám pro vás novinku.
1: Zase?
0: Máme kompletní radu České televize.
1: Ne. A tu už tam nejste?
0: Zatím dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
1: Jo?
0: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
1: No, vidíte.
0: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
1: No tak třeba neznáte...
0: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi sebou.
1: To, bylo to příšerný.
0: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
1: Aby se tam nedělo něco tajného.
0: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
1: Jasně, jasně. A to, to je transparentnost, ne?
0: Ale hlavně je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
1: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
0: Vy se jdete vyčurat, vidíte, jak on tam sedí, řeknete, Marku, jak to jde? Třeba.
1: Já bych se tam někdy jako šel vyčurat, já bych se to vyzkoušel. Mně to chybí,
0: tohleto. Je to veřejný, transparentní a nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
1: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášelo na Facebooku?
0: To zatím ne.
1: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstali. Tak. Zvláště po té dovolbě rady?
0: Na spacáky nedojde.
1: Ne?
0: Ne. Ne. Ne. Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle slova smyslu.
1: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
0: Že bych já tam spacal.
1: Ano.
0: A víte, že
1: byste, že byste tam jako vyspával demokracii.
0: No tak spacáku. To máte dobrý nápad, to já udělám.
1: Jo?
0: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
1: Podvazky jsou dobrý, ne? Já z toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodují Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
0: to,
1: i Fiala.
0: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
1: To si myslím, že se děje dávno, to nebuďte zas...
0: Dlouho.
1: Já se vsadím, hele, že někde to máte.
0: No, ne.
1: Zadejte si Xaver parodie, hele, možná budete překvapený.
0: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
1: Nechci naznačovat.
0: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
1: Hele, to svět se zbláznil, ne, opravdu.
0: Ta žaloba, jak tam je?
1: No na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinský si dá inzerát, hledám čišníka.
0: Účtující servírku.
1: Nebo účtující servírku, pardon.
0: Účtující servírku.
1: A schytá za to žalobu, ne? Nebo pokutu? A pokutu za genderovou... genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
0: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
1: Mimo úplně.
0: Účtující muži jsou...
1: Vyloučil z trhu práce.
0: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet. Víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru. Toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
1: To jste řekl úplně berichovsky.
0: Já tady nejsem nikomu prosraný.
1: Ne, to nemyslím. To,
0: vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
1: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
0: Onza?
1: Byl
0: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
1: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
0: Až tak?
1: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
0: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
1: No počkejte, vy nejste taky žádná čudla, to si nemyslíte.
0: Čudla. Jak jste to říkal v té Švílíkové, že je co?
1: Já si myslím, že řekl takový. Nikdy bych nic takového neřekl.
0: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
1: No jasně.
0: No, no je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
1: Já budu napjatý.
0: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za dva měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme vilozonku třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
1: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu, přátelsky samozřejmě.
0: Počkejte, tam je potřeba umět moderovat, ale.
1: No to je...
0: Aha, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
1: Koho máte, Polčáka?
0: Právní zástupce? Ne, já to nemůžu říct.
1: Tam se máte Standu, tak...
0: Pana doktora Černýho je výborný.
1: Dobře. No. Tak Standa je...

0: Občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to no. bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat.
1: Jo, tak. Helejte, Tomáš Pokorný, náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomíku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Velizonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás, hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, není. Když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Vilzonce.
1: Já nelžu, já nelžu nikdy, to byste Petr. Mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Vilzonova 9210 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já vidíte? Jsem pro.
1: A pak tady máme superdíky.
0: Superdíky.
1: Superdíky. Petr diskus. Komínek. Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana R.U. To tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mi palce.
1: Držím.
0: Jdu na to, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak to na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím vdál, nechat se odsoužit.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná

0: zemi.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady
0: To
1: s tím
0: je
1: přáním Petra Pavla dohromady?
0: přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak
1: Ne,
0: to se
1: to
0: nic
1: ne.
0: neděje, to nevadí.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No tak mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: On je strašidelný, co?
1: Strašidelný. A já toto s jedním člověkem už mám.
0: Jo?
1: Já, tu zkušenost.
0: Nehezkou nějak? Ze sklepa nebo?
1: Strach.
0: Jo.
1: Jenom čistě strach. Já mám panickou hruzu z toho halíka.
0: To je pravda, že ten...
1: Ten halík, to je...
0: Ten nezraje hezky.
1: Černoprdelník, taky. Ale pozor, já jsem s ním vám jednou na Frekvenci 1 vysílal press klub. A předtím...
0: Press klub, to se jako, tam se presujete?
1: Tu čtvrhodinu, počkejte. Sedíte před studiem v takové komůrce, jsou tam dvě křesílka. Já jsem úplně se takhle třepal strachem. To je... Z toho člověka jde něco tak strašně zlýho. Teď on vám měl takový lakírky, takový boty do špiček, jak jsem ještě nikdy neviděl.
0: Podvazky nějaký.
1: Ne, boty takový a navíc velký. Já jsem furt takhle šilhal, já jsem říkal, ty vole, ten člověk má kopita určitě. A no. Normálně jsem se modlil každou, ať už jsme v tom studiu, to tam ještě technik, tam už se to tak jako, ale potom krásně promluval k těm lidem.
0: Hřejivě.
1: Hřejivě. Teplé lidské slovo.
0: Jo.
1: Ale já se ho fyzicky bojím.
0: Ale protože kde je moc dobra, tam je zlo. Samozřejmě.
1: A já tam nevidím ani žádný dobro. To
0: no, v těch očích. Pavel Halík už je dá. A Pavel Fischer zraje do Halíka.
1: No, já bych nepřivolával tohleto. Raději ne.
0: Nechtěl bych být presu s ním.
1: Teď si představte, že s takovým člověkem třeba letíte letadlem do Londýna, máte ty 2 hodiny sedět vedle něj.
0: No tak štěstí je, když to přežijete, ne?
1: No, jako ale je to moje slabost. Jako co si budeme říkat, to jsou velmi hodní lidé.
0: Autority dobra, ne?
1: Autority dobra, myslí to s náma jako dobře, třeba já bym mohl by. Ale já jenom říkám můj pocit, a to na pocit, ještě pocit můžeme ještě, ne?
0: To je jako pocitová teplota. Dneska je všechno o pocitu, ne? Jo?
1: Není to zakázané ještě.
0: Vůbec ne.
1: Tak můj pocit je, že těchto dvou lidí já se normálně fyzicky strašidelně bojím.
0: Jasně, dneska jsou pocitový fakta, ne? Co?
1: Bojím se. A to jenom, abyste věděl, že ten život není vždycky...
0: Ale tak už zase dobře, už máte zase křest v té komůrce teda.
1: Jo. To bylo to.
0: A dobrý všechno i potom?
1: Jo, on byl příjemný, on se choval hezky, on byl vstřícný, všechno, ale takhle jsem se třepal, co?
0: Jo.
1: No.
0: A tím, tu zálibu v tom genderu a to nemáte potom, jako, to se vám nepřihodilo.
1: Jakou zálibu v genderu?
0: No jak se mě věnujete hodně těm genderovým tématům, tak...
1: No já za ně bojuji.
0: Jo, dobře.
1: Já mám pocit, že celá naše zem a všechno je genderově nevyvážené, že by mělo být všude víc, mělo by být pestřejší.
0: No ne, vždycky je někde víc mužů a žen, nebo žena, je to refér.
1: Měly by na to být tabulky, já jsem pro, aby byly ve vedoucích funkcích, jo, tady v XTV naštěstí vedoucí funkce jenom jedna. Kdyby byly dvě, už bych bojoval za to, aby v té druhé byla buď to žena, nebo nebinární, tranďák, nebo něco.
0: Jasně. Ale to tabulkář, tak...
1: Já se v tomto tabulkář.
0: Můžete se toho zastit.
1: Tak. A nechcete někdy, že bych vás pozval na KFC?
0: Nechci. Radši půjdu sám.
1: Zážitek. No nevíte kam?
0: Já radši půjdu sám.
1: Kde je to červená hlavo?
0: No.
1: Nevím. Tak, jedeme. Pane Holče, jestli pak víte, že...

0: Dobře.
1: No, tam to bylo do 50 let.
0: A těsně, těsně.
1: Co? Ne, viděl jsem fotky, to bylo má děcka.
0: Jo.
1: On má děcka. A pan Jiří za něma jel a nezbývá než, jako, víte...
0: A jenom počkejte, pan Jiří tam byl za, jako influencer.
1: Ne, on tam byl jako hostka.
0: Jo, tak to...
1: A přišel pozdravit a povyprávět, že taky mluvčí, že? Trošku s tím způsobem, ten influencer.
0: No, samozřejmě. No. Ale prý tam došlo k nějakým bonzům, ne hezký?
1: No, někteří rodiče údajně, nebo přátel školy, nevím, někdo prostě se rozčilovali. Nelíbilo se jim to. Říkaj, proč? Proč ovčáček na táboře? A já na to odpovídám, tady za náš kolektiv, proč ne?
0: Proč ne?
1: Je to naopak velmi
0: podobné. Počkejte, ale dětem se to prý líbilo.
1: No jasný. Tak on tam s něma tančil, to najdete na TikToku, já to budu ve streamu pouštět, takový jako diskotance.
0: Jo?
1: No, bylo vidět, že prostě přistoupil na jejich způsob komunikace. No.
0: Tak je to profík, ne?
1: Jo. Jo. Jenom jsem si říkal, jestli člověk jako... Tak má tam pořád jezdit ta zpěvačka, tady jediná, co máme, nebo já nevím, jiní prostě umělci, tak proč ausgerechnet? Já jsem někdy v loňském roce slyšel, že i pan Kajínek byl.
0: Tak to je velký influencer, ne?
1: No to byl tábor pro začínající bytaře.
0: Jo. A počkejte, a už se k tomu vyjádřil Hřebejk? Tomu ovčáčkovi? Panu Jiřímu?
1: Já nevím.
0: Já na to vždycky čekám, co řekne, co řekne Hřebejk. Tak
1: a kde to hledáte já, Hřebejka?
0: Někde vždycky na sociálních sítích.
1: Hnědá a rudá
0: prasata. Táhnou Zemana na hrad.
1: To... Mimochodem, na rádiu Xaver jsem teď v týdnu, jel jsem nějak večer autem, a opakovali tam, jak se tam různě sahá do archivu XTV, jednu z našich prvních Wilsonova deset, kde jsme, promiňte, zpět, to bylo potrženo sečteno, kde jsme se dotkli úplného dna.
0: Fakt?
1: No.
0: Jsme spolu našli dno?
1: Našli jsme absolutní dno a hrozně jsme to tam připomínali, protože kdo si nepřiveze medaily?
0: Jo. Ten si přiveze covid.
1: A někteří policejní informátoři z toho byli úplně v hajzlu.
0: Že jo, špatný.
1: Špatný. Ale to nevadí, tak já pořád mám pocit, že to, mě to ještě dneska přijde vtipný.
0: No, jasně.
1: Já vždycky, když se potřebuji dotknout dna.
0: Tak si to pustíte.
1: Takhle se třeba dívám doma na televizi a říkám, potřeboval bych si sáhnout na dnu na chod.
0: Proto to ty policejní informátory bývalí tolik štve, ne?
1: Já nevím, no, teď se ukazuje ve světle, a to je jedno, prostě nebudu říkat, no, nechci zbytečně jitřit vášně. Ale to, že tato věta vstoupila do dějin našich aspoň.
0: Našich určitě.
1: Čekal jsem, že se ozve potlesk a neozval se, když jsme to tam. No a tak ještě mi řekněte, co si myslíte o tom ovčáčku na tom táboře. Já bych tam chtěl být.
0: Jo, já taky.
1: Ještě bych tam třeba pozval někoho, no.
0: A nějaký...
1: Olinu, Ferryho.
0: Žal mi bych si poslech, že jo.
1: No. Prosím vás, Ferry jako by nebyl vymazaný.
0: Ferry je vymazaný. Ale já jenom bych si ještě představil, víte, pana Jiřího, jako na tom táboře pionierském, večer sedíte u táboráku a pan Jiří přednáší žalmy. Představte si to. Co?
1: No, když na to bude publikum, proč ne? Třeba no. Jsou to děcka z věřících rodin.
0: Jasně.
1: A oni to jedou s ním?
0: Jeden večer pan Jiří, druhý den kněz Halík, ne? To si můžou střídat. A influenceři.
1: Třetí den Fischer a všichni mrtví. No, a mimochodem, sledujete teď průzkumy, jak to vypadá na prezidenta?
0: No, vypadá to furt stejně, ne?
1: Já tam třeba vůbec nejsem.
0: No a tam se taky nic nezměnilo, ne?
1: No a čekal jsem, že budu mít třeba už dva body, no.
0: Asi byste měl poslat Kačku někam do agentury. to je jenom taková rada, dobře míněná. Pane Volče,

0: nenaznačil, nic nenaznačil.
1: Že se s tím strašně šmelí, tady s těma průzkumama.
0: Ale nic nenaznačil.
1: Já vím. Já to tuším roky a dokonce, no to je jedno, prostě jsem slyšel historky o tom, jak nejmenovaný vyvážený moderátor jeden průzkum jedné agentuře v pátek v poledne vracel, aby ho za 3 hodiny dostal.
0: Aby se vyvážil trošku.
1: Aby ho vyvážili. Kluci, takhle to být nemůže, vyvážte to trošku. No tak, ale to jsou takový starý pověst.
0: Ale ono, tak ono to potvrzuje, že některý ty průzkumy před těma posledníma volbama byly tak zajímavě vyvážený. A pak se v těch volbách vyvážili na úplně opačnou stranu. No, bejt váma, šáhnu trošku do nějakého transparentňáku tady a pošlu nějakou kačku.
1: A já do kašu.
0: Tak já myslím, že se chcete vidět mezi někde třeba na tom, na 12. 13.
1: místě. Jo, mě, já se dostanu do druhého kola s Fischerem, no, a on mě tam uhrane, ne?
0: Ale si to představte, že budete, otevřete si prostě noviny a budete tam mít svoje jméno a budete tam mít 0,9% prostě. A teda, nebo, tak,
1: třeba, trojku třeba.
0: Trojku. A budete hned vedle Fischera třeba. Co?
1: Nechtěl bych. No tak, ale víte, proč se to říkám? Protože v tom průzkumu jsem třeba vůbec neviděl tu paní Vitáskovou a jiný, jako bylo asi 6 lidí jenom. Jakoby nikdo jiný.
0: A ne, neposílají možná.
1: No ne, tak já nevím, jak to chodí. Každopádně, když jsme si říkali, že bychom chtěli, aby byla žena, nejlepší by bylo, kdyby v druhém kole byly 2 ženy.
0: Jo.
1: No. Třeba ta Nerudová, Vitásková, Němcová, někdo.
0: A proč by to bylo nejlepší?
1: No, aby byla jistota, že budeme mít prezidentku. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no, nikde Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně...
2: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku, a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku, a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
2: A býval
1: i za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: bych
2: nerada bych
1: ho to.
2: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Putinem. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách. Ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Že jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
0: Posloucháte Radio Xaver.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Naším hostem je Pavel Holeka. Vítám vás v XTV, pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sportovní traumatolog a šéfelékař hokejového klubu HC Dynamo Pardubice. Pane doktore, sedím správně?
1: Myslím, že
0: tak, ano. Abych nezatěžovala klouby, nebo můžu ještě sedět nějak líp?
1: Určitě správně.
0: Sportem k uzdraví nebo sportem k trvalé invaliditě? K čemu se kloníte?
1: Spíš určitě ke zdraví, to rozhodně ano. Protože jakákoliv forma pohybu je určitě dobrá.
0: A může se i přehánět?
1: V rámci toho vrcholového sportu to tak často být může a ano, může se i přehánět.
0: Který sport nám nejvíce škodí?
1: Ta otázka spíš míry té intenzity toho sportu. Samozřejmě ty sporty, co se pohybového aparátu týká, ty, které nadměrně zatěžují ty klouby, nebo je přetěžují jak silou, řekněme, nebo vytrvalostně, tak ty můžou ten pohybový aparát zatěžovat.
0: Pokud se třeba teď rodiče rozhodují, na jaký sport své dítko dají, tak na který sport byste vy své dítě určitě nedával?
1: Otázka, tak ten sport to dítě musí především bavit, samozřejmě. Pak pokud v rámci toho vývoje, toho pohybového aparátu těch dětí, vždycky ten jedinec tak jakoby má k něčemu spíš dispozice, k některým sportům spíš menší. A to je pak na vysledování buď třeba i pedagogů, který můžou jakoby směrovat, anebo pak těch sportovních klubů, který může pak jako nějakým způsobem vést to dítě.
0: Je hokej sport, který byste doporučil?
1: Určitě.
0: Vy jste hokejovým lékařem, staráte se o hráče Pardubic. Teď probíhá mistrovství světa v hokeji. Sledujete ho?
1: Ano, sleduju.
0: A chtěl byste někdy usednout na lavičku jako lékař hokejového nároďáku? Je to vaše meta, váš cíl?
1: Tak meta to asi není, ale kdo by nechtěl samozřejmě. Pokud jste aktivní fanoušek, tak to je jeden jakoby z těch, může to být jeden z těch cílů.
0: Čili pokud by nabídka přišla, tak byste neváhal? Mm-hmm. Jak je možné, že Jaromír Jágr ve svých 51 letech stále hraje hokej a ten pohybový aparát mu to umožňuje?
1: Tak to je spíš asi otázka na něj. Nicméně tak předpokládám, že se o to tělo stará, což jako dokumentuje, že v řadě těch rozhovorů, které dává, tak to bude asi konstelace více do věcí do vlastně jeho pohybových vzorců, od výživy, prostě od různé regenerace a tak dále.
0: Dominik Hašek skončil kariéru v 47. Je rozdíl v tom, jak jsou zatížené klouby, když je brankář anebo když je hráč v poli? Je tam nějaký rozdíl?
1: Rozhodně ano. Tam u těch brankářů tam je samozřejmě vyšší požadavek na mobilitu těch kloubů. Ty hráči v poli ty tak spíš asi lnou k těm úrazům, řekněme, poranění toho ramenního kloubu, často kolenního kloubu.
0: Vy jste i ten, s kým trenér konzultuje nebo posuzuje, zda nějakého hráče angažovat či nikoliv. Vy umíte říct, prohlédnete si hráče, v jaké je kondici, v jakém je stavu a umíte říct, jestli mu bude fungovat zdraví, klouby a jestli bude moc podávat výkony, které se od něho budou očekávat.
1: 100% ta konzultace vždycky probíhá. Ať už třeba ve fázi toho, kdy ten hráč třeba do toho klubu má přijít, tak většinou to tak bývá, že ten trenér chce nějakou vstupní prohlídku, anebo pak naopak samozřejmě, pokud dojde ke zranění, tak vy už po nějaké té diagnostice tomu trenérovi dáte zhruba nějaký výhled, přehled, kdyby asi mohl být k dispozici a respektive vlastně určíte takovou tu cestu, kterou pak ten hráč po tom zranění jde, což znamená, pokud je potřeba ho odoperovat, nebo pokud je to v rámci nějakého konzervativního léčení toho zranění.
0: Pokud se něco takového hráči stane, že je nutné ho třeba odoperovat, nebo má nějaká zdravotní omezení, co to udělá s jeho psychikou?
1: To je taky spíš asi otázka na ty hráče, ale většinou, co jsem se aspoň tak setkal, tak jsou nastavení tak, že se chtějí co možná nejdříve vrátit zpátky do té aktivní činnosti.
0: A je tam potřeba nějaký zásah, třeba i z vaší strany, byť samozřejmě nejste psycholog, nejste psychiatr, ale nějaká podpora, nebo jsou tak naladěni, že prostě jsou odolní a...
1: Vždycky to musí být jako debata rovná, samozřejmě. tomu hráči jako dáte nějaký výhled, dáte, a většinou mám tu zkušenost, že pokud se s nimi bavíte v té jakoby rovině toho výhledu, té rekonvalescence, oni mají přesně, nebo aspoň tak zhruba vytýčeno, jakým způsobem se to bude odvíjet po tom zranění, tak si nemyslím, že u většiny případů by ten psycholog nějak jakoby nastupoval hnedka za mnou.
0: Jste to i vy, kdo řekne, že hráč už, řekněme, nemá budoucnost sportovní, že už by třeba měl jít do sportovního důchodu, do hokejového důchodu v tomto případě?
1: To bych si v životě nedovolil, jo, to jako není na posuzování asi ani lékaře, protože každý organismus je individuální, samozřejmě každý se s tou zátěží jakoby rovná trošku jinak. Pokud bych byl tázán, tak mohu se vyjádřit k tomu, co mi přísluší, což je třeba pohybový aparát nebo jako prognóza v rámci různých diagnóz toho pohybového aparátu, ale to bych si určitě nedovolil.
0: A už jste byl nucen, řekněme, říct nějaký takový ortel, že pohybový aparát krátka u daného hráče už nebude na to, aby hrál třeba ligu, extraligu?
1: Takhle ne, takhle bych to samozřejmě nikdy neřekl, ale spíš jsem třeba poukázal na to, že by mohlo být, nebo v rámci určitého typu poranění by mohlo docházet třeba ke, řekněme, opakováním tohoto typu poranění v důsledku, řekněme, stereotypů fungování toho těla.
0: Fotbalisté zpravidla nejpozději, řekněme, do 38 let končí svoji aktivní kariéru a mnozí z nich přesedlají na hokej, samozřejmě rekreační, nikoli v profi hokej, s tím, že méně bolí. Je hokej milosrdnější ke kloubům?
1: Co se týká toho pohybu jako takového, tak hokej je milosrdnější ke kloubům, protože to je klouzavý pohyb, na rozdíl toho fotbalu, kde jsou rychlé změny směru, rychlé starty do skoky, tam ty kolena trpí víc.
0: Vy kromě hokejistů se staráte také o zápasníky MMA, jste takový lékař rozhodčí, vy jste ten, kdo řekne, že zápasník už má dost a je potřeba ukončit zápas. Já než se k tomu dostanu, tak by mě zajímalo, a ano, je to možná spíš otázka na psychologa, psychiatra, ale jak to vidíte vy, proč je baví dívat se na dva muže či ženy, kteří do sebe mlátí, až někdy krev teče?
1: Tak to je asi věc, která je historicky zakódovaná v tom genotypu toho člověka, protože tak ten vývoj sebou nesl jako zápas, čili asi bych to viděl v této rovině.
0: Vám to nedělá potíže? Vy se rád třeba, i když nejste tam jako lékař, tak se zajdete podívat na MMA?
1: No, vzhledem k tomu, že na těch sportovních akcích se diskutují celkem frekventně, tak pak už jako nezbývá čas. Nicméně já dělám thajský box, takže já v tom kontaktu s tím sportem jsem.
0: Máte k tomu blízko. Tak a teď se dostáváme k tomu, když jste tedy lékařem, daný zápasník, čili rozhodčí si vás přivolá a chce po vás, abyste posoudil, zda daný zápasník může pokračovat v zápase nebo zda je potřeba zápas ukončit. Jsou někdy případy, kdy rozhodčí vás nevolá a vy byste třeba už zakročil a zápas ukončil?
1: Málo kdy to tak je, jelikož já jsem tam v pozici nebo garantující ten odborný dohled. Já nejsem v pozici toho rozhodčího, tudíž já ty jednotlivé sekvence nebo okamžiky mohu hodnotit trochu jinak z pozice lékaře. Mohu si o tom leckdy, nebo někdy, spíš někdy to je lepší slovo, myslet třeba to, co jste říkala, ale to mi nepřísluší hodnotit a respektive do toho zasahovat tím způsobem.
0: Není ale přeci jen pohled lékaře důležitější, než pohled rozhodčího, jde o zdraví.
1: To ano, proto tam ten rozhodčí je většinou vždycky, to tak bývá, co jsem se setkal, natolik vyškolen, že k této situaci naštěstí téměř nedochází.
0: Měl jste někdy dilema, když jste zápasníka viděl, zda ukončit zápas či nikoliv?
1: Ta pravidla jsou poměrně jasná, jasně daná, kdy vy toho zápasníka můžete nechat pokračovat a kdy už by ten zápasník dál v tom zápase pokračovat neměl. Čili dilema jako takové asi úplně nebylo. Samozřejmě ten zápasník, respektive ten jeho tým vždycky tlačí spíš na to, aby mohl pokračovat, ale pokud je tam jasné nebezpečí, že by mohlo dojít k nějakému většímu poranění toho organismu, tak není o čem diskutovat.
0: Tým tlačí na to, aby zápasník mohl pokračovat, tlačí i na vás?
1: To si ten ringový lékař většinou vůbec nepřipouští, nebo neměl by připouštět, samozřejmě.
0: Když běžíte za tím zápasníkem, co máte k dispozici? Jenom oči?
1: Oči, rukavice, ale v zázemí máte kompletně vybavený zdravotnický tým, který, když je potřeba, tak de facto v podstatě na signál přiběhne k tomu ringu a tam je zajištění tak těch úrazů, vlastně, které tam vznikají, což znamená zajištění krční páteře, zajištění dýchacích cest, tak aby ten zápasník, pokud je to potřeba, tak byl v adekvátní rychlosti dopraven na místa, respektive do zdravotnického zařízení.
0: Ale to, jestli zápas ukončíte či nikoliv, tak se rozhodujete jenom pouhým okem, jste říkala, máte rukavice, takže co vám dává takovou jasnou známku, jasný signál, že zápasník má dost?
1: Tak pokud je tam, na to, jak říká, nebo jak jsem zmínil, tam jsou taková daná pravidla, pokud je tam nějaké větší krvácení, pokud je tam zlomenina v oblasti obličeje, samozřejmě pokud ten zápasník je v bezvědomí, to je logické, pokud je tam nějaké jakoby větší riziko poranění, třeba nitrolební poranění, tak ten zápas je jasně ukončen.
0: Co vnitřní krvácení, které třeba není možné hned rozpoznat?
1: Pokud se bavíme o dutinových poraněních, hrudník a břicho, tak ty naštěstí v těchto mechanismech nejsou až tak častá, tak frekventní, ale to má nějakou progresi, nějaký vývoj. Jo? Čili pokud by tam bylo masivní krvácení, tak to na

0: Těžko, tam není to hubnutí až tak, to může být kolem, myslím, 5-6 kilo, což ale v důsledku vlastně celé té přípravy, kdy on je navyklý na nějakou váhu, pak musí zhubnout, což často bývá v horizontu, myslím, tak týdne třeba i 15 kilo, jo, což je poměrně vysoká, řekněme, hodnota těch kilogramů, a pak to zase zpátky naberou.
1: A je to hubnutí nebo spíš ztrácení vody?
0: Zbavování vody. Přesně tak, redukce vody.
1: Je to redukce vody.
0: A to je to riziko toho kardiovaskulárního systému.
1: Když probíhá to drastické schazování, měl by být někdo s tím zápasníkem, hlídat ho, měl by mít nějaký dohled?
0: Tak předpokládám, že to tak je, to by ani nemělo být jinak určitě.
1: Co je takové nejúčinnější při tom zbavování se vody?
0: Myslím, co tak jako zaslechnete samozřejmě, jak se tak bavíte, tak jistě kombinace redukce nějaké stravy, redukce sacharidů, pak zápasník většinou používá nějaké horké koupele, prostě sauny a takové ty obecně dostupné metody v rámci té regulace.
1: Zápasníci často dostávají údery do hlavy. Mění se, řeknu to jednoduše, hloupnou?
0: Tak opakované údery do hlavy mají negativní vliv na centrální nervovou soustavu, což znamená, že ty jednotlivé neurony podléhají degeneraci a centrální nervová soustava neregeneruje, což je zásadní, takže jistě jim to na dlouhodobém horizontu na intelektu pravděpodobně přidávat nebude.
1: Přidávat nebude, vy jste to řekli velice diplomaticky, takže mohou, hrozí riziko, že zhloupnou.
0: Je tam statisticky samozřejmě vyšší rozvoj degenerativních onemocnění mozku.
1: Také jsem zaznamenala sport, nový sport, a to sport dám do uvozovek, fackovaná, která se údajně chystá i v Česku. Co říkáte na tento styl, jak bych spíš řekla, zábavy, protože o sportu se asi nemůžeme bavit.
0: Tak ano, řekla jste to správně. Z mého pohledu tam atribut sportu není, jelikož tam asi ani neexistuje nějaká systematická příprava. Z mého pohledu je to velice riziková forma zábavy, jelikož tam víceméně proti tomu úderu není možná aktivní obrana, což je základ všech těch bojových sportů, aktivní obrana.
1: Pokud byste byl osloven, abyste při něčem takovém asistoval, byl tam jako třeba v případě zápasů MMA, tak byste to přijal, takovou nabídku?
0: Velmi pravděpodobně bych se neúčastnil.
1: Neúčastnil byste se toho. Pojďme dál. Na vašich webových stránkách mudrpavelholeka.cz je uvedeno, že ročně provádíte zhruba 1000 artroskopických výkonů. Vzpomenete si na svoji nejsložitější operaci, která vám dala nejvíce zabrat?
0: Každá operace je specifická. Vždycky ta složitější je, pokud zavádíte nějakou novou metodu, nějakou novou techniku a třeba v regionu s tím nejsou až tak zkušenosti, tak to je vždycky takový lehký oříšek. A jinak asi v rámci těch artroskopických výkonů, takové ty složitější výkony jsou artroskopické výkony na kyčli. To bývá jako jakoby složitější výkon.
1: Složitější jak probíhá?
0: Probíhá v celkové anestezii, kdy ten pacient je v podstatě dokonale připraven pod rentgenovou kontrolou. Do toho kyčelního kloubu zavedeme ty artroskopické nástroje, které jsou delší než u těch ostatních kloubů, protože ten kyčelní kloub je hlouběji uložen v tom těle a v rámci jakoby rentgenové kontroly my pak artroskopicky, to znamená nějakou tou malou kamerkou z malých drobných vstupů, prohlédneme celý ten kloub a ošetříme veškeré struktury, které jsou dosažitelné.
1: Jsou vaše operace především o přesnosti, nebo co hraje největší roli?
0: Přesnost určitě.
1: A ještě něco?
0: Tak výhodou těch artroskopických výkonů je mini-invazivita, což znamená, že my do toho těla vstupujeme pouze drobnými rankami, zhruba centimetrovými, což má významný vliv pozitivní pak v rámci regenerace těch tkání a urychlení hojení.
1: Když mluvíte o regeneraci, existuje řada doplňků stravy, kde reklamy hlásají, že nám vyživí klouby, že nás přestanou bolet klouby a tak dále. Já už vím z minulého rozhovoru, který jste měla v XTV asi před rokem, že nejste úplně zastánce těchto výživových doplňků, protože vede dlouhá cesta z žaludku ke kloubům. Ale přeci jen, když chceme něco dělat do

0: dobrého pro své klouby, aby nám pohybový aparát dlouho sloužil, tak co můžeme udělat? Teď tak hned třeba.
1: Většinou je to kombinace vícero věcí, samozřejmě zdravý pohyb, kloubní preparáty jako takové, jak jste zmínila, tak tam ten účinek je takový, řekněme, s otazníkem. Zdravý pohyb, rozumná zátěž na ty klouby a v kombinaci by to mělo fungovat dobře.
0: Zdravý pohyb mě napadá, zdravým pohybem je bez pochyby chůze. Mm-hmm. Nicméně u golfu se také hodně chodí, ale zároveň tam probíhají tak ty odpaly takzvané, kdy tělo rotuje. Je to v pořádku? Je to zdravý pohyb? Nebo se o golfu nedá říci, že je to úplně zdravý
1: tak způsob? Golf je jistě zdravý pohyb s řadou výhod, protože se pohybujete ve zdravém prostředí, většinou na příjemně upraveném trávníku, takže ty klouby, ten, řekněme, tu zátěž mají dobře rozloženou a v okamžiku, kdy po tom golfu budete nějakým způsobem kompenzovat ty rotace cvičením, tak si myslím, že to je zdravý pohyb.
0: Takže rotace nejsou v pořádku?
1: Rotace švihové asi nějak neškodí zásadně, ale musíte je kompenzovat, jako všechno.
0: Ještě se jenom vrátím k fotbalu a k fotbalistům. Mm-hmm. Vždycky jsem se na to chtěla zeptat nebo to zjistit a nějak jsem se k tomu nedostala, teď mám tady vás. Fotbalisté často mívají nohy do O, ale mm-hmm. ne všichni. Někteří je mají, někteří je nemají. Čím je to způsobeno, co to ovlivní?
1: Tak když samozřejmě odmyslíme tu genetiku jako takovou, protože fotbal, vlastně v dnešní době už ten fotbal je sport nejen mužů, že ty ženy mají zase spíš nohy anatomicky do X v důsledku šířky pánve, porodu a tak dál, tak většinou to bývá opravdu tou zátěží, tou stereotypní zátěží, kdy v průběhu toho aktivního sportování, v průběhu toho fotbalu dochází jakoby k vychylení té osy v důsledku jak zranění, tak degenerativních onemocnění toho kloubu.
0: Dá se s tím něco dělat? Dá se tomu nějak předejít, aby fotbalisté neměli nohy do O? Nebo fotbalistky?
1: Tak pokud tam je tato, řekněme, toto osobe zakřivení toho pohybového aparátu, respektive té dolní končetiny, tak v dnešní době je zavedená metoda, takzvaná korekční osteotomie, což je operační výkon, kdy my pomocí speciálního klínku, kdy vlastně jakoby rozřízneme tu kost holení pod kolenem a narovnáme tu osu a dáme tam speciálně takový klínek, takovou dlahu, tak můžeme ten problém s tím, s tou vlastně postavením té nohy do O a s artrózou na vnitřní straně toho kolenního kloubu korigovat.
0: Kdy se musí provést taková operace?
1: Správná otázka, na to jsou, řekněme, poměrně úzké indikace, ale pokud je dodržíme, kdy my tu indikaci máme pomocí speciálního přehledného rentgenového snímku toho pacienta, vlastně od kyčelního kloubu až po kotní, kdy si změříme ty osy a pokud se ta operace provede zavčas, tak ten pacient je dlouhodobě spokojen a kolikrát ani na náhradu toho kolenního kloubu nemusí dospět.
0: Děkuji, že jste přišel, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Pavel Holeta.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xavier.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový,
1: ne, Ksavere. Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
1: tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlešťujete.
2: Ne.
1: Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. A od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Hmm. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka a ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Počas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je... Dneska bude čtvrtek. Řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám, spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: A jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře, tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mě to přišel domů.
2: Vy jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mě ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Jo, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: Já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořilo poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: To já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Hmm. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: My jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Tak to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mm-hmm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A... Já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: A
1: navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď ten přínos.
1: No, no, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka, on... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost?
2: Povídejte.
1: No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: Toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho střílejí. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: Zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí.
2: Mm-hmm.
1: Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že... dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Jestli jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: Na Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý... generální ředitel České televize.
2: A tady vidí, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám.
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. Děkuju, že mě tady hážete tak popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě. Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardový, to je jedno.
2: No.
1: Tak neříkejte. Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No jsi to prý vydíral.
1: To bylo jako vydírání.
2: Hele, jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo? A on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval...
2: Hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak... Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No. Nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
2: doba? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
2: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No, obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: No, mě ne, Cabre, Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Ksevere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
2: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Ksaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv Česká.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Ksavere.
1: To je proč? Důležité, protože jednoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, jak se bere, tu vyváženost.
1: Vyváženost? No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No víte, co pro mě, Ksavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: víme. No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnem Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora? Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktor. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby
2: jsme... To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Hřích sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne? Mhm. A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: Jo.
2: Za přepisování historie, Xavier.
1: Tak.
2: Se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Mhm. Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
2: literární. To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
2: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka,
2: no, a
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. No je. No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že...
2: To má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde se podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášu.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té České televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, on chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To se musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevidíte.
1: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: Už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co, když Putin skončí? Že?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu pár excellence.
2: No, já v tomhle jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled. A je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. Hamplová paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: aby přehled byl. Rozkvím zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym. Pořivo já lupeňa mladého kluka, vytáhnula moja ruka přímo z klobuka. Pozdravil tu mě matě, mám tenisky od batě, od teplaku měl gatě, latu na latě. Startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej gizde saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajný, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajný kožuch dneska ponosit.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci od nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
2: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No tak to zkuste.
2: Je to mincex.
1: Je to zlato zavináč
2: mincex.
1: mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále, ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250 řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má i 6 000 let a proto ve světě virtuálních měn měn. A vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
2: Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou, vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před 1000 let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
2: ano.
1: peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

Posloucháte Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Mm-hmm. Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině, to je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohlo jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrauem. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale nerada bych
1: ho to.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli tenhle ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a on to třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci a ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řekl. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, ale jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědí, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím, no co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násluha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Zdravím tě, Ksavere.
0: Jsem rád, že po čase opět v XTV je to taková hezká tradice, že se tady potkáváme a...
1: První týden v měsíci, že?
0: Myslím, že tak to je. No a teď začínají ty prázdniny, k tomu se dostanu taky, ale mám dnes na srdci několik vážných věcí. A začnu teda tím, jestli jsi viděl alespoň komentáře, fotografie z té poslední debaty prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena. Případně, jak tu situaci v Americe teď hodnotíš?
1: Mm-hmm. Viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy to začínalo na Primě a díval jsem se poctivě do 2 do rána. Ksavere, já tě překvapím. Bylo to ve své podstatě vyrovnané. A dokonce i Petr Kolář, nebo Vodička, myslím, že to byl Vodička v Mladé frontě, napsal v komentáři, že kdyby se pustil rozhlasový záznam té debaty, takže by to opravdu vypadalo jako vyrovnané. Tady se opakuje situace Kennedy-Nixon, Kennedy opálený, Nixon spocený, Kennedy oholený, Nixon zarostlej a tak dál. Ale když říkám, že tě překvapím, tak to říkám proto, protože čtu nejrůznější komentáře. New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul Bidena a tak dál a tak dál. Ne. Podívej se, ano. Z hlediska estetického

0: To bylo strašné. Ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži. Ale Biden to byl naprostý propadák. Ale jenom z estetického hlediska. Z hlediska obsahu, to znamená toho, co oba dva říkali, to podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané.
1: Mm-hmm. No a jaký teda prorokuješ vývoj teď v těch amerických volbách prezidentských?
0: Američani mají takové hezké přísloví. Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně, vždycky mají pravdu ti, kdo dávají přednost prvotnímu dojmu. No, prvotní dojem z této debaty byl strašný, byl v neprospěch demokratů a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje.
1: Mm-hmm. Věříš, Miloši, na tezi, že v okamžiku, kdyby prezident Trump se stal znovu americkým prezidentem, že bude mít tu moc zastavit válku na Ukrajině?
0: No tak jeho vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovy vztahy s Putinem. A myslím si, že udělá určitě pokus tohoto typu. On v té debatě, kterou si zmínil, řekl, že Putin začal tu válku protože v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž samozřejmě myslel Bidena. Pak řekl jednu větu, která nebyla úplně pravdivá, a sice, že když jsme se, což vždy kritizuji já zbaběle, stáhli z Afghánistánu, takže Putin si uvědomil, že NATO je slabé a proto zaútočil na Ukrajinu. To mě mimochodem říkal i izraelský prezident Herzog, tuhle hypotézu. Proč říkám, že to nebylo úplně k věci? Protože to byl právě Trump, který zahájil proces stahování Američanů z Afghánistánu. Pravda, Biden v tom pokračoval a dokončil to.
1: Zpět k tomu problému Ukrajina. Před pár dny se na Ukrajinu dostavil Viktor Orbán. Dokonce myslím, že novinové titulky nesly onu zprávu, že vyzval pana Zelenského k tomu, aby udělal něco pro příměří.
0: Ano.
1: Což my od našich politiků bohužel neslyšíme. My slyšíme pravý opak, my sledujeme přilévání oleje do ohně. Může toto být počátek něčeho v okamžiku, podotýkám, že to je v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii. Tento krok pana Viktora Orbána lze považovat za mírotvorný?
0: Já si myslím, že Orbán pokračuje v tom, co říkal celou dobu. A já bych citoval z toho jeho projevu na tiskové konferenci. Výzva ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Konec citátu. No, vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, na což by asi Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby, to je něco trochu snazšího, než uzavřít mír. A myslím si, že je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to vyjde.
1: Je teoreticky možné, že se k Orbánovi přidá nějaký zásadní partner v tomto apelu?
0: No, zásadní partner ve světě už existuje, to je Čína. Pokud jde o Evropskou unii, mám dojem, že by se v zemích Evropské unie několik takových států našlo a třeba se osmělí.
1: Mm-hmm. A pozice naší země s ohledem na to, že nějak dopadly teď evropské volby, některé, řekněme, škatule se pohnuly, jak se říká, je možné, že jedním z těch mírotvorných prvků do budoucna bude i Česká republika?
0: Velmi o tom pochybuji. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu do té míry, že takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný. Mm-hmm.
1: Věříš, Miloši, na to, že Ukrajina se jednoho dne stane rovnocenným partnerem Evropské unie?
0: Já jsem cynik a já vycházím z toho, že pokud by Ukrajina byla přijata do Evropské unie, tak to znamená, že 17% rozpočtu Evropské unie by šlo na podporu Ukrajiny. A to ještě to možná bude vyšší číslo, protože mezi tím musíš počítat nové a nové ztráty na infrastruktuře a tak dále. Říkám, že jsem cynik, protože politici i voliči se většinou řídí podle peněženky. Peněženky státu nebo peněženky rodiny, to je celkem jedno. No a právě proto tento faktor bude bránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a bude se to samozřejmě maskovat tím, že Ukrajina musí splnit celou řadu předběžných podmínek, kde možná toho splnění nebude schopna.
1: Ovšem ten stav, že by Ukrajina byla součástí Evropské unie, snem mnoha politiků, respektive alespoň to tak deklarují. A já si říkám, jestli je to vůbec technicky možné v okamžiku, kdy my všichni víme a ví to celý svět, Ukrajina je země, která je mimořádně založená na korupci a že tam vlastně státní správa nikdy moc nefungovala a tento problém s tím, že celá ta země byla a je v rukou pár lidí, může přece zahrát a to ti občané vědí a tu zkušenost přece máme. Je toto možné, aby takováto země takhle rychle, kde se nepovedla transformace, mohla být součástí té naší společné kasy?
0: Tak tu korupci jsme mimo jiné viděli i v souvislosti s armádními dodávkami. Doplnil bych, že vedle korupce je tam vláda oligarchů. A to je tradiční, to je dlouhodobé a to v podstatě nezmizelo. A ti oligarchové se konec konců narodili právě z korupce, zejména z korupce, která byla zase spojena s privatizací. Takže in the long run nevylučuji, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ale v krátkodobém nebo dokonce střednědobém horizontu to pokládám za vyloučené. Mm-hmm.
1: Řekni mi, pane prezidente, jak vidíš situaci ve Francii? Zajímá mě ten okamžik, skončily evropské volby, víme všichni, co tam proběhlo, víme, jak to pokračuje, a Francie je, jak víme, velkým hráčem. A podle výsledků ve Francii se možná lecos změní nebo něco nasměruje. Ten kalkul prezidenta Macrona vychází nebo nevychází?
0: No, všechno rozhodne druhé kolo francouzských voleb. A on ten francouzský volební systém je trochu nepřehledný. Protože de facto se koalice uzavírají až před tímto druhým kolem. To znamená, ten, kdo je třetí, může vyzvat k podpoře jednoho nebo druhého, prvního nebo druhého, což se také děje. V každém případě je potřeba si uvědomit, že Macronův blok renesance je až třetí a budou se tedy mezi sebou prát Le Penová a Melantron, respektive ta sjednocená levice. Zajímavý bude postoj republikánů. protože předseda republikánů se přidal k Le Penové, ale hrozí mu vyloučení, protože s ním jeho vlastní strana nesouhlasí. Takže já bych ještě neočekával jasné vítězství Národního sdružení, i když toto vítězství je samozřejmě možné, záleží na těch koaličních partnerech před, ne po, ale před druhým kolem.
1: Bylo nutné, aby prezident Macron tento krok udělal a tuto ruletu roztočil?
0: Rozhodně ne. Macron opakoval krok, který svého času udělal Charles de Gaulle. Ale to ještě neznamená, že když dva dělají totéž, je to totéž.
1: Mm-hmm. Pojďme na domácí scénu, nebo promiň, ještě na chvilku v Evropě. Teď se hovoří o tom, že by měla v Evropském parlamentu vzniknout nová frakce. Tím myslím Andreje Babiše, vlastně ano, tím myslím pana Orbána a další. Věříš v to, že se toto povede?
0: Velmi pravděpodobně ano. Ta frakce potřebuje minimálně 7 členů, tak 3 už jsou. Kdybychom připočetli obě slovenské sociální demokracie, jsme na 5. Salviniho z Itálie jsme na 6. A pak můžeme přemýšlet, jestli ten 7. by byl Wilders z Holandska nebo Piska z Polska nebo někdo ze Slovinska. Ale jakmile budeš mít 6 jistých, tak ten 7. se vždycky najde.
1: Mm-hmm. Černý kůň těch evropských voleb, pan Turek a s ním i paní Bartušek, tak tam bys tak na první dobrou tipoval, že ti dva skončí kde? Protože zatím to nevíme.
0: No tak asi by měli jít k reformistům a konzervativcům, ale není vyloučeno, že je osloví toto pokušení nová frakce, protože tam by měli o něco pevnější pozici než v té větší frakci konzervativců a reformistů.
1: Mimochodem, ta frakce, říkejme Babiše a Orbána, je frakce pravicová. A ty říkáš, že třeba takový slovenský Smer by se mohl připojit, což je levice se vším všudy. Není to potom ta samá situace, jako když pan Niedermayer a pan Vondra jsou na jedné kandidáce?
0: Ani ne. Tak ta frakce se jmenuje Patrioti pro Evropu. Tak to znamená, že to bude nacionalistická frakce, což není nadávka, to je terminus technicus. No a nacionalisté mohou být jak levicoví, tak pravicoví. To, že se většinou o nacionalistech mluví v souvislosti s pravicí, je pravda, ale existuje i levicový nacionalismus.
1: Mm-hmm. Tak a teď už konečně k domácí politice, protože, nebo k domácím událostem, protože lecos se odehrálo od těch evropských voleb. Mám pocit, že to i s českou politikou trošku mává. Teď vidíme například výsledky SPD, které nějakým způsobem klesly. Na druhou stranu v kuloárech se říká, že je na spadnutí spojení SPD a pro Jindřicha Reichla, k tomu možná nějaké další strany. Věřil bys v toto spojení?
0: Víš, že jsme si při našich setkáních vždy říkali, že to sjednocení malých stran je nutné, protože jinak propadne zase 1 000 000 hlasů zbytečně. Jaké sjednocení to bude, těžko říct. Okamurovi odsálo množství hlasů, to dvojí protestní sdružení pana Turka a paní Konečné. To je hlavní důvod relativního neúspěchu SPD. Na druhé straně vezmi si sociální demokracii. v čele se Zaorálkem a vzadu se krčil Špidla, Rouček a mladý Dienstbier, necelá 2%, takže totální propadák. Jenomže sociální demokracie se nemá s kým spojit. Zatímco ty pravicové strany, tam to spojení možné je. Konec konců suverenita, která je teď paroubková sociální demokracie, ale jmenuje se suverenita. A na druhé straně máme tady svobodné, trikoloru, a možná, že jsem ještě na nějakou menší stranu zapomněl, ale dostal bych se k tomu základnímu, a já vím, že se ty k tomu chceš dostat také, takže já tě předběhnu, a to je ODS Revival. Prostě tady máme poněkud vypelichanou ODS na jedné straně s asi tak 13%, a na druhé straně tady máme, a nevím, jestli to říkal pan Macinka nebo pan Turek, myšlenku revitalizace ODS s novými tvářemi a s novým programem, ale s podporou otce zakladatele, což se projevilo účasti Václava Klause na volebním štábu pana Turka. Mimochodem, já jsem u Jany Bobošíkové říkal, že jsem našel svoji levicovou dceru, zatímco Václav Klaus našel svého pravicového syna. Takže, jak vidíš, k tomu sjednocování na levici i na pravici opravdu může dojít.
1: Dobře, k té ODS a ODS Revival se ještě dostanu, ale když bychom ještě okomentovali jednu významnou událost, já ji považuji za významnou, protože samozřejmě těm motoristům narostla křídla po tom výsledku a před pár dny, pokud vím, šéfem pražských motoristů se stal Boris Šťastný, což je muž, kterého ty předpokládám znáš velmi dobře. A domníváš se, že Boris Šťastný je na toto stavěný člověk, že je to jeho parketa?
0: Tak Boris Šťastný byl šéfem pražské, tedy nejsilnější organizace ODS. Byl to úspěšný poslanec, a to říkám přesto, že prosadil zákon proti kouření, ale to už se mu dávno odpustil. No a ten, kdo ho získá právě pro tu myšlenku ODS Revival, tak ten získá velmi silnou figuru.
1: V podobě, tedy v osobě pana Šťastného.
0: No samozřejmě.
1: Tak, abych jenom dodal. A teď ještě důležitá věc. Pan Macinka mi včera říkal, že každý den mu zvoní telefon a nejrůznější členové nebo bývalí členové ODS se chtějí toho projektu zúčastnit, protože jim volby ukázaly. Domníváš se, Miloši, že ODS de facto končí a vzniká nová strana, která se jmenuje Spolu, nebo že tu káru potáhnou dál až do úplného konce?
0: Tak ODS nekončí. A na druhé straně, já bych se ještě vrátil k perspektivám těch dvou stran, o kterých jsme teď mluvili, pravicový syn, levicová dcera. Ten problém pro krajské volby a konec konců i pro parlamentní volby spočívá v tom, že ty strany ještě nemají úplně vybudovanou organizační strukturu. V evropských volbách, kde je pouze jedno volební území, je to celkem bezvýznamné. V krajských, senátních a parlamentních volbách, kde máš volební kraje, to, jestli máš silné krajské organizace a případně i další, včetně místních, to významné je. Takže všechno záleží na tom, jestli během jednoho jediného roku tito dva stačilo a motoristé plus přísaha dokáží tu organizační strukturu vybudovat.
1: Ještě pro mě drobnost, kolegové mě informovali teď, že jsem zaměnil Spolu a motoristé, ale my jsme si porozuměli, myslím. Miloši, zamrzelo tě okamžik, kdy neprošel návrh na tvoje vyznamenání?
0: Tak podívej se, záleží vždycky na tom, kdo tento návrh podává. A já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou, ale myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. No a na druhé straně několik málo významných nul poslanců v nějakém podvýboru, který tohle schvaluje, ty návrhy, a jejich jména asi nikdy nebudeme znát, si pohladilo svoje ego a zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Nejsem Antonín Špelec, nikdy jsem se neucházel o jakékoliv vyznamenání nebo medaile a dostal jsem jich samozřejmě hodně. A na druhé straně, já si myslím, že až umřu plus takových 20 až 30 let, tak moje reálné hodnocení bude až za tak vzdálený horizont, když pominou všechny ty vášně, které jsou krátkodeché a krátkodobé, že to už budu dávno v urně a už mě to nebude zajímat.
1: Tak a jisté je, že tě teď čeká pár dnů dovolené, slyšel jsem.
0: Tak
1: pojďme na závěr ještě říci, jak bude vypadat tvoje dovolená.
0: No tak moje dovolená bude velmi pravděpodobně dvoufázová. V červenci několik dní na Vysočině. Doufám, že se podaří obvyklý způsob trávení dovolené, včetně nafukovacího člunu.
1: Člun bude.
0: A v srpnu dovolená v Tatrách na pozvání Roberta Fica v premiérské chatě Kamzík, což je, tuším, ve Starém Smokovci.
1: No a já předpokládám, že mezi tím si najdeš chvilku na návštěvu XTV, abychom probrali zase, co je nového.
0: Já si myslím, že nového nebude k severu téměř nic, protože je okruhová sezona. Všem politikům došla imaginace, takže ano, k tobě samozřejmě vždy velmi rád přijdu, ale myslím si, že se budeme bavit o tom, že buď hodně pršelo, nebo že málo pršelo, nebo že paní Pekarová nám doporučovala jednodílné plavky místo dvou svetrů a podobně a podobně, ale nic vážného a významného v té době ještě nebude.
1: Tak já mám pro tebe návrh. Pokud opravdu nic významného nebude, pojďme se sejít v pravidelném termínu a já bych se tě chtěl ptát na některé otázky z historie.
0: No, výborně. Historie magistra víte, že?
1: Ano, za historie Miloše Zemana.
0: Jo, historie, no tak to už není tak zajímavé, ale dobře.
1: Myslím, že je spousta věcí, o kterých je třeba mluvit, anebo to lidi zajímá, a mohli bychom to vzít někde od sametové revoluce až po teď.
0: Jsem pro.
1: Děkuji ti, Miloši, a těším se na příště. Ahoj.
0: Tak bude to zajímavé téma, alespoň pro mě. Nevím, jestli pro tvoje diváky.
1: Pro mě určitě a myslím, že moji diváci se rádi podívají a dají na mě takzvaně.
0: Výborně.
1: Děkuji. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, tentokrát už po šesté. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, vy to počítáte,
1: to je hezký. Si děláme čárky. Ale já začnu dnes na velmi vážnou notu. Já vám, pane prezidente, pociťuji už velkou nervozitu, protože za měsíc a pár hodin už tady budou ty volby. A já už nespím. A vím, že vy máte úplně novou knihu, a tím dnes začneme. Volby 21 budou o čem? No. A to já si neustále kladu tu otázku. My už jsme to tady jednou tak trošku nakousli. Tady je to zpracováno do knihy, já už jsem měl tu možnost do ní nahlédnout a mám k tomu konkrétní dotazy. Ale chceme říct něco na úvod, jestli se něco...
2: No ne, tak já bych jenom řekl to, že opravdu my jsme někdy před dvěma, víc než dvěma měsíci se posadili v institutu a řekli jsme, budeme pořád vyzývaní k tomu, abychom něco k těm volbám řekli, takže měli jsme udělat takovou nějakou knížečku. Takže to byla jedna věc a tehdy jsme měli takový prvotní zájem říct si prostě vrať, zdálo se nám, že by se to mohlo jmenovat Vraťme volbám politický obsah. Že jsme měli pocit, že bude o všechny vedlejší věci, osobní návisti a nenávisti a okrajová témata. No, když jsme to psali, tak jsme nějak tak postupně posouvali ten název k něčemu, takže to volby 21 a otazník budou o něčem. No, to je asi naše pozice a bohužel ta naše odpověď je, že prostě máme strach, že sice o něčem budou, ale že nebudou o něčem podstatném, vážném, zásadním, co prostě se týká náš vůbec na dlouhou dobu dopředu. Tak takhle asi je o tom ta knížka. O tom spíše o společnosti dnešku, co by byla potřeba, nebyla potřeba, co jsou podle nás témata a říkáme, že máme strach, že ty politické strany si volí témata jiná, taková uhýbavá, vedle, mířící někam, ne k tomu podstatnému.
1: Já bych řekl divákům, kteří by si mohli toto před volbami pořídit, protože je tady řada cenných věcí, aby zejména nepromarnili stranu číslo 13, protože tam je vlastně to nejdůležitější. Tam je popsáno tak trošku, jak ta kniha vznikala. A řekněte mi, pane prezidente, já jsem si tady četl na konci některé ty věci, jako například názor na tu věc, které se říká korespondenční volba. Máte pocit, že to může v České republice fungovat, tato věc?
2: Tak korespondenční volba nefunguje v principu. To znamená, že zrovna tak nefunguje v Americe, jako nefunguje v by nefungovala v České republice. Já říkám zcela rezolutně, že jsem od prvopočátku bojoval s korespondenční volbou 30 let, co jsem v politice už i více. A protože vždycky jsem argumentoval, že mám-li o ty volby zájem, tak mluvím-li o domácích účastnících, tak jako zdvihnout své vznešené tělo a jednou za rok si vzít sako s kravatou a dojít, nebo jednou za 4 roky si vzít sako s kravatou a dojít k volbám, to by každý, myslím, mohl udělat a měl by to považovat. Všichni říkají, volby jsou svátek demokracie, no tak je to svátek, tak by měli udělat. No a druhá věc těm, kdo to moc chtěl, různí v cizině žijící lidé, tak já jim na to taky říkám, ano, prostě chcete-li se angažovat nějak vážně u nás, prosím vás, přejďte do toho Česka a tak dále. Já odmítám, aby někdo žil na Novém Zélandě a prostě do Česka přijel jednou za 20 let a řešil své zásadní životní otázky typu, do jaké školy mají děti, jestli soukromé nebo státní, jaký má být systém zdravotního pojištění, jaký má být důchodový systém. a řešil to v našich volbách tady, tato témata, zatímco on, jeho děti chodí do školy tam, on bude pobírat důchod tam a on má zdravotní pojištění tam. To mě nedává nic dohromady. Já na to uvádím jeden takový absurdní případ. Moje teda sestra mé manželky, moje švagrová, je to asi, že žije od roku 68 v Austrálii. A opravdu tady je zřídka kdy. Tak řekněme, že za tu dobu tady byla třikrát. A přijela někdy v roce 2005 nebo 2006 a jsme pro ní jeli nějak na letiště a ona tak nějak, když si sedla do toho auta po pozdravu a je to pravda, že ty seš tady prezidentem? To není karikatura, to je součást reality, tuto otázku mě položila. No a teď si představte, že dáte lidem tohoto typu a této míry kontaktu a spolužití na tepu naší země, dáte šanci korespondenční volbu, odkud si z pustiny v Austrálii, aby zvolil Piráta, nebo že se mu to bude zdát pěkný třeba, nebo paní Pekarovou Adamovou. Jo. To já bych jim prostě tuto šanci dát nechtěl.
1: No, na konci té vaší knihy jsou jakési fragmenty z volebních programů některých stran. Třeba Spolu, jo. Obnovíme tradici havlovské diplomacie. Já pořád nevím, co si pod tím představím.
2: Já, to jsme fascinováni objevili, že tahle ta věta je v programu Spolu. Co je havlovská diplomacie, to my vůbec nevíme, nikdo z nás, ale ani jsme nikdy nečetli nějaký text, který by tohle to se pokoušel definovat. Ne, nechápu. To je klasická ukázka toho, že jsou volby o něčem, protože pro tuto větu nebo proti této větě se nedá bojovat, krom toho, že je irelevantní a bezcenná svou podstatou. A takové věty je v těch různých programech politických stran moc.
1: Ano, například zavedeme bezplatné kurzy platového vyjednávání na úřadech práce a povinnost firem pravidelně hodnotit mzdové rozdíly žen a mužů. Sociální demokracie, a k tomu ještě dodávám jako nášup, prosím, pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet.
2: No ne, no to je komunismus par excellence, to ani skoro nic, takový věty, ani ten komunismus bez výslovně neříkal, to už, nebo mohl to říkat v nějakých svých plánech, ještě než se stal reálným politickým systémem, ale v momentu, jak už jim byl, tak by dobře všichni věděli, že některé věci nemůžeme bezplatně každému dávat a najednou se některé ty základní věci vrátily k něčemu normálnímu.
1: Pane prezidente, a teď tedy poenta. O čem by měly být ty nadcházející volby?
2: Já jsem použil už několikrát v nějakém rozhovoru větu, že nebudou o tom podstatné, ale jako přemýšlející člověk ve mně říkám, no tak to bys měl definovat, co je to podstatné, protože pokud se neshodneme na tom, co je to podstatné, tak možná, že si někdo myslí, že to je to, že nízkopříjmové děti z nízkopříjmových rodin nemají tablet, jo, to je, jestli si to někdo myslí, že to je zásadní problém. Nevím, my myslíme, a to je, v tom je shoda pěti autorů téhleté knížky, to není moje výslovně knížka, to je IVK a je pět autorů, každý napsal svou část. Tak my si prostě si všímáme, že dochází k zásadnímu přeformátování vůbec západní civilizace a dochází k její kvalitativní změně. Kvalitativní znamená ne na okraji, ne v jednotlivostech, ne v maličkostech. Kvalitativní změna, to znamená, myslíme, že dochází ke změně podstaty té západní civilizace. No a to je podle nás věc, kterou by ten volič měl mít vypointovanou v těch volebních programech, aby mohl říci, tak tohle já beru, tohle se mi líbí, tohle, tenhle názor mám nebo nemám. Prostě když toto neuděláme a když bude jenom o takové jednotlivé výkřiky tohoto typu, které jste tady, víc, já už jsem zapomněl dokonce, že jsme tam tyhle ty konkrétní napsali, že bylo těžké si vybrat, co z těch programů zvolit jako takové to nejvíce sexy v tom absurdním slova smyslu. Tak já si myslím, že pak hrozí to, že ty strany jsou v podstatě nerozlišitelné. Rozlišitelné je prostě, jak vypadá jejich představitel, jestli hraje na harmoniku, nebo jestli dělá věci jiné, ale rozlišitelnost v té politické dimenzi, a o tom přeci volby jsou tu já, pak mezi Babišem a Fialou a mezi Pekarovou, Adamovou a Bartošem a mezi Jurečkou a já nevím koho, abych nevyvyšoval, tak ty jsou malinké, ty nejsou, to jde o to, jestli umí spíš hrát na housle nebo na tu harmoniku.
1: Dobře, a vy to říkáte, pane prezidente, tak vznešeně. Ale zkuste nám teda říct, jak by zněla ta základní otázka, na kterou i ten nejprostší člověk, jako jsem třeba já, by mohl odpovědět.
2: No, vy jste jeden z nejprostších, to musím teda zkusit hodně, to snížit tu terminologii. To je takový ten orwellovský princip, přeci, kdo si vzpomíná na Orwellovo 1984, tak tam byla základní myšlenka, která mě fascinovala, když jsem tu knížku před 50 lety čet. Prostě, že ten autor chápe, že je potřeba, aby jsme se dostali k tomu podstatnému, že je potřeba omezit jazyk. Přeci. A on tam vymyslel svůj takzvaný newspeak, novořeč. No a to mě nás tenkrát fascinovalo prostě za toho komunismu. To fascinující. Prostě tam je zbytečný přeci mít spoustu adjektiv, pozitivní, významu, krásný, pěkný, úžasný a tak dále. Oni řekli, no stačí slovo good. A když to jako chceme říct, že víc good, no tak tam bylo myšlenka double good prostě. A takových tisíc věcí, jestli to někdo z posluchačů tadyhle toho dnešního našeho povídání nečet, tak já bych mu to dal do příště za povinnou literaturu
1: za
2: a domácí úkol. Novořeč, my jsme tenkrát objevili češtinou to nazývat novořeč, ten newspeak.
1: By měla znít zásadní otázka nadcházejících voleb? Je to Green Deal, je to gender, je to přijímání uprchlíků nebo pomoc.
2: Tak to teď jmenujete jednotlivé tak aspekty toho, čeho já říkám kvalitativní posun, kvalitativní shift, kvalitativní změna té západní civilizace. A vydefinovat tu změnu jedním slovem opravdu nejde. To je, jak vy říkáte správně, to je, jestli má být migrační promíchání celého světa, ano, ne. Jestli má být prostě předsunuty chiméry nejrůznějších zelených nad normálním racionálním chodem lidské společnosti. A tak dále, a tak dále. A samozřejmě najednou k tomu teď vznikla novinka, k těmhle základním bodům a gender zásadní. Ale jestli vznikla novinka, no tak je to ten covid a covidismus. Prostě ten řekněme, před 2 lety to by nebylo předmětem mé úvahy o kvalitativní změně západní civilizace. No a ta nastala zneužitím nemoci, konkrétní nemoci covidu, pro kvalitativní změnu společnosti, zásadní omezení lidských svobod a podobně. Takže takhle bych jich měl definováno víc a v tom mém příspěvku, když vidím, že jste to už prolistoval nebo pročetl dokonce. Tak jsem tam udělal několik takových odboček, a jsme to otiskli jiným písmem, aby bylo zřetelné, odbočky
1: ke co covidu jsou, je tam
2: co
1: třeba
2: jsou
1: odbočka.
2: A třeba ke covidu, k té bláznivé zelené ideologii Evropské unie, k genderování, samozřejmě k boji, k pokusu vymazání minulosti a začínat jakoby na ničem neporušené ploše. A to já myslím, že to jsou ty otázky, a kdybych dělal já ten volební program, tak bych ho nenapsal na 20 stránek, nebo kolik to je tady, ale samozřejmě navíc, a tyto věci bych hezky vypointoval za sebou. Ale zvolil jsem tam 5 ukázek, takovou kurzivou psaných, no a to jsou tyhle ty, o kterých mluvíme. Tak. Samozřejmě ještě jednu bych zapomněl. Dochází přeci k neznámému v historii pokusu totálně potlačit ekonomickou dimenzi lidské společnosti a prostě tisknout si peníze s pocitem, že ne, ty peníze jsou vzácnost, ale že to je něco, co si automaticky tiskneme a co rozvrací státní finance na straně jedné, ale rozvrací racionální uvažování normálního člověka, protože my ekonomové máme jeden z kánonů našeho ekonomického uvažování, je, že každý ten ekonomický subjekt, nebo člověk i firma, musí mít něco, čemu my říkáme budget constraint, rozpočtové omezení. A musí mít definované to, co má k dispozici, a v rámci toho, co má k dispozici, aby se rozhodoval a volil mezi alternativy. Když neuděláme budget constraint, když neuděláme rozpočtové omezení, no tak je to nekonečné, tak se nedá volit, protože je možné nejspíše chtít víc teda na to rozdávání. My jsme ten komunismus, my ekonomové jsme ten komunismus definovali slovíčkem soft budget, měkký rozpočet, měkké rozpočtové omezení, a to se nám vrátilo, a proto já opravdu mám pocit, že hrozí v tomto smyslu rozvrat a hrozí inflace.

0: Ústavní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přiznal, ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším, prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: bývat, když to
1: Neboli
0: myslím,
1: Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v
1: ano.
0: tisku i v tlači, to
1: ano.
0: Psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
1: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě.
0: Nebudeme tady
1: jsou to náhody.
0: Vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala
1: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme
0: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale jest. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

Newton uvažuje, chceme-li zaujmout, musíme mít více akcí Mostecké uhelné společnosti. V Newtonu již Antonín Koláček nefiguruje, věnuje se naplno Mostecké uhelné. I tak mezi těmito firmami přirozeně vzniká důvěra. Lidé z Newtonu vědí, že v Mostecké uhelné společnosti má Koláček značný vliv. Podle svých slov předpokládají, že nehrozí vytunelování firmy a že se mohou spolehnout na vypovídající hodnotu finančních výkazů ve výročních zprávách. Newton věří, že má Mostecká uhelná společnost potenciál navzdory celé té krizi hnědouhelného průmyslu. Navíc tu jsou další faktory. Většina akcí Mostecké uhelné společnosti je roztříštěna všude možně po republice, což snižuje jejich hodnotu. Fond národního majetku měl jen minoritní podíl, takže byl do velké míry ze hry venku. Konečným a hlavním impulzem pro shromažďování akcí Mostecké uhelné ale byla prý až nabídka investičního privatizačního fondu Komerční banky. Newtonu musí být jasné, že na ovládnutí Mostecké uhelné pomýšlet nemůže. Potřeboval by k tomu podíl Fondu národního majetku, což bylo nepravděpodobné. Proslýchalo se totiž, že stát plánuje 15% akcií rozdat managementu Mostecké uhelné společnosti, aby jej motivoval k dobrým hospodářským výsledkům. Newton se o akcie Mostecké uhelné společnosti zajímá, protože očekává příchod velkého investora, který odkoupí podíl státu. Kdyby mu poté Newton nabídl svoje akcie Mostecké uhelné společnosti, získal by tento investor v podniku většinu a změnil by se v majoritního akcionáře. To je asi nejpravděpodobnější verze celého business plánu, kterou mi postupně v podstatě potvrdili všichni zúčastnění, a to z obou stran barikády. Newton ví, že chce-li zaujmout zahraničního investora, musí mít co nabídnout. A tak se začal schánět po dalších akcích Mostecké uhelné. To se mu daří, a to prostřednictvím společnosti Edmondo, vlastněné pány Čmejlou a Krausem. Do transakcí se Edmondo podle informací ze spisu zapojuje v březnu roku 1997, kdy od Newtonu převzala prvních 4,34% akcí Mostecké uhelné společnosti. Skupině firem kolem Newtonu se tak postupně nashromáždilo přes 25% akcí Mostecké uhelné. 1997. Newton s Mosteckou na jedné lodi. Chce to investora. Vláda na začátku roku 1997 deklaruje ochotu jednat s managementem Mostecké o nějaké formě doprivatizace. Tehdy nabízí manažerům 15% akcií, aby je motivovala k hledání nového investora. Poté vláda svoji nabídku upravila na 3%. Současně s tím si podle mě vláda uvědomila, že neví, co s tím chce dělat. Mostecká nebyla nikdy rodinné stříbro. Nebyla tehdy ohrožena existenčně, ale energetika se nějak vyvíjela a navíc přišla klasická recese, spekuluje jeden z manažerů Petr Kraus. Koncem roku 1997 Newton kontaktuje Mosteckou uhelnou. Jen pro připomenutí důležité okolnosti. Newton získal první balík 7% akcií v hodnotě 250 milionů korun v září 1996. Tedy ještě předtím, než od Mostecké získal onen 2miliardový úvěr. Akcie tak nakupoval na svůj účet. Přesto byl Newton a Mostecká uhelná společnost svým způsobem na jedné lodi. Newton potřeboval a zřejmě skutečně chtěl, aby se Mostecké uhelné dařilo. Právě proto Newton navazuje s Mosteckou uhelnou společností kontakt. Řekněme, že cestu má vyšlapanou. Marek Čmejla a Petr Kraus na straně Newtonu a Antonín Koláček na straně Mostecké uhelné společnosti. Antonín Koláček je v té době už generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti. Obě firmy si uvědomují, že by nebylo špatné spolupracovat. Lidé z Mostecké uhelné uměli těžit a prodávat uhlí, Newton obchodovat s akciemi. A tak se koncem roku 1997 vedení obou firm sešlo k jednání o budoucnosti Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná na setkání podle vzpomínek přímých účastníků přiznává, že výrobní struktura je zastaralá a neefektivní. Vědělo se, že v případě těžkých časů se může propadnout do ztrát. A těžké časy rozhodně hrozily. Kvůli otřesu asijských trhů se neočekávalo, že by česká ekonomika rostla. V tuto chvíli bylo jasné, že odpovědí na stávající situaci je příchod strategického investora, který by vyplatil Newton, odkoupil podíl státu a poskytl management prostor ke změnám uvnitř firmy. Newtonu ale údajně scházely potřebné kontakty, díky kterým by takového investora mohl najít. Koupí doly výstřední americký miliardář?
Chlapci z Newtonu se proto obrací na Jiřího Diviše, švýcarského právníka a československého emigranta. Ten jim doporučuje oslovit významného amerického investora. Jehož pozadí sahá až ke kořenům jedné z největších finančních skupin na světě – Carlyle Group. Posléze s jejich svolením a na jejich popud začíná vyjednávat se Stevenem L. Norrisem a jeho společností Appian. Tato pasáž příběhu dodnes budí velké vášně. A je na místě si Jiřího Diviše a zejména tajemného pana Norrise představit. Švýcarský podnikatel a manažer Jiří Diviš, původem z Československa, se narodil 16. března 1956. V letech 1998 až 2002 působí jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti. Jaká byla vlastně jeho role v celém příběhu? Byla v tom, že jsem stavěl určitou část té struktury a hledal jsem investory. Odpovídá na tento dotaz sám Diviš. S Divišem jsem se seznámil, když jsme ve vedení Mostecké uhelné společnosti začali přemýšlet, jak odolat různým tlakům a dokončit restrukturalizaci, vzpomíná v jednom z rozhovorů pro deník Právo Antonín Koláček. Finančník a investor Steven L. Norris je prvním významným cizincem v celém příběhu Mostecké uhelné. Jeho největším kariérním krokem bylo spoluzaložení fondu Carlyle Group, který je dodnes jedním z největších soukromých investičních fondů na světě se skoro 40 miliardami dolarů na účtech. V majetku Carlyle Group jsou firmy, které po celém světě zaměstnávají přes 700 tisíc lidí ve všech možných oborech a odvětvích. Já osobně si toho chlapíka představuji jako Michaela Douglase ve filmu Wall Street. Carlyle Group Norris zakládal společně s Williamem E. Conwayem mladším, Davidem M. Rubensteinem, Danielem A. Danielem a Gregem Rosenbaumem. Většina z nich ve firmě figuruje dodnes. Miliardový kolos kdysi vznikal během schůzek Norrise a Rubensteina v newyorském hotelu Carlyle, odtud také název společnosti. Norris byl od založení podniku kolem roku 1987 jeho prezidentem, zůstal jim až do roku 1995, kdy jej nadobro opouští. Norrisovo období největší slávy a bohatství nastalo na začátku 90. let, kdy se doslova zapsal do učebnic ekonomie geniálním způsobem, jakým dovedl přesvědčit k investování šejky ze Saúdské Arábie. Například stihl během 10 dní zajistit investice půl miliardy dolarů do tehdy skomírající firmy Citigroup. Tehdy Norris působil doslova po celém světě. Byl extrémně bohatý. Vlastnil například největší byt v budově Watergate, překrásnou nemovitost na Floridě, a to přímo na pláži. Dále byt v Londýně a obrovský pozemek na řece Potomac, který koupil od rodiny Kennedyových. Neobklopoval se jen prvotřídními nemovitostmi, ale i vysoce postavenými lidmi, které uměl brilantně získat na svou stranu, a stávali se tak jeho poradci. Přímo pro něj pracoval například Lawrence S. Eagleburger, který působil během války v Perském zálivu jako ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Největším úlovkem byl ale bezesporu samotný bývalý prezident USA George Bush starší. Jelikož jsem s ním pracoval a znal ho velmi dobře, mohu říci, že to byl nepochybně génius. Velmi nadaný muž a zároveň člověk, který velmi riskoval, vzpomíná na Norrise jeho tehdejší pravá ruka, Belgičan Jacques de Groot. Mimochodem, v příběhové linii na něj dojde řada již velmi brzy. Že Norris rád riskoval, je nepochybně pravda, ale velmi dlouho mu to vycházelo. Styl práce byl většinou podobný. Díky dobrým stylům dokázal sehnat prostředky a investoval je prostřednictvím firem, které kvůli jednotlivým investicím zakládal. Jednou z takto vytvořených firem byla i ta s názvem Appian, která byla Norrisem zaregistrována 19. ledna 1995. K Appianu ale později. V půlce 90. let ale Norris přece jen na riskantní investice doplatil. V době, kdy se jen tak mimo jiné zajímal i o český hnědouhelný průmysl, se rozhodl vsadit obrovské jmění na internetové projekty. Dnes bychom řekli na startupy. Tehdy bylo jasné, že internet je budoucnost. Jenže to někteří horliví investoři přehnali a přestřelili natolik, že se jim to stalo osudným. Norris spoléhal na to, že zvládne své osobní investice spojené s ohromnými půjčkami proměnit ve firmy, které dokážou proniknout do impéria Billa Gatese a nabídnout mu alternativní řešení. Ale to se nikdy nestalo. Norris se stal hlavní obětí internetové horečky. Přišel nejen o investice, ale i o vlastní majetky. Luxusní nemovitosti musel rozprodat. Prodat musel dokonce i vlastní firmu Appian. Podle některých zdrojů se dokonce musel nastěhovat ke své matce. Zkrátka konec jednoho amerického snu.
Dnes je Norris víceméně opět zpátky ve hře. Šéfuje vlastní firmě Stephen Norris Capital Partners. Angažuje se také v technologické firmě Global Digital Solutions. Bývalí prezidenti USA už mu ale poradce nedělají. Nyní žije v malém skromném bytě. Oženil se se svou poslední přítelkyní. Není to Češka, ale Maďarka. Žije poněkud skromně a žije tak, jako by se nic nestalo. Za toho obdivuji, nemyslím, že bych to dokázal, líčí Norrisovu současnou situaci Jacques de Grot. Celkově toho o Norrisovi víme poměrně málo, není to člověk, který by vyhledával mediální pozornost. O jeho dřívější moci a postavení ale podle toho, co lze běžnou cestou snadno dohledat, asi netřeba příliš pochybovat. Stephena L. Norrise jsme si představili ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je pro nás důležité, že byl skutečně tak významným investorem a důvěryhodnou postavou amerického finančního sektoru, jak to o něm dnes tvrdí obhájci manažerů Mostecké uhelné. A za druhé, klíčový je právě moment, kdy se Norris tak osudově sekl se sázkou na internetové technologie. Proč? K tomu dojdeme právě teď.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Martin Pecina je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Martin Pecina je bývalým ministrem vnitra například, také vedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dnes jste, pane Pecino, manažerem, podnikatelem, ale také kandidátem na pozici viceprezidenta, pokud to říkám dobře.
2: Prezidenta
1: hospodářské komory České republiky. A k tomu se taky dostaneme. Nicméně, když se bývalý ministr vnitra, který o věcech leco zví, protože si na ně mohl sahnout v minulosti, dívá na dnešní fungování, možná řeknu celé státní správy, najmě věcí okolo ministra vnitra, co vám jde hlavou, pane Pecino?
2: No, já, abych to upřesnil, já pracuji asi 30 let od doby, co jsem se vrátil z povinné vojenské služby tenkrát ještě a z toho 8 roku jsem strávil ve státních službách a 22 let jsem podnikatel nebo najatý manažer. Na to ministerstvo vnitra jsem naposledy skončil v roce na začátku roku 2014, to je nějakých 9 let, čili je to poměrně dlouhá doba a většinu těch lidí, kteří tam dneska jsou, už neznám. Oni se pochopitelně hodně vyměnili. To, co se děje kolem ministra nebo ministerstva vnitra, není tak úplně viditelné dneska. To, co se děje jako celkově ve vládě, mě samozřejmě jako podnikatele dneska děsí, protože jakoby to, jakým způsobem vláda třeba přistupuje k rozpočtu, to, jakým způsobem se přistupuje k inflaci, to, jak oni říkají, vysílají signály, tak to mi připadá hrozostrašné.
1: Ještě k tomu několik drobností, ale vy říkáte, že věci kolem ministerstva vnitra nejsou vidět. No, ten plakát s panem Putinem nebo s Vladimírem Putinem v jakémsi obalu na mrtvoli, ten byl viditelný dostatečně.
2: To máte pravdu, tak to jsou samozřejmě úplně nedůstojné věci. To mě ani nenapadlo komentovat, na to už jsem, chvála Bohu, zapomněl. To je samozřejmě, jako, to má co ministr vyvěšovat nějaké takovéhle růzy na ministerstvo. To s váma samozřejmě souhlasím. Já jsem myslel, co se děje uvnitř toho ministerstva. O tom se moc neví a to je asi správně. A já do toho jako po 10 letech už nemám skoro žádný vhled. To znamená, co dělá ministerstvo vnitra, jakoby uvnitř, co dělá policie, co dělá hasičský záchranný sbor, tak k tomu toho samozřejmě mnoho říct neumím dneska.
1: Ty věci okolo vlády, okolo konsolidačního balíčku, zvyšování daní, a tak to je věc, kterou už pozoruji, že vás biznismeny nenechává v klidu. Kde vidíte největší zásek, pane Pecino?
2: No, já vidím největší hrůzu v tom, že když chcete udělat konsolidační balíček, tak v prvé řadě musíte začít šetřit. A já myslím, viděl to velmi často s panem prezidentem Klausem pořady, já myslím, že on to řekl pěkně na jedné z televizí, jakým způsobem se musí začít šetřit. Já jsem také byl ve vládě nebo náměstek ministra v době, kdy se taky jednou rozhodlo, že se bude muset šetřit a zásada je, že daně budete zvyšovat k nějakému datu, většinou k prvnímu, když to šetřit se musí začít hned. Protože když někomu řeknete, že začne šetřit od 1.1. příštího roku, tak to pochopitelně vede k tomu, že se začne utrácet, začnou se obsazovat neobsazená místa. To je přirozená reakce každého toho manažera, který má dneska nějaký rozpočet, který už jakoby příští rok mu budou chtít vzít. To znamená, když chcete začít šetřit, nebo když chcete věc takovým balíčkem, tak první, co je, tak musíte zavázat nespotřebované výdaje, musíte udělat stop stav na ministerstvech, sebrat neobsazená místa a prostě zamezit tomu, aby se zdalo začít utrácet teď. Když řeknete, začneme šetřit od 1.1.2024, no tak to nutně vede k tomu, že každý obsazuje neobsazené místa, aby mu je už nemohli vzít. Nutně to vede k tomu, že každý se snaží spotřebovat všechny nespotřebované výdaje, které ještě má, a to je prostě úplně špatně. Podle mě jako se to ušetří velmi málo. Na druhou stranu daně, zvyšování daní, jsme tady měli mnoho let takový úzus, že by se měly zvyšovat nepřímé daně a snižovat anebo držet ty daně přímé. A dělali to ku podivu i jako vlády levicové A teď jsme se dočkali toho, že pravicová vláda vlastně zvyšuje všechny přímé daně, nebo téměř všechny přímé daně, nenapadá mě, kterou řekli, že nezvýší. A to je, já myslím, světový rekord a na pravicovou vládu je to úplně jakoby neobvyklé.
1: Krom toho, co jste řekl o těch neobsazených místech a o tom šetření, co znamená ten pojem šetřit v těch velkých číslech, v tom rozpočtu celé republiky? Co to znamená? Škrtat na všech ministerstvech? Nebo kde teda začít druhý den, jak vy říkáte?
2: No, to říkám, ty kroky jsou poměrně jasné a dělali se vždycky, když se začínalo šetřit. Poprvé to asi dělal pan prezident Klaus, když byl premiérem. To znamená, jak říkám, musí se udělat stop stav a říct, hlavně se nebudou nabírat noví úředníci. A jestli někdo toho úředníka potřebuje, protože mu někdo odešel do důchodu a není tam prostě nikdo, kým by ho mohl nahradit, tak tu výjimku musí dávat až vláda, ne ministr. A musí se zavázat to, co se neutratilo v minulých obdobích a přechází to do období dalších. To jsou běžné věci, kde se prostě desítky miliard takhle přehazují. No, pak se musíte podívat, kde jsou nějaké zbytné agendy, ale asi přesně tak, jak to říkal pan prezident Klaus, prostě musí se říznout i plošně, musí se říct každé ministerstvo 10% dolů. A jestli to někdo nemůže udělat, no tak si to musí zdůvodnit individuálně, ale říct prostě plošně děláme tohle, ale nic takového dneska nevidíme. Naopak někde vyrostl nějaký úřad u Ministerstva pro místní rozvoj, je tam 150 nových úředníků, slyšíme, že se mají zvedat nějaké dávky a podobně. To je hrozně brzo, napřed se musí říct prostě, co se všecko oseká a pak se může říct, co to způsobilo a kde se dá zase popustit.
1: Já často slyším nebo čtu v médiích, pane Pecino, že aktuální naše vláda, vláda Petra Fialy, je až někdy nepřátelská vůči OSVČ, vůči firmám, vůči podnikatelům. Cítíte to vy jako biznismen podobně?
2: No, já nejsem OSVČ.
1: Já říkal jsem OSVČ.
2: Ano. A všechny své zaměstnance my, nebo naprosto většinu zaměstnáváme, kromě třeba pár důchodců, zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr. Jo. Čili mě osobně a mého podnikání se to, co se bude dít s OSVČ, netýká. No ale to, co, jak byly nastavené odvody pro OSVČ, tak to mělo nějaký důvod. Že? Ti lidé jsou dlouhodobě vystaveni nějakému tlaku, mělo to nějaký důvod, možná se to mohlo zvedat, ale ne, určitě ne na dvojnásobek, jakoby naraz šup. No a to, co se dělá vůči ostatnímu biznisu, no nárůst daně z nemovitostí, to je samozřejmě velký zásah pro mnoho firem, protože i ti, kteří jsou v nájmu v cizím, tak to nakonec zaplatí. Ti vlastníci pochopitelně jsou tím nějakým způsobem ranění. Asi upřímně nejmenší problém bych měl s tím, že se zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21. Ten skok není takový hrozný. Nevím, jaký to bude mít efekt na výběru. Myslím si, že to bude mít první rok velký efekt, protože všechny firmy, které dělají velké obraty, tak si umí pomoci a ten zisk vykázat v letošním roce, dokud je ještě těch 19. A v tom příštím roce vlastně přelít si to z příštího roku do letošního, nafouknout si takzvanou rozpracovanou výrobu a ten zisk vykázat letos. Čili v tom roce 24 se podle mě odvedou větší daně s těmi 19% než potom v dalších letech, ale to mě z toho asi vadí nejméně. A pochopitelně asi jako podnikateli mě vadí úplně nejméně to, že se lidé, kteří mají, já nevím, kolik tam vychází, nad 130 tisíc, takže u nich bude progresivní zdanění jako zpřísněno, ta daň zvýšena, tak to mi vadí asi ze všeho nejméně.
1: Proč Hospodářská komora?
2: Prvně
1: nám řekněte důvod a pak se budeme ptát na tu vaši vizi.
2: Jasně. Hospodářská komora je něco, co máme pocit, aspoň teda my kolegové na Severní Moravě, že to dneska nepříliš zastupuje podnikatele. Víte, Hospodářská komora má takovou zvláštní strukturu, to jádro je v okresních hospodářských komorách, pak takové nejasné postavení, nedefinované v zákoně, mají krajské hospodářské komory. A pak je ta centrála, které se odvádí část jakoby příspěvku, odvádí se část zisku z vlastní činnosti a ona má nějaké vlastní příjmy. A ta centrální hospodářská komora České republiky, tak ta se stará, jakoby ta zastřešuje ty věci, jako je třeba diskuse s vládou, legislativa a podobně. A my máme pocit na okresech a na krajích, že ta krajská hospodářská komora, že ta hospodářská komora centrální v Praze prostě není pro nás dostatečným zastoupením. A proto jsme si řekli, že tam zkusím kandidovat já. Dneska tam jsou lidé, ten aparát je tam prostě mnoho let a já bych byl člověk,
1: Vladimír
2: tam
1: Dlouhý přijde.
2: Vladimír Dlouhý končí a já jsem si říkal, no, my jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby tam přišel někdo úplně nový a podíval se na to novýma očima, kdyby to nebyl někdo ze současných viceprezidentů, ale kdyby to byl někdo nový. Čili proto mě Severomoravská nebo Moravskoslezská organizace, Moravskoslezská hospodářská komora vyslala do toho souboje.
1: Tak prvně nám řekněte obecně, co vlastně, kvůli čemu je zřízena ta hospodářská komora a jaké je její postavení?
2: Hospodářská komora má postavení definované ze zákona. Zvláštní zákon, který popisuje, jak hospodářská komora vypadá a čím by se měla zabývat. Hospodářská komora, k mému překvapení, já jsem to nevěděl historicky, bohužel není členem tripartity, a to proto, že se říká, že ona zastupuje podnikatele, nikoli zaměstnavatele, čili jsou tam tři zástupci zaměstnavatelů, nikoli hospodářská komora. To si myslím, že by se mělo změnit, ale ona by měla zastupovat zájmy podnikatelů obecně, to znamená asi i velkých firem, ale velké firmy většinou se nechají zastupovat Svazem průmyslu a obchodu, ale jakoby to zastání malých podnikatelů, OSVČ, různých asociací, ona má dvě sněmovny, jedna je tvořena těma okresníma krajskýma strukturama a druhá je společenstva tvořena, čili je tam, já nevím, Teplárenský svaz, svaz kominíků, svaz pokryvačů, svaz nějakého IT a podobně. A ty obě dvě sněmovny té hospodářské komory potom volí na sjezdu. Čili měli bychom se zastávat spíše těch menších, obecně všech. Ze zákona jsme jediným jako zástupcem podnikatelů, kteří jsou definováni zákonem a spíše bychom se asi měli soustředit na ty menší.
1: A jaká je teď ta vaše osobní vize, kdybyste to zkusil trošku detailně, co bude jiné, než bylo doteď? Nebo co vám třeba nejvíc vadí?
2: No,
1: co chcete změnit?
2: Mě vadí několik věcí. Hospodářská komora si před 8 lety přišla o své sídlo, takže dneska je v nájmu a to je samozřejmě finančně vyčerpává. Takže chtěl bych se postarat o to, aby zase měla nějaké sídlo, aby to byl nějaký symbol, aby se říkalo, jedu na hospodářskou komoru, tak vím, že jedu do nějakého baráku, když jedu na vládu, tak jedu do Strakovky, když jedu za prezidentem, tak jedu na hrad, a když jedu na hospodářskou komoru, tak jedu na nějaké určité místo, kde je nějaké sídlo, které nemusí být jako úplně reprezentativní, ale musí to být prostě symbol a musí být taky součástí těch vlastních podnikatelských aktivit. Čili to je jedna věc, kterou bych jako hrozně rád řešil. To sídlo se prodalo před 8 lety a hospodářská komora se nastěhovala do nájmu a to podle mě není dobře. Druhá věc je rozpočet hospodářské komory pražské centrály, ale i hospodářské komory celkově. Dneska je to složeno z několika zdrojů, které všechny kvituju a všechny jsou samozřejmě v pořádku, ale je tady spousta aktivit státu. Hospodářská komora dneska vykonává služby checkpointu a vykonává služby AT Carnetu a z toho má nějaké svoje příjmy. A částečně na místní úrovni a částečně se posílají do Prahy nebo na kraje. A podle mě je mnoho dalších aktivit, které by hospodářská komora mohla mít. To je, když se podíváte na služby CzechTradu v zahraničí, tak na ministerstvu zahraničí mnoho lidí je s tím dlouhodobě jako nespokojených nebo zoufalých. Stojí to spoustu peněz. Myslím si, že hospodářská komora by to mohla zastat jako poměrně lehce. Někteří její členové mají v různých státech svoje pobočky a za daleko menší peníze, s tím, že by část peněz mohli odvádět hospodářské komoře, by takovou službu mohli zastat. Mohli bychom částečně zastat službu živnostenských úřadů. Ne úplně převzít tu státní správu, ale chceme tady mít silné cechy, chceme mít mistrovské zkoušky. To stále není v zákoně ujasněno a zakotveno, ale jestli bude někdo členem cechu a bude mít mistrovskou zkoušku, tak by to mohlo třeba nahrazovat živnostenské oprávnění. Mohly by to být věci, které by šly paralelně. A ten cech by měl potom daleko jako silnější postavení na jednu stranu a na druhou stranu by se neplatili poplatky za živnostenské listy, ale platilo by se do cechu za mistrovskou zkoušku.
1: Navenek, pane Pecino, víte, ke mně se dostala nějaká zprostředkovaná informace, takže o tom, jak se vyjádřila právě hospodářská komora k těm věcem kolem konsolidačního balíčku a mě to překvapilo jako no, stanovisko.
2: To je třetí věc, jo? Sídlo, rozpočet a třetí je vliv. Prostě hospodářská komora podle mě dneska nemá dostatečný vliv, to vedení současné se o to nedostatečně stará a já jsem byl taky překvapený, když já jsem si přečetl někde, že hospodářská komora se k tomu balíčku vyjádřila v zásadě, jako že to chápem a že to je v pořádku. No já to nechápu a nepřipadá mi to, že to je v pořádku. Já jsem přesvědčený, že se proti takové věci musíme ozvat. Principiálně se proti ní musíme ozvat. Poškozuje to OSVČ a poškozuje to i ten podnikatelský stav. Prostě musíme říct, napřed začněte u sebe a pak se bavme o daních a bavme se raději o daních nepřímých, než o daních přímých.
1: V případě, že tedy získáte tu pozici a stanete se šéfem hospodářské komory, je pro vás, pane Pecino, téma učňovské školství lomeno řemesla třeba?
2: Pochopitelně je. Akorát na to se mě ptali na mnoha krajských komorách. Určitě je, ale uvědomme si, že školství tady, jakoby, zejména to střední a zejména učňovské, je decimováno 30 let. A nikdo nepřijde a jako mávnutím kouzelného proutku to zase nedostane zpátky na koleje, ale musíme ten směr obrátit a on se pořád neobrací.
1: Co s tím může udělat hospodářská komora?
2: No, jako hospodářská komora s tím nemůže udělat nic, zrovna tak jako odboráři s tím nemůžou udělat nic.
1: Ale všichni, spadá to do škatulky vliv?
2: Všichni, určitě, všichni musí tlačit na tu vládu, aby s tím něco udělala, přicházet se svými návrhy a tlačit na tu vládu, aby se snažila obecně se školstvím něco dělat, protože to není jenom učňovské školství. My potřebujeme, mé firmy potřebují projektanty elektro a SŘ, mé firmy potřebují projektanty strojaře, kde to chcete dneska brát, těch lidí je tak hrozně málo, jo? Hrozně málo. Na Ostravsku je těch lidí hrozně málo. Ještě seženete programátora, ale projektanta sehnat je prostě skoro nemožné. Čili není to jenom o středním a učňovském školství, ale je to o tom, že bychom se měli podívat do minulosti, co se v minulosti dělalo dobře a tam se poučit a neříkat všecko, co bylo za totality, bylo špatně.
1: Ještě jedna důležitá věc a to je komunikace jedním slovem, protože když to řeknu velmi lehce, tak nečasto slyším v médiích nebo čtu, vidím, poslouchám stanovisko hospodářské komory a někdy mi to přijde, že několik dlouhých měsíců vůbec neexistuje. Je i toto pro vás nějaké téma k tomu, že byste toto chtěl změnit?
2: No, pochopitelně, ale víte, problém je v tom dneska, že ti viceprezidenti, kteří se vyjadřují, pan Dlouhý skutečně není v televizi moc vidět, a vyjadřují se většinou viceprezidenti a část těch viceprezidentů, ti, kteří se vyjadřují nejvíc, tak jsou zároveň šéfy nějakých jiných organizací. A když vystoupí pan Prouza, tak tam není napsáno, že je viceprezident hospodářské komory, ale je tam napsáno, že zastupuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Čili, Čili trošku,
1: je to optický klam.
2: Trošku, ne, trošku je to problém i střetu zájmu. On tam nevystupuje jako hospodářská komora. Yes. On tam vystupuje takto a podle mě ta hospodářská komora by měla být něco, co je nad nimi a měla by ten souboj pískat, jak se říká sportovně, prostě měla by být hospodářská komora nějakým nezávislým arbitrem, ale proto je potřeba, aby ten prezident byl ze struktury hospodářské komory a ne z profesního stavu, protože potom bude přirozeně ve střetu zájmu. A hlavně teda, aby to nebyl politik.
1: I to se může stát, že by to byl politik?
2: No tak to je dneska na stole. Jo. Buď to bude místopředseda ODS, anebo to budu já jakoby podnikatel.
1: Pardon, ještě mi to jednou vysvětlit. Jak může být místopředseda ODS?
2: No, jako my kandidujeme dva.
1: Ten pan Zajíček?
2: No jasně.
1: No tak si vybere jedno nebo druhé, ne? Nebo bude zaraz místopředsedou ODSky a zároveň?
2: No tak to já nevím, jestli bude zaraz místopředsedou ODSky a zároveň prezidentem hospodářské komory, ale minimálně teda doteďka je místopředsedou ODS, doteďka je to poradce Fialy, doteďka někde na magistrátu za ODSku. No a prostě je to politik, tak on se ze dne na den jakoby nestane nepolitikem, že jo? Jakoby mu se bude, jako má to svoje výhody i nevýhody, že jo? Prostě jsem s tou vládou kamarád, tak ona pro mě třeba něco udělá, protože jsem s ní kamarád. A nebo s ní nejsem kamarád a můžu na ní tlačit. Když jsem s ní kamarád, tak na ní tlačit nemůžu. Ale zatím to nevypadá, že by to nějaké výhody přinášelo. Když se podíváte na to, jak dopadlo vyjednávání o cenách energií. Já jsem tam byl, mě tam pozvali tenkrát do Brna na jednání. Prostě zastropovali se energie na nesmyslné výši. To znamená, nic není z toho, že by stát něco možná doplácel, protože si tam všichni šáhli, ale z windfall taxu asi nebude nic. Prostě zastropovali jsme to někde, kde to nemá už pro podnikatele skoro žádný smysl a hrozně nás to zatěžuje. Myslím, že ten jakože úsporný nebo konsolidační balíček je druhá věc. Prostě odbory křičí jak protržené, přitom jich se to týká mnohem méně, než se to týká nás. A my neříkáme vůbec nic a říkáme OK, tak jako my to chápeme, tak to nemá být. Jo.
1: No pane Pecino, až přijdete příště, tak bychom rozebrali ty věci kolem podnikání a biznisu, jak se vlastně v České republice podniká, jestli je to procházka růžovým sadem, nebo jestli je to momentálně boj. Držím vám palce, ať vám dobře dopadne ta hospodářská komora, těším se na příště, nashledanou.
2: Já děkuju taky, nashledanou.
1: Naším hostem byl Martin Pecino.

0: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako
1: bude.
0: S komunisty, jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přece nedělal.
0: Přesně tak, vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: My tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády
1: jasnej, ale nemáte desetibodovej, ministry, ale nemáte jasnej, ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš,
0: víte kam mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka, vy osobně.
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady
0: už
1: pan Zimola,
0: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem, to řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Hraje vám Radio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
4: Už jsme tu zas, Xavere.
3: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
4: Jo? Čím?
3: Pak venku, sluníčko.
4: Jo?
3: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
4: Jo, a vidím, vy záříte.
3: Já zářím nad agendou.
4: Nad agendou,
3: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše, Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
4: Ksever, já to nebyl.
3: A kdo to byl?
4: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
3: A co to?
4: Já kradu, já se beru, co můžu líto, mě víte.
3: A kdo řekl něco tak chytrý?
4: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
3: Hodnotář?
4: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
3: A nechybí tam nějaký dodatek?
4: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
3: Dneska
4: takový krédo vznešený.
3: Dneska jo.
4: Jste si jistý?
3: No tak mám to takhle v zádech.
4: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
3: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek jak komu, jo?
4: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
3: No tak tam to je jasný.
4: Po té 4 letce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
3: Já už jsem teda

0: aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
0: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
0: No, víc než jsem.
1: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
0: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mně to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
0: tak
1: říká?
0: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi no. Vám.
0: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
0: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
0: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
0: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

0: Luboš Ksaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr. Spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Ksaver Veselý.
1: Good evening, everyone. To the flight deck, welcome aboard flight 341, non-stop service to Las Vegas. We're just about ready to go. We'll close the door here in just a couple of minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo. Často a rád říkám, jeďte se tam podívat. Pokud počítám dobře, moje cesta v červenci 2015 byla v pořadí devátou a jak plynul čas a návštěv Las Vegas přibývalo, uvědomoval jsem si, že jen těžko půjde obsáhnout v této knize všechno, co bych chtěl. S trochou nadsázky občas vyprávím, že jsem byl vlastně poprvé do Las Vegas zavlečen proti své vůli. Může za to kamarád bavič Petr Novotný. Před pár lety organizoval ve svojí agentuře zájezd, team building pro nějakou firmu a zbylo mu jedno místo. V podstatě se rozhodnul, že tam s ním pojedu s chabou výmluvou, aby si měl s kým vyprávět. A nedal mi nijak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Midfarer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnoha hodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě. kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobitý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin, a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není, a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil: nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte už mudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo. Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas město hazardu mi přijde Las Vegas město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé: vítejte v hlavním městě zábavy.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Aférovku a se mnou ve studiu, jako pokaždý politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já to beru úplně jako osudové, protože už jsme,
1: chtěli je to vidět na tobě,
2: pár hodin do toho evropského velkého klání a evropského rozhodování a víš, že já tady bouřím a říkám nejdůležitější volby za období, co jsme vstoupili do Evropské unie. A tak se jdu z toho teďka vymluvit, protože chybí mě témata, no, chybí mě příležitosti, chybí mě, já nevidím ty politiky.
1: Vidím to velký drama v tvojí tváři, musím říct. No, jasně, je to poslední férovka před eurovolbama, který, jak si správně předeslal, jsou za nás oba nejdůležitější eurovolby, já bych řekl, no, v novodobé historii Evropské unie.
2: No, férovka by volila, pojďme to říct.
1: To je jasný, ale protože Evropská unie skutečně stojí na existenčním rozcestí. A hraje se o její budoucnost a o naše budoucí životy, ekonomický blahobyt nebo klidně bídu a o to, jestli přežije evropský průmysl a jestli celá Evropská unie bude vlastně schopná konkurovat jak Číně, tak Americe, která, dá se říct, Evropu hodila přes palubu a v podstatě nám vyhlásila nepřímou obchodní válku, když tahá tradiční evropské firmy do Ameriky a už vidíme odliv investic, čili jsou to strašně důležité volby. Vidíme taky to, že Evropu dobíhá Green Deal a všechno to, co z něj plyne, ať už se to týká zemědělství nebo průmyslu, ale i našich osobních životů, protože Green Deal začíná nebo záhy zdraží i takzvané emisní povolenky neboli ekologickou daň, prodraží nám palivo do aut, prodraží nám bydlení, topení a tak dál. Čili opravdu se hraje o naše holé životy a já mám takovou otázku. Prosím tě, nevíš, kde je teď premiér český nebo kdo je vlastně premiér v Česku, protože do eurovoleb zbývá pár dní, jsou takhle důležité. Mimochodem, vláda Petra Fialy má za sebou druhé české předsednictví Evropské unie, za kterého se mimochodem událo spousta věcí, z kterých plyne to, že jde skutečně o náš existenční život.
2: A o kterých se hrdině mlčí, by se chtělo říct.
1: A o který se úplně zamlčuje. A my místo toho vidíme, že Petr Fiala si furt stěžuje, že mu někdo si z něj dělá legraci, že je ukrajinský premiér. No ale může se sakra divit, když pár dnů před eurovolbami, a to ještě jako premiér a lídr trojkoalice Spolu, který vyhlásí všichni ostatní, jste nedemokrati, populisti, extrémisti, jste postrachem Evropy a on si tady uspořádá jakýsi pseudosummit pro Ukrajinu v Praze, který má teda organizovat to skání munice pro Ukrajinu. Ale já mám pocit, že Petr Fiala jako kdyby na tu premiérskou funkci rezignoval už před delší dobou a místo, aby prostě ved vlastně celou, řekněme, zastřešoval tu vládní pětku, ale hlavně trojkoalici Spolu do eurovoleb, tak já vlastně nevím, kde je, jestli je vůbec ještě premiér. Do toho tady máme ministra zahraničí z Pirátů Jana Lipavského, který se tématem Ukrajiny angažuje už od samé ruské invaze na Ukrajinu. A teď, když ho vidíme, jak ho stělesňuje volební kampaň Piráta Ferjenčíka jako jakýhosi cherubína mladického pubertálního. Já nevím, jestli to už výsměch všemu, nebo co se děje, ale já myslím, že tady sledujeme pokus o ohromné zamlčení těch klíčových voleb, těch klíčových témat eurovoleb ze strany vlády a hlavně premiéra Petra Fialy.
2: Já si dokonce myslím, Petře, že se hraje o to, co nejvíce lidí otrávit. A vsadit na to pod rouškou tmy a mlhy, aby se vydali opravdu jenom ti přesvědčení, taková ta pevná voličská jádra, a aby to v podstatě to tam složili do statu quo, do výsledku předchozích evropských voleb, protože to by si všichni vydechli a řekli, v podstatě to je úspěch. Vidíš to i na tom, že vládní pětikoalice nedělá nic pro zvýšení volební účasti. Já teda na rovinu mám pocit, že vlastně příliš nedělá ani hnutí ANO a i u toho SPD dost pochybuju, jestli opravdu se rozhodli pro mobilizaci a proto, aby přišel někdo další.
1: Tady jenom ti technickou do toho dám. ANO se snaží o velkou mobilizaci den před eurovolbami a sice tou mimořádnou schůzí sněmovny k migračnímu paktu, což si myslím, že je chytrý tah, který přesně může mobilizovat, ale máš pravdu, že celá ta kampaně k eurovolbám je prostě jalová. Zatím.
2: Víš, jako čekal bych propojení, jo? Čekal bych fakt nějaký fázování, já rozumím tomu mobilizačnímu poslednímu slovu, já rozumím tomu, že asi si říkají, čím dál víc lidí se rozhoduje na poslední chvíli, zvláště v takovýchhlech pro mnohé odtažitých, cizorodých, nejasných evropských volbách a upřímně řečeno zatím to veřejné prostředí proto příliš nedělá, aby bylo jako jasněji. Všichni už to postavili do ideologických pozic, tady už máš pocit, že vlastně už se vůbec nehraje o Evropský parlament, ale hraje se o lidstvo a podstatu a o mé neoblíbené, nehezké slovo narativy a to už se jenom chodí a
1: hele, prosím tě, s narativama se. Buď opatrnej, šetři. Víš, kdo od Černá vede dohled nad narativama?
2: Já používám jenom narativy.
1: Je to plukovník, nosí rád maskáče a než začal mluvit o narativech.
2: A neusmívá se.
1: Neusmívá se vůbec, hodně se mračí, má trošku zlo ve tváři, tak mluvil o oficiální vlastně státní nebo vládní pravdě. Sice plukovník Foltín. Tak dávej si bacha na slovo
2: já
1: narativ.
2: Mám načtenou jeho literaturu.
1: Dokud, má za sebou literaturu?
2: Jo, má. Hele, to bys byl překvapený, to jako upřímně řečeno i šéf našeho generálního štábu má za sebou jako kvalitní knížky, kvalitní texty.
1: Váže?
2: A pak prostě se něco stane. Pak se prostě nějak spadneš do toho soukolí nebo málo se větrá. Proto taky víš, že my na Ferovce hodně větráme, držíme tady i pitný režim, voda, čaj nás oklopuje, dobrá nálada, to je základ. A
1: všichni se tady smějou, jako
2: já doufám, že ne nám,
1: kokainu v Brně.
2: A bylo tady, ale nemáme tady tolik hodně mladých lidí a nemáme hlavně sochy, takže nenaplňujeme akci, kterou bych schválil Saša Vondra.
1: Ale smějem se a nikomu se nikdy nic nestane tady při natáčení.
2: To je pravda, zatím jsme nikomu ani nic neprovedli. Ale pozor, aby to taky nebyla diagnóza. Čili já držím jenom narrativy a raději jsem si to slovo zakázal, protože ho fakt nesnáším, jo? Že by nás to učili 20 let zpátky, to všichni objevili, spousta lidí má pocit, že to je pohlavní nemoc, ale přesto to používá, protože to vypráví ostatní a nevědí, jestli to je exotický avokádo anebo právě nějaká ekonomická jednotka, ale je to něco fuj, něco nebezpečného, takže já se k tomu přidávat taky nechci. Ale zvláštní je, že my když jsme se bavili o tom, co se teďka tak jako prapodivně tady vlastně neděje, že to velké mlčení bylo nahrazeno tím, že my máme opravdu vládu ministrů zahraničních věcí. Když se na to podíváš, tak naše vláda teďka vzývá jenom, co se děje v zahraničí, vzývá jenom zahraniční trendy, přebíjí se v tom, kdo vydá lépe míněnou radu, tu tamhle, tu jinde, tu exoticky. Já bych dokonce, ty říkáš premiér Ukrajiny, já bych dneska řekl, že vláda je spíš jako v podstatě nejen vláda Ukrajiny, ale vláda Izraele, vláda korespondenční volby, kdy má pocit, že automaticky to je záchrana na všechno okolo, vláda snížení volebního věku. A já se musím potutelně smát, protože víš, že já jsem ti už poslal takovou docela zajímavou analýzku, které se pak chytilo Politico a to bere věci prověřený, z mnoha zemí, kde se nám ukázala velice nepěkná věc. Začíná se potvrzovat takzvané kubáčkovo paradigma.
1: Počkej, nepěkný narativ se nám tady ukazuje.
2: No já mám takový kubáčkovo paradigma, abych tomu dal takový slovníkový efekt. Víš sám, že jak jsem vzpomínal, že zkušenost sousedního Rakouska, že všichni tam byli se v prsa a říkali, pojďme, dejme šanci mladým, snížme volební věk z 18 na 16, pomůže to rakouské demokracii, vyrovná to střed ne civilizací, střed světu, ale střed generací. A hlavně mezi náma, mezi řádky, samozřejmě sociální demokraté, zelení a další liberální platformy doufali, že vlastně mladým to naházejí. A ono, co se stalo? Mladí dorazili, ne moc reprezentativním věku, ale naházeli to svobodným. A naházeli to spíš konzervativním stranám. A ejhle, teďka odhady evropských voleb ukazují, že mladí nejdou zdaleka za paní Danuší, Piráty, kterým mladí se stádli a už jsou středně staří, a za dalšími, ale začínají uvažovat protestně, konzervativně, spíše se pohlíží po jakoby konzervativní pravici, napříč zeměmi od Portugalska přes Nizozemí, Itálii, Francii, Německo a mohli bychom pokračovat k sousedům našim. A najednou si myslím, že pan prezident Petr Pavel už za to tak horovat nebude. Najednou si myslím, že stanaři taky ustoupí a řeknou, hele, nechme to, jak je, ať si pěkně zestárnou, když nechodí k volebním místnostem ani se pokoukat, žádný 16.
1: U toho Petra Pavla možná, protože teď vyšel průzkum, jak mu opadla oblíbenost a důvěra u lidí, což samozřejmě se dalo očekávat po těch jeho kouscích, který předvádí, ale drží mu mladí. Takže u něj možná uvidíme, jak to bude držet tam, ale máš pravdu, je to poslední trend, že mladí, já bych řekl takovým hezkým slovníkem, dnešní mládež nám nějak propadá špatným, nesprávným narrativům, a nedemokratům, populistům a extremistům, protože tenhle trend, o kterém mluvíš...
2: Čekaj, jsi jak paní Danuše?
1: Jsem, já,
2: tak, já jsem se paní, úplně zasnil.
1: Paní Danuše je teď všude plno a prostě...
2: Ale nemá to, čas dojít, taky vyplňuješ.
1: Je to nakažlivý, ale trošku, no prostě...
2: A je ne, to tady.
1: Nejde
2: to
1: se tady před tím ubránit. Paní Danuše je plná moudrých věcí a velkých narrativů, takže prostě nejde předtím utíct, ale co chci říct...
2: Virotikum je tady.
1: To, co jsi zmínil v Rakousku, to byl takový předvoj, když už používáme ten velký slovník takový, a teď vidíme podobný trend ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ve Francii. Marine Le Penová, to velký zlo pro všechny liberály a širitele správných narativů, tak já jsem četl průzkum, že nějakých 43% mladých lidí ve věku 18 až 24 let jí budou volit v eurovolbách, protože prostě propadají šarmu a kouzlu šéfa její strany Bardely, který, kde bys řekl, že je získává, kde šíří ten šarm, samozřejmě na TikToku, kde jí hotdogy a dělá si selfiečka, ale
2: a je prostě, téměř jejich prstaník, si
1: řekněme. Ano, to je druhá věc. A tenhle ten trend začíná být panevropský. Uvidíme, jak to dopadne totiž v těch volbách, protože v těch médiích nečeských vlastně poslední dobou vychází docela analýzy, že by Evropu skutečně mohlo čekat v tomhle ohledu, já nechci říkat zemětřesení, ale prostě výrazný posílení tohoto politického proudu a že by se přepsalo složení a tím pádem i směřování Evropského parlamentu a Evropské unie. Protože ten bude volit novou Evropskou komisi nebo schvalovat, včetně jejího šéfa nebo šéfky. A tam to už je přeci jenom velký vliv.
2: Taky vidíme, že stávající předsedkyně Ursula von der Leyen se teďka v podstatě...
1: Ta našla novou kamarádku.
2: Přesně tak, přilepila, přimkla George Meloni. Ta má být vlastně jejím klíčníkem do toho světa, který pro ní byl předtím dekadentní, podezřelý, nehodný zájmu. Často vůči němu vystupovala, často pro ní to byli v podstatě proto fašisti a jenom přidávala tak, kde zrovna potřebovala. Teď se to rázem mění, čili usuzuju, že Ursula von der Leyen bude mít dobré analytiky a dobré výzkumy a má dobré odhady, když začíná dělat tohle a dělá to samozřejmě čistě pragmaticky o sebe. Je smutný, že fakt teď mám pocit, že naše česká politika postoupila tak daleko nebo tak hluboko, že vlastně nechává to všechno na rozmaru předsedkyně Evropské komise, která najednou Green Deal začíná cupovat, protože prostě křeslo předsedkyně Evropské
1: svůj
2: komise...
1: Svůj vlastní Green Deal, tak, nutno říct, tak, svůj vlastní Green hodně, Deal, protože to hodně klíčový vyčinil. Bylo schválený za poslední pětiletku.
2: Tak. Ale víš, tohle mě právě trápí, jo? Že bych si myslel, že nikdy nemáš boj rozhodnutý, pokud to nevzdáš. A fascinuje mě, jak teďka stávající vládní koalice si najela na strategii Pirátů, která jim částečně funguje, že v podstatě k řadě věcí mlčí, neprovokují, nedráždí, jako by nebyly a jsou na svých 12%. Tady je to kombinace, že se vlastně jako nemluví o těch tématech, vymlčují se, odvádí se pozornost ke všemu okolo nás, jsme neskutečně chytří na světový globus, to my poradíme Američanům, poradíme Izraelcům, poradíme Ukrajincům, poradíme Tchajvancům, víme, co s Čínou.
1: Vidím tu scénku, jak někde u obřího globusu stojí Petr Fiala s Lipavským, prostě točí s tím hele, a napadají ty velké myšlenky.
2: A říkají si, komu dneska zavoláme a poradíme, jak to mají řídit a vést. Ale výsledek je, že doma nám to zahnívá, že nám opravdu spousta věcí fakt jako protejká mezi prsty. A pak ještě slyšíš takový jakoby zvláštní slovník typu, no tak když nám padne průmysl, tak si ty lidi přeorientujou třeba do služeb.
1: A to říkala paní Danuše mimochodem, to je chytrý.
2: Je to zajímavý tak, no je to takový, připomíná mě to doby dávno minulé, tak prostě soudruzi vezmeme tabulku, přeškrtáme to, rozdělíme to, každý si tady vezmete. My vlastně provádíme vnitřní migraci, jo? Že my vlastně si řekneme, hele prostě každý si vezmete tady z těch fabrik tolik a tolik, buď nastěhujete domů, nebo do služeb, anebo prostě vymyslíte něco nového, všichni budou ajťáci. Já jsem se vyděsil, že já ajťák, tak tenhle svět skoro.
1: Ale najdeš si nějaký ten rekvalifikační kurz?
2: Na pastevce.
1: Já se blížím věku, kdy si lidi začínají dělat rekvalifikaci na práci s dřevořezem třeba.
2: Ale to je
1: takže
2: hezký.
1: To je krásná věc, vlastně manuální, taková mentálně očistná.
2: Pomáhá to mozku, je to určitě. Nejlepší prevence proti schizofrenii a dalším Parkinsonovi a dalším, takže to je perfektní.
1: Kvalitní rukavice, aby se neužíš z prsty, ale
2: budeš
1: napadlo mě...
2: lémař, nebo na co se...
1: To ještě uvidím, ale napadlo mě, jestli Danuše Nerudová už byla tady s těma převratnýma myšlenkama svýma třeba Mladý Boleslavi ve Škodovce, že by tam tak procházela tou fabrikou a říkala by, tady to zavřete, tamhle taky, tamhle to si přestěhujete někam jinam, no a vy, co nebudete mít práci, no tak budete na, rekvalifikaci.
2: No tak podle mě jako s noblesou sobě vlastní a hlavně sebevědomím sobě vlastní už chodila, říkala pastevci, kazatelé, učitelé, ajťáci, no ty sem ani radši nechoď, ty seš tady omylem, uklizeči, jo, takhle to ne, fakt tak úplně jako s blažeností určuje, kdo co rozhodne, kdo co bude dělat, ale je to, hele, je to fascinující, protože když se podíváš do zahraničí a víš sám, sleduješ hodně zahraniční prostředí, zahraniční periodika, ty věci se opravdu probírají, řeší se, co z toho, kde jaký stát bude mít a zatím naše taktika je typu, buď o tom vůbec nemluvím, anebo chodím jak Ježíšek už dávno dřív a tu dám kvalifikovanou většinu a zbavím se práva veta, tu rovnou skočím na euro, ať je to za kolik, ideálně, ale za cizí, jo? Všimně si, že nikdy jsem od některých ministrů neslyšel přepočet jako na jejich vlastní, je to takový novodí, to český domácnosti, český firmy nějak zvládnou a takhle rozdávají, choděj, ale rozdávají z cizího. Čili pro mě nejsmutnější je, jak se naprosto rezignovalo na legitimní, racionální český zájem, kdy všichni ostatní se o tom reálně baví, připravujou, aby to pětiletí pro ně bylo co nejdůležitější a co nejvíce prosadili, vytváří si už a priori koalice. Ne, my řešíme, kdo bude komisař a jestli vlastně za koho. Paní Danuše se teďka pořídila a pojistila stranictví, mám pocit, že to i naopak ještě přidá jako handicap, ale to je její boj.
1: Ale zase tam může, počkej, vytáhnout, když by šla na to grilování, může vytáhnout nějaký svůj vědecký článek z těch časopisů predátorských, no tak, kde publikovala, já myslím, že by to udělalo
2: velkou vlnu.
1: Velký dojem na Europarlament.
2: Ne, a musím říct, hele, vím, že to tady často vytahuju, ale musím říct, že fakt je pak tristní, když sleduješ, ani ne tak německou debatu, tam jako teďka taky mají svých problémů, který vymlčujou, ale když sleduješ polskou debatu, rakouskou debatu, těch nejbližších, tak ti je opravdu smutno, protože si říkáš, prostě jdou do toho velmi racionálně, kupecky, vědí, že musí být připraveni hned na začátku, co je pro ně zásadní, kde je to pro ně výhodný, ale my máme rady na rozdávání, my máme právo veta na rozdávání, národní měnu na rozdávání, inflaci na rozdávání, no ty, ceny energií, vem si, jako my nevedeme ani debatu, co bychom od toho pětiletí chtěli, aby se nám vrátilo v nějakém vhodném energetickém mixu. A neplatili jsme jak mourovatí za situace, kdy ještě si opravdu hrozí nám kolaps průmyslu. Ale, to si dobře tam vzpomenul, on nám jako velmi reálně hrozí problém i pro české domácnosti a malé firmy, protože v tom dalším období se staneme v podstatě nositeli emisních povolenek i my. Takže to už jako konec randy bude doslova utopení. To člověk bude stát utopení a bude říkat, já tě moc dobře vidím, černý pasažer. Ty nám kazíš rodinnou pohodu a rodinný rozpočet. To bude najednou jiná mela. A mám pocit, že tady někteří politici řeknou, ale teď my v té vládě v podstatě nebyli, teď jsme se o tom nebavili, nikdo se neptal.
1: Nám se taková pohoda. I premiér Petr Fiala, že vlastně nikdy s touhle vládou svojí vlastní neměl nic společného, protože když jsme u něj, tak on vlastně se snažil využít českého předsednictví EU, jako, jak on se zaštiťuje, protože ví, jaký průšvihy a nedostatky za sebou táhne v té domácí politice, ekonomický, sociální, tak vlastně se snaží to kompenzovat na tom, jako na tom geopolitickém pódiu a buď je premiérem Ukrajiny, nebo je premiérem Evropské unie zrovna takovým, ale cerebrálním, protože samozřejmě ani za našeho předsednictví Českou Evropskou unii neřídilo ani náhodou, ale snažil se vytvářet dojem, prostě, že to tak je. No ale za našeho předsednictví tak se schválil zákaz spalovacích motorů od roku 35, přesně tady ty emisní povolenky, které mají nastoupit od roku 27 už, což je za 3 roky. A řekněme, prostě to je ekologická daň a zdraží paliva pro jednotlivce i firmy.
2: Zdraží zásadně, skokově. Jo.
1: Výrazně zdraží vytápění domácí, zdraží i asi vůbec bude potřeba zateplovat si domy, protože ty domy budou na ně vstaženy nové ekologické normy a tak dál. Čili dohání nás vlastně jedna věc, kterou vlastně už za Fialovy vlády byla schválená. Já jsem naivní, protože Fialova vláda zaujala takový zajímavý postoj, že i u těch zásadních, klíčových, principiálních hlasování v Evropské unii se zdržujeme.
2: My nehlasujeme.
1: Minister financí Stanjura nám to vysvětluje tak, že zdržet se hlasování vlastně znamená ne, Ale ono to tak není, zdržet hlasování se znamená no, zdržet ano, se hlasování.
2: Přesně tak. A v podstatě aha, ve výsledku pomáháš ano, protože nebráníš dominantnímu názoru, čili v podstatě mm-hmm, jsi alibista, s kterým se ale bohužel pak alibisticky jako nakládá. Jo? Takže my jsme opravdu v mnoha věcech slepí, hluší, ale k našemu neprospěchu a řekněme si otevřeně, a už to jako těmi škamnami těch institucí bruselských prochází, že s tebou fakt pak nikdo, že ti nikdo nebere vážně a nepočítá s tebou, protože si řekne, ty jsi v podstatě užitečný, já bych to řekl hezky kultivovaně, alibista. Nejseš ani ano, nejseš ani ne, nejseš ochoten nést tu politickou odpovědnost, nejseš schopen ani udělat kompromis a vyhandlovat ho zase za nějaký kompromis, který my uděláme vůči tobě někdy v budoucnu. Smůla je, že to opravdu děláme proti našim zájmům, proti naší orientaci průmyslu, životních nákladů, protože i kdyby někdo nenáviděl český průmysl, nebo obecně průmysl, tak ale my nemáme nic jiného. Máme nádhernou krajinu, o tom žádná. Ale já nevím, jako jestli budeme tady všichni dělat průvodce po státních zámcích anebo pastevce, což bych poprosil, neberte mi to, na to se opravdu těším, už mám vyhlídlou pěknou louku, ovečky už předobjednané, bude mě krásně, když budete takhle něco chtít říct, já to vzkážu. Je to paráda, je to prej očistný. Holky poslechnou cokoliv, takže já, když jim tam budu pod břízou cokoliv vyprávět nebo střídavě pod dukem, snesou.
1: Nastoupíš cestu Jana Rumla, bývalého disidenta, budoucího ministra vnitra. To byl taky pastevec ovcí a říkal, jaký to bylo krásný, jak byl mentálně čistý, než a to bylo, se potom ušpinil politikou.
2: Když byl v politice, nebo potom?
1: Před.
2: Jo, protože ono bohužel někteří ty politici jo, nás zaměňují právě s těmi ovcemi a pak se takhle... Jo, já, že kruté je... Aniž bych to myslel zle, ale myslím to zcela vážně, a z toho titulu je to možná kruté, že fakt mám pocit, že teďka se s námi nakládá jako s ovcemi. Že někdo tím pastevcem už je, nepřiznal to, tu louku si vybral jako celou Českou republiku a tak si nás tak jako posouvá, je to takové to vaření pověstné žáby v pověstně na začátku jemně trochu teplé vodě a prostě se zkouší, co ještě sneseme, protože opravdu, když se bavíš se zahraničím, se sousedy, nechápou, co si necháváme aktivně brát z ruky, aniž bychom cokoliv za to získali a naplňuje se můj scénář a přátelé, máte to, nechtěli jste společně se mnou nominovat Petra Fialy do Evropské komise, mohli jsme, takovýhle člověk nám v Evropské komisi nevadil, protože ona je stejně centralizovaná, ona tam stejně tam dobinují byrokrati a komisaři jsou povětšinou ceremoniální a to jim jde pěkně a mají to rádi. To jo.
1: Já se obávám, že Petr Fiala je tak konsenzuální člověk, který nesnáší jaký spor a konflikt, že i na eurokomisaře je jako moc, protože to jsme viděli přesně u toho Vítra Kušan, který prostě Fialova vláda, že ho začala říkat... Zaprý, všichni dobře jsou, ostatní jsou nedemokrati, populisti a extrémisti a směrem k Evropské unii, to jsou taky takový krédo Danuše Nerudové, chtějí bořit, my chceme budovat. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii, tak ji chce bořit, že jo, nebudeme okopávat kotníky a tak dál. Solidarita, oni jako kdyby nepochopili prostě, že Evropská unie, že to hájí národních no, zájmů v první řadě.
2: To by vždycky mohli vyhodit Francouze no, z fleku.
1: To už dávno, to už jo, dávno. Ale že teď teda, já jsem zmínil ty ekologické věci a celý Green Deal. A Fialova vláda a její ministři a vlastně lídři těch vládních stran, myslím lídry do eurovoleb, najednou začínají přesně mluvit o revizi nebo zrušení těch opatření, které ale za jejich vlastní vlády jenom nedávno se odhlasovaly a oni je nechali prostě projít. Tady asi potřeba jenom vysvětlit tu historii toho Green Dealu. Bývalý premiér nebo předchůdce Petra Fialy v čele vlády Andrej Babiš, on podepsal něco, čemu bychom mohli říct, vlastně desky prázdný s nadpisem Green Deal a tam byly ty obecné cíle ekologické, kterým se má dojít. Je jasný, že když podepíše premiér nebo podepíše odsouhlasí i tohleto, takže se k těm cílům bude muset nějak dojít, že se k ním nedojde bez opatření. Je pravda, že tehdy tam ještě nebyla konkrétní opatření a že Andrej Babiš nějaký předtuše a věda, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, tak se tam dal tu výjimku, že teda Česko nebude muset přijímat taková opatření, které by přímo ničily náš průmysl. Pak přišla Fialova vláda a za tý už se schválil ten program
2: Fit for 55,
1: což už jsou vlastně ty konkrétní opatření, které se teď už jedno po druhém vkládá do těch desek s nadpisem Green Deal. A tahle ta vláda prostě teď sama před tím utíká. Tak proto vlastně asi chápu, že se Petr Fiala teď radši dělá neviditelným a Alexander Vondra najednou místopředseda jeho ODS a líder trojkoalice Spolu do eurovoleb najednou tady začne mluvit o tom, jak Green Deal je potřeba revidovat, ale ty nejbrutálnější opatření prostě mířící na náš průmysl a i domácnosti, no tak jdou za vládou jeho předsedy.
2: Jsou procesu. Je pravda, že teda rovnou si řekněme, že Andrej Babiš tím, nevím, buď tomu nevěnoval jako reálnou pozornost, nebo se řeklo, počkejte, ono se to celý vyvine a rozhodne detail, anebo to tam chtěl mít dobrý, protože většinu těch termínů vlastně odsouhlasil. Jo, že to byla taková prazvláštní hra, kterou známe u nás jménem RPSN, nebo drobná písmenka na konci smlouvy, případně prostě těch 37 nepodstatných příloh za smlouvou, neboli tam se začínou objevovat ta čertova kopítka, že jo, ty pověstný detaily, který ti to kráje. To je ale už spojeno se současnou vládou a je fascinující, protože spousta vyjednavačů ti i řekne, ale teď oni mohli směňovat. No, ostatní prostě aktivně si snažili vyjednat a dělali si aliance, byli jakoby standardním partnerem, předvídatelným partnerem a proto se s nima počítá a fungují.
1: No, ono to perfektně ukazuje ten zákaz spalovacích motorů, jak šel tou historií. Vlastně za Andreje Babiše, ještě když byl premiér, tak už to, co se odhlasovávalo, tak tam už bylo velmi přísné utlumení emisí u spalovacích motorů, ale nikdo si ještě tehdy nedovolil dát tam absolutní totální zákaz. A to přišlo až potom po nástupu Petra Fialy, se vlastně dostal tam zákaz, ale on se tam dostal i tak, že Evropská komise, vedená Ursulou von der Leyenovou, si tady uzurpovala svoji víc moci, než jí náleží, a vlastně to propracovala, co jsme viděli na té normě Euro 7, do tak přísných podob, že nakonec ta norma Euro 7 se musela aspoň trošku změkčit, protože byla v podstatě ničivá pro evropský autoprůmysl.
2: Auto.
1: A tady vidíme i ten zákaz spalovacích motorů, prostě ten přišel až poté, no a vláda Petra Fialy prostě vyšle tehdejší, já bych řekl trošku nešťastnici politickou, ministryní životního prostředí Hubáčkovou, která to tam nechá projít, zákaz spalovacích motorů, tak neuvěřitelná věc. A znovu jsme u Petra Fialy ještě, byl to on, kdo v opozici říkal prostě zákaz spalovacích motorů v Evropské unii jen přes moji mrtvolu. Tak, no tak teď to vypadá trošku, že jakoby mrtvolou byl politickou, metaforicky řečeno, protože
2: on žije druhý život.
1: On žije skutečně nějaký paralelní život někde jinde.
2: Světového ministra zahraničních věcí. Jak ti říkám, tady se názorně ukazuje, mnozí vždycky snili o tom, aby bylo velkolepé Česko, velkolepá Česká republika, ať máme co nejvíce diplomatů, ministrů zahraničních věcí, ať jezdí, radí, doporučují. Tady se ukazuje, když máte vládu plnou zaminy, plnou diplomatů, ministrů zahraničních věcí, kteří mají pocit, že mají patent na rozum, že jezdí, že jim to na světových fotkách sluší, že si rádi nechají poklepat na rameno, jenže v politice poklepání na rameno a podání si rukou je často vykompenzováno velmi tvrdě za mnohé ústupky a nepopulární věci. A tady se dělá opravdu jenom v podstatě politika líbivá pro velké fotky. Hele, já rovnou říkám, já jsem z těch, že jsem rád, že máme aktivní vládu jakoby v zahraničních věcech. Ale jsem z těch, že očekávám, že ta diplomacie bude hodně racionální, bude posilovat tu českou pozici, bude pomáhat českému ekonomickému rozvoji, ekonomické diplomacii, biznisu zjednodušeně, a ne, že ho bude prostě zavírat a že ho bude, anebo že to povede k tomu, že nám v podstatě strategické firmy, strategická odvětví opravdu teďka v podstatě přemýšlí, jestli se mají přestěhovat do Ameriky dřív, nebo už mají zvážit něco v jihovýchodní Asii a tady si nechat účetní. Takže zatím vlastně politika diplomatů, a to je dobrá zpráva pro všechny účetní, dělá politiku, že nám tady zůstanou jenom pastýři a účetní. Protože velká spousta renomovaných firm s renomovanými značkami zcela otevřeně, teďka to vidíme u Zetoru, klasický příběh, stahujeme, bude se to dělat v jiných zemích, v lepším případě třeba ve dvou až třech, a tady nám zůstanou účtaři a možná pár designérů. Paráda, ale jak říkám, ostatní půjdou provázet na státní zámky, máme jich hodně, hradů taky.
1: To je pravda.
2: O to žádná. Ale to, aby jsme se tam střídali a provázeli každý sebe navzájem a chodili jsme čtyři. Jo.
1: No kdo pak bude Zbyňku Stanjurovi plnit tu státní kasu, ale mě napadá.
2: Já myslím, že uvalej něco já myslím, že ze speciální daň na zámky a hrady a z kulturního požitku. Hele, za krásnou krajinu. Bude chodit Zbyněk Stanjura a bude říkat, líbí se vám tady? Výborně, připočítáme. Pršívá tady, rosu tady máte, připočítáváme. Modro tady máte. Říkal jsem vám, že jsem z ODS. připočítáváme, jo, vám se tady hezky dejchá a celkově tady dobře, jo, a daň z úsměvu, hele, písniček, to už tady všechno bylo.
1: No, ještě zpátky k Petru Fialovi, ono vlastně to, že jakoby nebyl českým premiérem, už máme potvrzený podruhý teď. To, jak se, zaprý to, že lže a popírá vlastní sliby, to je fakt. Ale to, že on vlastně zkouší tak jako zamlčet klíčové věci nám, tak to se ukázalo vlastně nedávno ohledně toho, když se chystal ten summit v Paříži, který se týkal Ukrajiny. Mm-hmm. A těsně před ním slovenský premiér Robert Fico, ještě než na něj byl spáchán atentát, tak řekl, prostě uvažuje se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To já nikdy nepodepíšu, žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. A Petr Fiala říkal, o ničem takovým se nejedná, to prostě není pravda. Dorazil do Paříže a bum, a samozřejmě se o tom jednalo a francouzský prezident Emmanuel Macron si dal ještě velmi záležet, aby to po tom summitu sám za sebe řekl, že prostě Francie uvažuje o takovéhle věci. Takže tady jsme jako viděli, že jestli chceme se dozvědět pravdu, tak ona nepřijde od našeho vlastního premiéra, ale spíš začne přicházet od jiných premiérů z Evropské unie. Teď se to potvrdilo podruhý, vlastně jakoby přes kopírák ohledně migračního paktu, když nám tady Fialova vláda a v čele s ministrem vnitra Rakušanem, který teda migrační pakt v Evropské unii domlouval, tak a zase najednou nám tady lhal, žádná migrační kvota tam není, vyjednal jsem Česku tu výjimku ohledně Ukrajiny a tak dál. A pak tady najednou se rozmluví před vlastními voliči francouzský premiér Attal a řekne, no tak migrační pakt je o tom, že jsme prostě přiměli ty východňáry tam ze střední Evropy, aby tohle to podepsali a ty migranti nebudou chodit do těch našich krásných měst tady a to, ty budou chodit tam do těch měst. A najednou tady máme podruhé potvrzení toho, prostě co říkala nejen opozice, ale i analytici té smlouvy, právníci, prostě tohle to všechno v tom migračním paktu je, co říkáte, že tam není a co říkáte, že tam je, tak tam bohužel taky není.
2: No, hele, potvrzuje se to, už chápu, proč taky ubývá zahraniční politiky ve zpravodajství, protože je to nepěkné.
1: I to je vlastně nesprávný.
2: A občas se tam něco dovíš, je to přesně tak. A jen se potvrzuje, že bychom měli vysílat tlumočníky, anebo bychom měli ráno mít takové okénko jako zahraničního tisku.
1: Napadá mě Jana Černochová, pokud by šlo v angličtinu.
2: Hele, ta teďka hlídá naši hranici a vzdušný prostor a všechny aktivity.
1: Myslíš angličtinou toho. Nebo protože
2: já,
1: to je palba.
2: Já pevně věřím, že jenom tak jako duševně a že jí dali mapu a že to sleduje bedlivě.
1: To ale poslední vystoupení, ten proslov v angličtině byla palba, to musím říct, ale to by odvrátilo zálohy, plný jo. Lodě největší s migrantama. Jenom tak na okraj řekni mi, proč nikdo neporadí. Ona ještě mluvila doma v Česku. Proč to nepřednes